0: o místo výš je nová Celeste Buckingham Watch Me Win. Tři nejlepší Anika Iris Morning Blues. Cat's Eye Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy. Kdo bude příští neděli nejlepší?

Hej na Rádio Praha. Praha Hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha Hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock,

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Princ zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkový, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantasy, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Princ zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak. Ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového. Ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla, jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 2028.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Mm-hmm. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazie, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazi pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. Mm-hmm. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezně jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví, zaprvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě, já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně / princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
2: Ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Za prvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
1: to se musím podívat znovu.
2: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
1: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
2: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
1: Vy jste chtěl dostat vázu.
2: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím s loutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnou. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
1: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
2: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli si tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takovej vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
1: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
2: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhej. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Mm-hmm. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
1: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
2: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve 2 rovinách. Hmm. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Mm-hmm. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélie, ta je v tomhle tom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélie má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věc. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
3: Nejnovější vydání, to jsou 3 novinky a 3násobná jednička. Slávek, Pam a Polly Garan začínají na čísle 10. Mnohem líp je na tom poprvé Nico Santos. Why don't you stay?
0: Číslo 5.
3: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham. Watch me win. 3 nejlepší. Anika Iris. Morning Blues. Cat's Eye. Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus. Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
4: Praha.rozhlas.cz.
3: A teď zase vy. Kdo bude příští neděli nejlepší?

0: až na dřeň.
1: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá, jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Vy jako jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky k hudbě. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele dost jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskladaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu, takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme. Ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání? AI a jiné věci.
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já se pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte, je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny tak, abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Mm. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živý orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow. No.
1: Takže moderní technologie ano, AI jenom s omezením. Tak.
2: Tak abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrát vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně, jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím. A
1: svatá žena.
2: No, velmi, no jasně, že jo, jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo, tehdy. Já, když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Mm-hmm. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gimpl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gimpl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gimplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gimplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek a já jsem se tam přihlásil a ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vytříbila mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gimpl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát třeba.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli 4, táta, máma, brácha, já, mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně potom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi 4 prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další 3 vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď ti klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek odešel.
2: 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, co jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
2: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležité ho udržovat. Ono je důležité udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. Já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčný za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčný za to, že můžu žít tenhle život, ve kterém neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.
0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: na dřeň.
1: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem prožitých věcí vlastně dělala ty věci líp a líp a líp. Máte vy ve svém životě nějaký den, do kterého byste se, kdyby to šlo, vrátil a udělal třeba něco líp?
2: Určitě jo. Ale to nevím, jestli o tom chci mluvit. Ale stoprocentně, stoprocentně. Ale zase jako s rozvahou. Protože jsou to malé věci, jako třeba když se s někým pohádáte, tak si říkáte, to jsem možná nemusel takhle reagovat, prostě mohl jsem zůstat v klidu, mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhý si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
2: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hibernii.

0: Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa a já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té hibernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj, protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dření byl Lukáš Daniel Pařík. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Na koaličním vyjednávání v Praze se dnes sejde hnutí STAN s Prahou sobě a také s Piráty. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Rusko má podle amerického prezidenta Donalda Trumpa větší zájem se domluvit než Ukrajina. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit také se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
2: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
0: S Piráty a Prahou sobě se dnes mají zájem setkat také zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: Se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Moskva informaci o energetickém příměří doteď nekomentovala. Kyjev uvedl, že ho bude dodržovat, pokud se Rusko zachová stejně. Fotbalista Bešiktaše Václav Černý má po víkendovém utkání turecké ligy poraněný zadní stehenní sval. Istanbulský klub o tom informoval na svém webu po vyšetření. Jak dlouho by měl být Černý mimo hru, ale Bešiktaš neuvedl. Bude jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne mlhy, k večeru bude od západu oblačnosti přibývat až na zataženo a teploty dnes 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: V dopravním infocentru už je připravený kolega Lukáš Miller, já ti přeju hezké ráno.
7: Hezké ráno, jsem tady, ano, tak v Praze už teď po 6. hodině se ucpává Kbelská směrem do Letňan na Kůstecké dálnici D8. Před novým omezením v Letňanech, tam se projíždí pouze jedním pruhem, je ta kolona už teď od Novopatské asi na 15 minut a určitě během rána výrazně poroste. Zdržení asi na 10 minut je i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem z Úval a před Prahou na silnici 9 na příjezdu z Mělníka u Líbeznic je tam kolona od odbočky na Zlonín, je to skoro na 20 minut.
6: Díky moc, Lukáš. Hezké ráno.
7: Hezké ráno taky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: 4,5 minuty po 6. startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 13. října. Renata a Gerald mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky a kluci. Co nás čeká? Chris de Sarandieho Good Old Days. Taky Anika Iris a Morning Blues a spousta dalších. Dobré ráno, přeje Honza Chlaň.
8: You

0: Anika Iris a Morning Blues ve 6:45 na Rádiu Praha. Dneska budeme v Praze mít jasno až polojasno, ráno a dopoledne sem tam mlha, k večeru bude od západu oblačnosti přibývat až na zataženo. Maximální teploty dnes opět nízko, 12 až 15 stupňů, teď jsme na 4 stupních Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
1: Hezké ráno, tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. U sjezdu na Zahradní město a Strašnice překáží nehoda, blokuje pravý pruh. Kolona je teď od Spořilovské na 15 minut a narůstá. Vázne provoz také ve Kbelské ulici směrem k Ústecké dálnici D8. Před novým omezením v Letňanech je kolona z Novopatské, je to asi na 15-20 minut. Zdržení asi na 10 minut je také v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem z Úval a směrem do centra Prahy. Plní se na magistrále příjezd k jižní spojice v ulici 5. Května. Kolona je tam od Olce Chodově, to také na 5 až 10 minut. A kratší kolony už čekejte také na konci Nuselského mostu, v Evropské u Divoké Šárky, anebo také v Karlovarské do centra před Slánskou ulicí.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Blue Something a Breakfast a Tiffany's. Je 6:30, posloucháte Rádio Praha. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Ve městech a obcích budou dnes pokračovat povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. Výsledky obecních voleb by dnes měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů, stejně jako výsledky senátních voleb z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska, kde lidé zvolili senátory už v prvním kole. Poslanci by dnes měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošek a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až 9 miliard korun. V Kunsthále Praha dnes večer vyvrcholí dobročinná aukce děl českých i zahraničních umělců. Výtěžek z prodeje děl, které poskytli jejich tvůrci, půjde zejména na projekty nadačního fondu Spolu s odvahou i dalších charitativních organizací. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle 6,1 stupně. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihlo ještě o něco silnější zemětřesení. Následovalo po něm víc než 200 dalších otřesů. Zhruba 30 lidí bylo zraněných. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno až zataženo a teploty 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava připravil jí Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je lepší situace na jižní spojice směrem na Černý most, u sjezdu na Strašnice a Zahradní město už nehoda nepřekáží, kolona od magistrály se postupně rozjíždí, provoz ale čím dál více brzdí omezení ve Kbelské ulici směrem k Ústecké dálnici D8. V Letňanech se projíždí od víkendu pouze jedním pruhem, kolona je z Novopatské od Satelic asi na 20 minut a stále se prodlužuje. Ucpávají se tradiční místa, Štěrboholská spojka ze Černého mostu Průmyslové zdržení 20 minut, 15 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak dál do tunelu Blanka. Plní se i Povltavská od Balabenky k Bulovce nebo také Evropská u Divoké Šárky a stejně tak je kolona třeba i v Karlovarské před Slánskou směr centrum. Na dálnici D5 je zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně před omezením u okruhu na 0. kilometru je fronta od Rudné ze 4. asi na 20 minut a ještě dálnice D7, tam se plní příjezd do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště kolona teď aktuálně na 15 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 6:30 v ranní Praze Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe. A budou Hearts a Purple Disco Machine a Wonderful Life 25.

0: David Koller, chci zas v tobě spát ve 6:45 na Rádiu Praha. Vojáci si vyzkoušeli ostrahu vodojemu Flora v Praze, nacvičovali reakci na fiktivní hrozbu teroristického útoku, při které testovali rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií. Ověřili přitom, jak funguje ochrana kritické infrastruktury v hlavním městě.
1: Z nákladního auta vyběhlo asi 20 vojáků aktivní zálohy.
2: Kde nastoupí?
1: Vojáci dostali pokyny od policie, která místa a vchody v areálu mají hlídat. Byl mezi nimi i Lukáš Svoboda, který do armády nastoupil před 3 lety.
3: V mojím civilním zaměstnání jsem člen orchestru státní opery. U nás jsou kluci a holky z kanceláří, řemeslníci, učitelé. A vedla mě zase prozření jako u spousty občanů, že nebude furt mírno.
1: Dohled v areálu ale nezajišťovali jen vojáci, ale třeba také pozemní dron. Zhruba 2 metry dlouhé 4-kolové obrněné vozidlo s kamerami ovládal Michal Červený z vojenské policie.
4: Je to poloautonomní vozidlo, které já buď můžu přímo ovládat, anebo mu naprogramuju trasu, kterou bude opakovat a bude mi posílat záznam z toho průjezdu.
1: Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se vojáci dokážou rychle dostat skrz centrum metropole a zajistit vodojem, který patří mezi objekty kritické infrastruktury. Popisuje tiskový informační

0: Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Dnes budeme v Praze mít jasno až polojasno, ráno a dopoledne možná s mlhami, k večeru bude od západu oblačnosti přibývat až na zataženo, maxima 12 až 15 stupňů, teď jsme stále na 4 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr. Dopravní informace a s nimi Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze je už teď ještě před 7 hodinou velmi silný provoz. Kolony na obvyklých místech dopravu brzdí. Poměrně nové omezení ve Kbelské ulici směrem k ústecké dálnici D8. V Letňanech se od víkendů projíždí pouze jedním pruhem a kolona je z Novopatské, teď od Satalic asi na 25 minut a stále narůstá. Ucpává se i Štěrboholská spojka ze Černého mostu Průmyslové, tam je to asi na půl hodiny. 20 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky. Ucpává se také Povltavská od Balabenky Bulovce, to je také asi na 15 minut. Silný provoz už je na příjezdech k Barandovskému mostu, směr Smíchov, jak na jižní spojce, taky ve Strakonické se zpomaluje. Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy směrem z Plzně, před omezením u okruhu na 0. kilometru se stojí od Rudné z 5. kilometru, je to asi na půl hodiny. A ještě dálnice D7, tam hlásí kolony příjezd do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště a od Středokluk naberete asi 15 minut navíc.
1: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
2: Měj se, naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Instagramujete?
5: Instagramujete?
4: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.

0: To byla Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe. 7 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková a zprávy Rádia Praha jsou před námi. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Moderní 3D rentgen používají chirurgové nemocnice na Františku při operacích pacientek s rakovinou prsu. Do základního tarifu dostanou od nového roku o 2400 korun bezpečnostní sbory. Dohodli se s premiérem. Ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO dnes v Indii čeká jednání s tamním premiérem Narendrou Modím. Bude polojasno, odpoledne zataženo, teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový rentgen 3D. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
2: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší.
0: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
0: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO by se dnes měl v Indii setkat s premiérem země Narendrou Modím. Ministr je v Indii na 4denní pracovní cestě, která má pomoct českým firmám zpřístupnit tamní trh.
4: S indickým premiérem chce ministr Havlíček jednat nejen o českých investicích a exportu. Narendra Modi by podle něj mohl sehrát i klíčovou roli při ukončení války na Ukrajině.
5: Má velmi dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Evropou, s Velkou Británií. Má dobré vztahy s Čínou, dokáže komunikovat s Ruskem a nepochybně má dobré vztahy i s Ukrajinou.
4: V Indii se v těchto dnech odehrává řada protivládních protestů. Bouří se mladí vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Schůzka s indickým premiérem se proto nakonec nemusí odehrát. Sdílí Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části ligy mistrů švédské Växjö. Hrát se začne ve východních Čechách v 18 hodin. Oba týmy už mají jistotu postupu, kterou získala i Plzeň. Ta uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce Liberec nastoupí v lize mistrů také zítra. O postup do play-off ale ještě bude bojovat. Dnes má být jasno nebo polojasno, dopoledne i mlhy, k večeru pak od západu přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je po zprávách, takže si dáme dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, tak v Praze velmi silný provoz, hodně plný zejména východ metropole, je to kvůli jednak omezení Vekbelské směrem k ústecké dálnici D8, tam se v Letňanech projíždí pouze jedním pruhem a ta kolona je z Novopatské z Černého mostu celkově do Letňan skoro na 40 minut. Ucpává se i Štěrboholská spojka, přes půl hodiny pojedete provozem z Černého mostu k Průmyslové, plní se třeba i Liberecká ulice z Letňan dolů do Holešoviček a do Blanky, to je na 20 minut, stejně tak 20 minut se stojí i v Poltavské od Balabenky k Bulovce. Ucpává se také jižní spojka na příjezdu k Barandovskému mostu, ta kolona je od Vídeňské až do Dobřížské, k tunelům je to na 20 minut. Kolony jsou pak i na příjezdech do Prahy, třeba na D5 z Plzně, tam se stojí od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech více než půl hodiny navíc a dálnice D7 hlásí kolonu na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, fronta od sjezdu na Kladno ze 6. kilometru také asi na půl hodiny.
6: Díky moc, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Radiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 13. října. Hezké ráno přeju 5,5 minuty po 7. Za chvilku Tom Grennan, Boys Don't Cry. A bude taky Bruno Mars a Grenade.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Bruno Mars, Grenade, ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha. Teď to bude tady u nás na Rádiu Praha o historii, a když je řeč o historii, tak historie pražské nemocnice na Františku sahá až do roku 1354, tedy do dob Karla IV. O její minulosti i barokních prostorách si můžete přečíst na webu Rádia Praha, kde je taky nová reportáž Moniky Doležhlové.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší Renátám. Tady je Petr Jungmann. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety v roce 484 nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.
5: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who knows.
4: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
5: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
4: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
6: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
4: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
6: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
4: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude jasný až polojasný, teď ráno a dopoledne sem tam mlhy, k večeru bude od západu oblačnosti přibývat až na zataženo, maxima 12 až 15 stupňů, pořád jsme na 4 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě do dopravního infocentra, máš slovo.
7: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze je ten provoz mimořádně silný a zejména hodně plný je opět východ metropole, stejně jako včera. Dlouhé zdržení je nejprve v Novopatské a pak i ve Kbelské z Černého mostu do omezení v Letňanech. Celkově tam naberete asi 40 minut navíc. Stejně tak se ucpává i Štěrboholská spojka, také z Černého mostu k Průmyslové směr Lanový most, tam je to také asi na 40 minut. Kolona na 20 minut zůstává na severovýchodě Prahy v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak i dál do Blanky a plní se tam i širší okolí, typicky Povltavská k Bulovce, hodně plné jsou také Kobylisy nebo Libeň směr centrum. Velké zdržení je i na příjezdech k Barandovskému mostu, na jižní spojce od Vídeňské je to asi na půl hodiny, ve Strakonické od Lahovického mostu se stojí asi 20 minut. Hodně plná je také oblast Jarová nebo okřižovatka Ohrada na Žižkově, kolony se tam tvoří hlavně směr centrum, je to kvůli četným dopravním omezením v lokalitě. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na okruh Ořechů, je to asi na půl hodiny a na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru je nehoda v omezení, dvě osobní auta, kolona je asi na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
7: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
3: Norské hvězdy 80. let a

0: jsme na rádiu Praha Everything But The Girl a Missing a samozřejmě taky zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, vyjednávací týmy pražského Spolu a STAN se sejdou znovu ve čtvrtek a v pátek, aby řešili programové priority. Rozdělením gescí se zatím zabývat nebudou. V úterý budou schůzky také pokračovat, vítěz voleb STAN se sejde s Prahou sobě a poté s Piráty, samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. Novinářům to po schůzce vyjednávacích týmů řekli lídr pražského STAN Petr Hlaváček a předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přichází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společnostmi Czech Trade a Czech Invest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů korun na celkem 70 milionů. Agentura má na starosti propagaci Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Dnes má být jasno nebo polojasno. K večeru bude přibývat oblačnost až na zataženo a teploty 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Lukáš Miller je připravený se zprávami.
3: Hezké ráno, tak v Praze přetrvává velmi silný provoz, hodně plný třeba východ metropole, ty kolony jsou ale pouze provozem, nejsou hlášeny žádné nehody, i přesto zdržení velmi dlouhé, třeba v Novopatské a pak i ve Kbelské z Černého mostu do Zúžení, které je v Letňanech, celkově tam naberete skoro 3/4 hodiny navíc. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Europarku, je to na 40 minut, 20 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak i dál do Blanky, zároveň se plní i širší okolí na severu, Povltavská k Bulovce, nebo také Kobylisy a Libeň směr centrum. Velké zdržení také na příjezdech k Barandovskému mostu, ve Strakonické kolona od Lahovického mostu okolo závodiště na 20 minut, na jižní spojice přes půl hodiny naberete od sjezdu na Krč do Vídeňské. Hodně ucpaná je pak také oblast Jarová nebo i křižovatka Ohrada na Žižkově, kolony jsou třeba i v Evropské u Divoké Šárky do centra. A více než půlhodinová kolona je na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5, stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na pražský okruh Ořechu, je to také na více než půl hodinu navíc.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha Linkin Park Over Each Other. A taky Mimi Web a její Engine.

0: Akce Springs a jízda ve 7:45 na Radiu Praha. S chladnějším počasím posledních dnů přichází sezóna respiračních nemocí. Kromě COVID-19 by se podle odborníků lidé měli nechat naočkovat také proti chřipce. Ta může mít i těžký průběh a v některých případech skončit smrtí.
1: Vyhrňte si nahoru rukáv. Teď budeme aplikovat chřipku.
2: Na očkování proti chřipce přišel do fakultní nemocnice Bulovka Miroslav Kozler.
3: Loni jsem byl, chodím pravidelně, protože chodím nakupovat, že jo, takže mám starosti.
2: A měl jste někdy potíže právě s chřipkou?
3: Neměl, já nevím, no to už je moc dávno, co jsem měl chřipku, no. Jako od té doby, co chodím, tak je to dobrý. Jsem celkem zdravý zatím, no.
2: Pamatujete si teda, když jste před rokem byl na tom očkování, jestli jste potom měl nějaké...
3: Slabou reakci jsem měl asi za 2 dny, no. Byl jsem trochu unavený, ale to bylo všechno, no.
1: Dneska budete mít klidový režim, jo? Nesportovat, nepít alkohol,
3: ano.
1: V klidu.
2: Injekci do ramene mu právě...

0: My tady na Bulovce očekáváme část těch vakcín během druhé poloviny října a druhou část těch vakcín poněkud na jiném principu, tak ty očekáváme během listopadu.
1: A doporučila byste očkování na chřipku i mladším lidem?
0: Určitě ano, protože klasický průběh chřipky jsou vysoké teploty, které můžou trvat 3 až 7 dnů. To znamená, 7 dnů můžete mít 40, jste dlouho upoután na lůžko, vypadnete ze zaměstnání a i potom ty stavy, není jenom post-covid, ale i po chřipce se člověk může cítit několik týdnů unavený.
1: Chřipková sezóna každoročně nastupuje právě v těchto týdnech. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok jsou proto říjen a listopad ideálními měsíci pro očkování.
2: V loňské sezóně jsme v Praze zaznamenali vrchol respiračních infekcí na přelomu ledna a února. Závažné průběhy s nutností hospitalizace na jednotkách intenzivní péče se přitom zdaleka netýkaly jen seniorů, ale velmi často i chronicky nemocných osob v produktivním věku.
1: Loni se nechalo naočkovat 8,6% Pražanů. Oproti celorepublikovému průměru tak byla pro očkovanost v hlavním městě zhruba o procento vyšší.
2: Ještě lépe na tom byla pro očkovanost lidí na 65 let, kde v Praze bylo to číslo 29,6% oproti republikovému průměru, který činí 25%.
1: Podle odborníků je ale pro očkovanost proti chřipce v Česku dlouhodobě příliš nízká. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
3: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, ráno a dopoledne sem tam mlha, k večeru bude od západu oblačnosti přibývat až na zataženo. Maxima 12 až 15 stupňů, furt jsme ale na 4 stupních a foukat bude slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr. Lukáš Miller je v dopravním infocentru a sleduje, co se děje.
4: Hezké ráno, tak děje se toho opravdu hodně. Komplikace máme nově ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Zhruba v polovině tunelu tam stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Musí tak regulovat průjezd tunely a velké zdržení je tak na příjezdu od jihu, jak po jižní spojce od Vídeňského cizdu na Krč, to je na půl hodiny za Barandovský most, tak také ve Strakonické se stojí od Lahovic přes 25 minut rovněž za Barandovský most až k vjezdům do tunelů. Hodně ucpaný stále východ metropole, v Novopatské i Vekbelské kolony z Černého mostu do omezení v Letňanech je to na 40 minut. Více než 3/4 hodiny se stojí i na Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu. 20 minut postojíte i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak i dál k tunelům Blanka. Ucpává se třeba oblast Jarová nebo křižovatka Ohrada na Žižkově. Kolony jsou tam hlavně směrem do centra, stejně tak ucpaná je třeba i Povltavská nebo také Kobylisy a Libeň, rovněž směr centrum Prahy. Na D5 více než půlhodinové zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona od Rudné ze 6. kilometru až na okruh Ořechu a na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru řeší nehodu v omezení. Kolona z kilometru 20 je asi na 30 minut.
3: Díky moc, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Bešáci, Master and Servant a teď samozřejmě zprávy Rádia Praha, které připravila Denisa Žižková. Vítám tě ve studiu, hezké ráno.
1: Děkuju, hezké ráno. Praha 3 chce pomáhat dětem ze znevýhodněných rodin. Ski areál Monínec na Příbramsku začal vyrábět technický sníh na zimní sezónu. Americký zpěvák Paul Simon slaví 85. narozeniny. Dnes bude polojasno nebo jasno, odpoledne zataženo a teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 3 připravuje dva nové projekty prevence kriminality dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin. Součástí budou například preventivní výjezdy do přírody a procházky dětí, ale i terénní služba. Radnice tak chce podle mluvčího městské části Petra Habáně posilovat péči o mládež a děti nejen ve školách.
3: Nové projekty dětské preventivní výjezdy a terénní služba StreetBus nabídnou smysluplné trávení volného času a podporu pozitivních hodnot.
1: Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svach lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
4: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně lezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
1: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunklem, přitom ještě v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl v pořadí už po čtvrté. Poprvé v roce 1990 ho pozval tehdejší prezident Václav Havel.
5: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
6: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunklem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy porazili v Superlize Vary Bohemians 11-6 a natáhli svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 70 utkání. Středočeši přesto nejsou v tabulce první. 6 výher za plný počet bodů totiž má pražský tým Tatran Střešovice. Boleslav v předposledním utkání ztratila bod za prodloužení, navíc odehrála o jeden zápas méně než Tatran. V Praze dnes čekejte jasno nebo polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a teploty dnes mezi 12 a 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách, takže dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
7: Hezké ráno, v Praze velmi silný provoz a výrazné komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V polovině tunelu překáží nepojízdné auto v pravém pruhu, došlo mu palivo a čeká na odtah. Musí tak výrazně regulovat tunely a velké zdržení je kvůli tomu na jižní spojce od Vídeňské. Celkově přes Dobřížskou ulici do Mrázovky je to asi na 50 minut. Ve Strakonické ulici tam se stojí asi 20 minut od Lahovického mostu, tam to zdržení je o něco kratší. Hodně ucpaný je také východ Prahy. Velké zdržení je nejprve ve Kbelské a pak i v Novopatské na trase z Černého mostu do Letňan. Je to kvůli omezení, které je ve Kbelské od víkendu. Celkově tam naberete skoro 3/4 hodiny. 40 minut se pak jde krokem i po Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové k Europarku. V Liberecké 25 minut postojíte z Letňan do Holešoviček a do tunelů. Hodně ucpané na severu také celé širší okolí, třeba Povltavská, Kobylisy nebo Libeň je hodně plná. Na Žižkově podle naší motohlídky teď kolabuje oblast Jarová, také křižovatky Ohrada na Žižkově. Ty kolony jsou hlavně směrem do centra, je to kvůli omezením času na desítky minut. Na dálnici D5 pak kolona na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné ze 6. kilometru až na pražský okruh Ořechů. Provozem naberete asi 30 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Už včera jsme odstartovali jednu důležitou novinku. Každý všední den mezi 8 a 10 hodinou v ranním vysílání Rádia Praha. Se mnou ve studiu budou naše létající redaktorky. Jenomže včera jsem vám říkal, že se budou střídat po týdnu a včera tady byla Monika Doležalová. Dnes je situace jiná, protože ve studiu se mnou je
9: Sabina Vosecká.
0: Já tě zdravím.
9: Krásné ráno.
0: Musíme to vysvětlit. Monika je u doktora.
9: Je to tak.
0: Takže musela jsem na nějaký zákrok, takže ano. Ty jsi přispěchala jí.
9: Přiletěla.
0: Ano, ty jsi vlastně přiletěla do studia, no, jsi letající redaktorka, vidíš, já bych ti to úplně sebral, ty křídla. No tak tě vítám a děkuji. Hezky si to spolu užijeme. A teď, co si dáme v muzice? Somber Andres. A budou taky Giant Rooks a Slow Dance for a Minute. Posloucháte Rádio Praha 6 minut po 8 v úterý 13. října. Hezké ráno.
9: Hezké ráno.

0: Ve čtvrt na 9 na rádiu Praha, Düren Düren a Kamandán. Ve studiu se mnou Sabina Vosecká, naše letající redaktorka. Tak co jsi dělala v poslední době?
1: Já jsem byla minulý týden na jedné akci, kde se běhalo s pivem z půl litry, takže dneska uslyšíte reportáž o čepování piva.
0: A naučila ses to?
1: Já jsem tušila, že se na to asi zeptáš. Já bych chtěla říct, že ano, že to je jednoduchá věc, ale ne.
0: Ty se dostala jako teď, protože jsem říkal, no tak to si dělá legraci, jako takováhle.
1: Není to tak jednoduchý.
0: Takže když si to natočila, tak to byla buď jenom pěná, nebo...
1: Přesně tak.
0: Jo, jo.
1: Pokud máte rádi mlíko, jak se říká, tak by to asi prošlo,
0: ale... To by vám chutnalo.
2: Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Je čas podívat se na oblohu, tak jak bude, Sabino?
1: V Praze máme teď ráno chladno, já už jsem si dokonce ráno musela vzít čepici, takže vytáhněte ji možná i vy. Máme 2 až 4 stupně, místy taky mlhy. Odpoledne by mělo být kolem 14, no a přes den má být většinou jasno nebo polojasno, beze srážek a se slabým větrem.
0: Taky jsem si musel vzít čepici. Na holou hlavu je to nutnost.
1: To mě nepřekvapuje.
0: Jak to vidí Lukáš Miller?
3: Vidím velké kolony, hezké ráno, v Praze extrémně silný provoz dnes, komplikace navíc, velmi výrazné ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V polovině tunelu překáží nepojízdné auto, musí tak regulovat tunely a velké zdržení je tak na jižní spojice od Vídeňské přes celou Dobřížskou až do tunelu, je to celkově přes Barandovský most na 50 minut. Podobná situace také na východě metropole, tam je dlouhé zdržení v Novopatské a následně i ve Kbelské na cestě z Černého mostu do omezení v Letňanech celkově asi 40 minut navíc. 3/4 hodiny pak naberete i v opačném směru na Štěrboholské spojice, také z Černého mostu k Průmyslové. Kolona na 30 minut je i v Liberecké, a to z Letňan dolů do Holešoviček a Hvězdům do tunelu Blanka a ucpané celé širší okolí na severu. Povltavská tradičně, také Kobylisy nebo Libeň nebo Prosek. Na Žižkově pak je kolaps dopravy v oblasti Jarova a křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli velkým opravám. Jsou tam ty kolony hlavně směrem do centra, zdržení často na desítky minut. Dálnici D5, velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, začíná u Rudné na 7. kilometru, pokračuje na okruh k Ořechu, je to na 40 minut, navíc 50 minut se stojí i na okruhu od směrem od letiště, a to od Karlovarské D6, také ke sjezdu na Ořech.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Týdne.
5: Nejnovější vydání, to jsou 3 novinky a 3násobná jednička.

0: je o místo výš, je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
1: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy, kdo bude příští.

0: Sabina Krištof a inzerát. No a ve studiu se mnou opět Sabina Vosecká. Mimochodem, netušíš, kdo bude dneska hostem u Vojty?
1: Náhodou tuším.
0: Tak nám to řekni.
1: Přijde Martin Pošta, což je ředitel Signál festivalu. Mimochodem, doporučuji tenhle festival navštívit, kdo ho neznáte, tak je to vlastně záležitost, která rozhodně stojí za to vidět.
0: Je to to, jak promítají světelný
1: festival nějaký, světla. Ano.
0: Na budovy a
1: přesně
0: různě tak.
1: Jo.
0: A kde budou letos vysílat, mimo jiné?
1: Kde budou vysílat? No? V centru Prahy a začíná to ve čtvrtek až do neděle.
0: Tak jo, dáme si zprávy v 8:30 a vy si nezapomeňte poslechnout rozhovor dneska popolední tady na Rádiu Praha.
2: Dobré ráno, na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních v Praze domácnost potřebuje téměř 17 ročních hrubých mest. Minulý rok jich stačilo 15. České hlavní město je tak po albánské Vloře druhou nejméně dostupnou metropolí, co se týče pořízení vlastního bydlení v Evropě. V první desítce evropských měst s nejnižší dostupností je ale také Brno a Ostrava. Zmírnění českých vízových pravidel pro rodinné příslušníky Bělorusů žijících v České republice uvítala představitelka běloruské demokratické opozice Světlana Cichanouská. V rozhovoru s ČTK uvedla, že tento krok může být příkladem pro vlády dalších zemí. Podle ní je potřeba vyvíjet tlak na běloruský režim, zároveň ale poskytovat více možností běžným Bělorusům. Cichanouská se v Praze zúčastnila konference Forum 2000. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Zdanění vysokých zisků rafinerií by podle ní mělo ztráty vykompenzovat. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5 a 2-6. Dnes bude nejprve polojasno, k večeru ale zataženo a teploty v Praze 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S dopravními informacemi je připravený Lukáš Miller.
4: Dneska ráno tak v Praze na silnicích je to také docela legrace. Komplikace zůstávají ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V polovině tunelu tam čeká nepojízdné auto na odtahovou službu a musí tak výrazně regulovat tunely směrem od jižní spojky a právě na jižní spojce ta kolona je od Vídeňské přes Dobřížskou celkově na 50 minut. Na východě Prahy velké zdržení jak v Novopatské, tak následně i ve Kbelské ulici z Černého mostu do omezení v Letňanech. Tam se projíždí od víkendu pouze jedním pruhem, celkově naberete skoro 3/4 hodiny navíc. 3/4 hodiny se stojí i na Štěrboholské spojce z Černého mostu od IKEA k průmyslové k Europarku. Půlhodinová kolona zůstává i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a také do Blanky. Hodně ucpaná je třeba také magistrála, tam se stojí de facto z Nuslí až za Nuselský most do Legerovy, je to na více než 30 minut. Na Žižkově pak hodně ucpaná oblast Jarová, také křižovatka Ohrada na Žižkově, ty kolony jsou hlavně směrem do centra. Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh Ořechů, je to skoro na 40 minut a velké zdržení i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské kvůli nehodě na 25. kilometru, celkově naberete v koloně asi 30 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: V ranní Praze po 8:30. Miley Cyrus, End of the World. A budou opět Radeček a bratři.

0: Bruce Springsteen a legendární Streets of Philadelphia, nemyslím tím strýce, ale jako silnice, ano. Nebo cesty, ulice Philadelphia. Sabino, víme už, jak to bude vypadat na magistrátu po volbách?
1: Všechno sledujeme bedlivě, respektive kolegové ze zpravodajství. O tom, jak vlastně bude vypadat přesné složení magistrátu, tak o tom se dozvíte podrobnosti od kolegy Petra Kastnera přesně už v 10.45.
0: Budeme se těšit. Teď si dáme tipy Jirky Štefla.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Skandinávský dům vás zve na festival severské kultury Dny severu. Ten letos nabízí program na téma proměny. Těšit se můžete na setkání se spisovateli, filmové projekce, debaty i další program věnovaný současné severské kultuře. Festival v Praze navštivte třeba v čítárně Unijazz, kině Ewald nebo městské knihovně, a to od úterý do čtvrtka. A v divadle Na Jezerce uvedou komedii Už je tady zas, která si pohrává s poněkud šokující představou. Co kdyby se dnes v Berlíně probudil Adolf Hitler a ocitl se uprostřed současného světa? Hra sleduje jeho setkání s dnešní společností i to, jak by na něj reagovali lidé a média. Pro odpověď si přijďte do divadla Na Jezerce, a to v úterý od 19 hodin. Další repríza bude v listopadu. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Začátkem listopadu proběhne na pražském výstavišti Prague Music Week. Návštěvníky čekají konference, veletrh, ale také hudební vystoupení, a ředitele akce Marka Vohralíka jsme se proto v pondělí popoledně ptali i na to, co konkrétního bys té hudební části vypíchnul.
5: Letos se nám přihlásilo dohromady 170 mladých umělců a s tím, že by rádi na festivalu vystoupili, a ten výběr je jako opravdu velmi těžký, takže my ještě teďka hledáme, jak by se mohly vytvořit další sloty, aby se jich mohlo na Prague Music Weeku zahrát víc. A ten mix toho novýho, toho úplně jako novýho, čerstvého, neobjeveného s těma zaběhlýma jménama je něco, co určitě doporučuji. Letos festival proběhne přímo na výstavišti, tam, kde probíhá i zbytek Prague Music Weeku, a bude probíhat pouze ve čtvrtek, takže to bude jako velmi zajímavá multižánrová noc.
4: V úterý se od hudby přesuneme ke světlu. Naším hostem bude ředitel Signál festivalu Martin Pošta a já budu moc rád, když se nás popolí v posledních zprávách poslechnete.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Jak dnes bude, to nám řekne opět Sabina.
1: Máme chladné ráno, 2 až 4 stupně, a taky místy mlhy, dávejte pozor, pokud cestujete třeba autem. Odpoledne by mělo být kolem 14 a přes den má být většinou jasno nebo polojasno.
0: Furt zima, hrůza. No a jak to vidí Lukáš Miller?
6: Hezké ráno, tak vidím kolony a také komplikace, třeba ve Strahovském tunelu směr Troja, tam stále překáží nepojízdné auto, které čeká na odtahovou službu, musí tak výrazně regulovat tunely, zejména směrem z jihu, a velké zdržení také na jižní spojice, stojí se de facto od Vídeňské přes celou Dobřížskou až do tunelu Mrázovka, je to skoro na hodinu. Navíc té koloně těsně za Barandovským mostem je pak i nehoda, dvě auta se srazila v levém pruhu. Velké zdržení je pak v Novopatské a následně i ve Kbelské ulici na trase z Černého mostu do Letňany, to kvůli omezení. Ucpává se Štěrboholská spojka, tam se skoro 50 minut stojí na trase z Černého mostu k Průmyslové ulici. Kolona asi na 30 minut je pak i v samotné Průmyslové, a k Belské stojí se od Novopatské právě k nájezdu na jižní a Štěrboholskou spojku. Půlhodinovou kolonu pak čekejte i v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a do tunelu Blanka. Na Žižkově stále kolabuje oblast Jarová, také křižovatky Ohrada. Kolony tam jsou kvůli omezení směrem do centra, často na desítky minut. A na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné ze 6. kilometru až na pražský okruh Ořechů, je to celkově na půl hodiny.
0: Díky, Lukáši, měj se.
6: Taky naslyšenou.
3: Rádio Praha.

0: Miley Cyrus a End of the World v 9 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zprávy ve studiu s nimi Sabina Vosecka a Denisa Žižková. Jsou tady obě teda ve skutečnosti, že jo, holky?
1: Ano, hezké ráno.
2: Jo,
1: hezké
2: ráno.
0: Zprávy ale má Denisa.
3: Koaliční smlouvu podepíše dnes v Praze 6 zástupci hnutí STAN, Prahy 6 sobě a koalice ODS a KDU-ČSL. Slánská nemocnice vyvrací informace o konci tamní porodnice. U pobřeží Bulharska zasáhly drony dvě obchodní lodě, jedna z nich se potopila. Bude jasno, polojasno, odpoledne zataženo, teploty maximálně 15 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Zástupci hnutí STAN Prahy 6 sobě a uskupení ODS a KDU-ČSL podepíší dnes v Praze 6 koaliční smlouvu. Nejvíc mandátů v městské části získalo hnutí STAN, které má 12 z 45 zastupitelů. Novým starostou Prahy 6 bude Petr Prokop z hnutí STAN. Nahradí tak starostu Jakuba Stárka z ODS. Podle Prokopa bylo jednání rychlé.
5: Ta jednání byla poměrně rychlá, korektní a já bych chtěl poděkovat i všem koaličním partnerům, že vlastně k tomu přistoupili takhle konstruktivně, přestože to třeba pro ODS muselo být náročné, protože dosavat ty 4 roky tu koalici vedli.
3: Porodnice ve Slaném na Kladensku nekončí. Vedení tamní nemocnice vyvrátilo informace o jejím plánovaném uzavření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO totiž dříve oznámil plán ukončit provoz zařízení, která mají méně než 600 porodů ročně. Vysvětluje mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adela Štajnová.
6: Téma vzniklo propojením celostátní debaty o budoucnosti menších porodnic s konkrétní situací ve Slaném. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už v červnu uvedl, že kvůli klesající porodnosti bude potřeba síť porodnic upravit a vznikl dojem, že už se o uzavření zdejší porodnice konkrétně jedná.
3: Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o pozemku v Turnově Daliměřicích, který si nárokuje rod Walderode. Soud se zabývá rozsudkem Semilského okresního soudu, podle kterého má získat vdova po Karlovi de Fur Walderode Johana Kamerlanderová. Její šlechtický rod usiluje přes 30 let o rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Neupřesnil, co lodě vezly ani kam mířili a neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi ale podle něj zasahuje pátrací tým. V reakci na incident si podle agentury Bloomberg nechal bulharský premiér předvolat ruskou velvyslankyni v Bulharsku. Plánuje také mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu v přípravném utkání na nový ročník NBA při výhře nad London Lions 119-66. Za skoro 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky. V Praze dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne se ale zatáhne a teploty 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, Lukáš Miller ví, jak to na nich vypadá.
7: Hezké ráno, tak hodně se stojí, komplikace byly poměrně dlouhou dobu ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V polovině tunelu stálo nepojízdné auto, čekalo na odtah, už je ale odklizené, takže ten průjezd se postupně začíná uvolňovat, stále je ale velmi dlouhá kolona z jižní spojky a de facto už zde jedničky, takže se stojí od Průhonic až na jižní spojku a pak přes jižní spojku až za Barandovský most právě do tunelu Mrázovka. Celkově to zdržení na trase je více než hodinové. Na východě Prahy ucpaná Štěrbohol spojka z Černého mostu Průmyslové, to je na půl hodiny, ucpává se pak i Novopatská a následně Kbelská z Černého mostu do Letňan do omezení, tam je to také asi na půl hodiny. Půl hodiny naberete i na magistrále, a to od Nuslí až za Nuselský most do Legerovy ulice. hodně plná, je třeba také oblast Balabenky, Libně nebo také oblast Jarova a hodně ucpaná je i křižovatka Želivského a Ohrada směrem do centra, je to kvůli omezením. A na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, je to celkově asi na půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
7: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Ranní vysílání Rádia Praha pokračuje v úterý 13. října 5 minut po 9. stále tím, že já jsem obklopen ženami. Sabino, o Signal Festivalu už jsme mluvili a ty se na něj chystáš přímo vydat?
2: Je to tak. Každoročně ho nemůžu vynechat, tuhle vlastně akci a svátek světla digitální kultury a digitálního umění. Já možná zmíním to, že letos se festival koná na dvou trasách. Vždycky je to ta hlavní trasa, která se soustředí do centra Prahy. A letos k ní přibude taky druhá trasa a ta bude v Dejvicích. Takže doporučuji navštívit obě dvě. Možná připomeneme důležitou věc, že většina těch instalací je zdarma, to je výhoda, ale stojí za to rozhodně si koupit i ta placená.
0: Jako rodilý Dejvičák jsem hrdý teď a ty si říkala, že tam bude ještě jedna známá osobnost, která bude mít svou vlastní instalaci.
2: Je to tak, Milan Zeiss, známý to kapelník, vlastně kapely Tata Boys, bubeník a zpěvák, tak ten tam bude mít svoji vlastní instalaci, takže na to bych taky doporučila se zajít podívat. Asi na to zvědavá mimochodem.
0: Je rozhodně na co se těšit a už jsme to taky říkali dneska v poledne. Ředitel Signal Festu bude tady ve studiu s Vojtou Přívětivým. No a teď jaká nás čeká muzika? Budou Temper City a Self-Aware a taky Rosé a Bruno Mars a potom. Přejeme hezké ráno.
2: Hezké ráno.
4: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Thomas a Santana Smooth na Rádiu Praha ve 9:45.
1: Víte, že název divadla Semafor vzniknul ze slov sedm malých forem a jeho historie začala už v roce 1959. Jiří Suchý teď na začátky divadla vzpomíná v rozhovoru na iRozhlasu, tak třeba vám k tomu v hlavě naskočí některá jeho písnička.
0: No a v historických datech a událostech budeme pokračovat teď s Petrem Jungmanem.
2: Perný den, Rádia Praha.
3: Zvítězila pravda a láska. Yes,
4: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší Renátám. Tady je Petr Jungmann. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety, v roce 484, nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.
5: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody.
4: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
5: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
4: Nejstarší československá folková skupina Spirituál Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
6: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
4: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
6: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
4: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
0: A jaký ten den bude, nám řekne Sabina.
1: V Praze máme chladno, aktuálně jsme na 6 stupních, přes den bude jasno až polojasno a bez srážek, takže deštník dnes můžete nechat doma.
0: Jdeme na silnice s Lukášem Millerem. Lukáši?
7: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz je stále mimořádně silný. Lepší situace je ale ve Strahovském tunelu směrem na Troju. Nepojízdné auto už tam nepřekáží. Kolony jsou ale stále velmi dlouhé. Stojí se před vjezdem do tunelu Mrázovka v Dobřížské, pak také na jižní spojici od magistrály a postává i konec dálnice D1 od Průhonic. Celkově to zdržení na trase od Průhonic do tunelu je výrazně přes hodinu. Kolony se ale teď začnou rozjíždět. Dlouhé zdržení je pak také v Novopatské a následně i ve Kbelské z Černého mostu do omezení v Letňanech, tam se projíždí od víkendu pouze jedním pruhem, je to celkově na 40 minut. Stejnou jdete i na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, hodně ucpaná je pak i samotná Průmyslová, ta de facto stojí od Kbelské, od Novopatské až k nájezdu na jižní spojku, to je na půl hodiny. Kolony pak čekejte i na magistrále, tam je mimořádně dlouhá fronta v ulici 5. května od Budějovické až do Legerovy, je to skoro na 40 minut, stále kolabuje na Žižkově oblast jak Jarová, tak také křižovatky Ohrada a Želivského. Kolony jsou kvůli četným omezením v celé oblasti a hlavně směrem do centra, to zdržení je na desítky minut. A na D5C zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné z 5. kilometru až na okruh k Ořechu, celkově je to na půl hodiny.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
7: Hezké ráno taky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. scrollujete? Jen si klidně

0: Je půl desáté, úterý 13. října, když se podíváme do kalendáře, vidíme tam Renatu. Znáš nějakou Renatu?
1: Znám, moje teta se jmenuje Renata, takže jí přejeme tímto všechno nejlepší. A taky musíme připomenout mužské dnešní sváteční jméno, a to je Geralt. Znáš nějakého Geralda?
0: Hele, ze všech přibližně 40 Geraldů, kteří jsou v České republice, jsem ani jednoho nikdy nepotkal osobně. Ale přejeme všechno nejlepší.
1: Přejeme všechno nejlepší.
0: A dáme si zprávy.
2: Přeji hezké dopoledne. Zástupci hnutí STAN Prahy 6 sobě a uskupení ODS a KDU ČSL podepíší dnes v Praze 6 koaliční smlouvu. Nejvíc mandátů v městské části získalo hnutí STAN, které má 12 z 45 zastupitelů. Novým starostou Prahy 6 bude Petr Prokop z hnutí STAN, nahradí tak starostu Jakuba Stárka z ODS. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%, to je o 0,6% bodu víc než v srpnu, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním srovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. U bulharského pobřeží zasáhly drony dvě lodě a jedna z nich se potopila. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Tři bezpilotní letouny podle něj zaútočily na loď patřící Ukrajině. Bylo to zhruba 30 kilometrů od pobřeží. Posádku se podařilo evakuovat. Zachráněný je také jeden námořník ze druhé lodi, která se potopila. Radev neupřesnil, kdo za útokem stojí. Tenistka Kateřina Siňaková končí na turnaji v čínském Wuhanu. V prvním kole loňská čtvrtfinalistka podlehla Rusce Ludmile Samsonovové po více než dvou hodinách po setech 1-6, 7-5 a 2-6. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu se tam představí ještě Nikola Bartuňková. Začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Rakušance Tagerové. V Praze dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne se zatáhne a teploty dnes mezi 12 a 15 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Teď Lukáš Miller a dopravní informace.
4: Hezké ráno, tak v Praze stále ještě je silný provoz, ale už pozvolna začíná slábnout. Na jižní spojce směrem na Smíchov kolona se poměrně zkrátila, teď je od Vídeňské až do Dobřížské ulice. To zdržení je 25 až 30 minut a bude i nadále se zkracovat. Provoz brzdí omezení Vekbelské směrem k ústecké dálnici D8. V Letňanech se projíždí od víkendu pouze jedním pruhem. Kolona je z Novopatské z Černého mostu zhruba na půl hodiny. Stále hodně ucpaná je Štěrboholská spojka, tamto zdržení je z Černého mostu průmyslové na více než půl hodiny. Půl hodiny pak naberete třeba také na magistrále v ulici 5. května od Budějovické až do Legerovy za Nuselský most. Na Žižkově stále velké kolony v oblasti Anděla, teda v oblasti Jarova a také v okolí křižovatky Želivského a Ohrada. Kolony jsou tam kvůli četným omezením a to hlavně směrem do centra, často na desítky minut. A na Smíchově jsou komplikace na Horejším nábřeží směrem do centra Prahy u křižovatky s ulicí Vltavská stojí nepojízdné vozidlo. Blokuje pravý pruh a kolona je ze Strakonické od Lihovaru asi na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
4: Měj se, naslyšenou.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl desáté na rádiu Praha, Marek Ztracený a pomalu. A taky Anaka a Údolí včel.
5: Raní Praha
3: a Honza Chlán.
5: Hit týdne.
3: Číslo 5.

0: Ve 9:45 na rádiu Praha Madonna La Isla Bonita. Máme úterý 13. října. No a ve studiu se mnou, jak víte, naše letající redaktorka Sabina Vosecká. To, že dneska doletěla do studia, neznamená, že má hotovo, bude poletovat ještě po Praze. Co budeš dneska točit?
1: Je to přesně tak, ten dnešek se ponese v takovém podzimním hávu, v podzimní náladě, protože já odpoledne vyrazím do botanické zahrady, kde začala výstava dýní, což je mimochodem velmi oblíbená akce, a to hlavně u dětí. Teď o víkendu, a když jsem jela kolem mimochodem, tak už tam stála fronta lidí u pokladny a skutečně pan ředitel Bohumil Černý mě několikrát vlastně připomínal, že je to vlastně nejnavštěvovanější akce z celého roku, takže tam vyrazím dneska odpoledne. Ta zahrada je vlastně celá teď posetá dýněmi, a to nejrůznějších velikostí. Přes ty víkendy si tam můžete vyzkoušet taky sami něco vytvořit, a to v rámci doprovodného programu. Poslední říjnový víkend, nebo ten den, na který letos připadá Halloween, tedy 31. října, to celé vyvrcholí, protože vás tam čeká lampionový průvod. To je mimochodem taková roztomilá podívaná, když ty děti chodí skrze tu zahradu s těmi lampionky a trošku se bojí, protože přeci jen setmělá botanická zahrada, to bych se bála i já, se přiznám, takže na to doporučuji vyrazit. No a mimochodem, co je taky možná dobré zmínit, je to, že byste klidně mohli vyrazit třeba i mimo tyhle zmíněné akce do botanické zahrady, protože ona je velmi rozlehlá, velmi velká a je to krásné místo na procházku. A co teda já doporučuji úplně nejvíce, Viniční domek.
0: Víme proč.
1: Přiznám se, je tam krásný výhled, ten domeček je opravený, je to historická stavba. Připadáte si tam trošku, jako kdybyste byli v Toskánsku, a k tomu si dáte tu sklenku dobrého vína a díváte se na Prahu, je to prostě romantika.
0: Hele, zpátky k těm dýním, ty jsi někdy vyřezávala z dýní?
1: Jako dítě vyřezávala jsem několikrát dýni, ale teď už ji vyřezávám jenom, když vařím dýňovou polívku.
0: Je, tu mám rád. Tu Hokkaido, myslíš?
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: Ta je výborná.
1: Podzimní.
0: Tak si užij celý dnešek.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Počkej, ještě se neloučíš, ještě musíš říct, jak bude.
1: Jak bude? Dneska bude relativně hezky. Když se díváme z okna, svítí sice sluníčko, ale ráno jsme mluvili o tom, že máme chladno, takže teploty nám postupně stoupají. Během toho dneška by měly vystoupat až na 14 stupňů a sluníčko bude svítit jasno až polojasno.
0: Ty říkáš, jak kdyby to bylo nějaký teplo až na 14 stupňů.
1: No tak tady máš zimní čepici a vaťák, takže tebe se to netýká.
0: A porflíkačky. Koukneme na silnice ještě s Lukášem Millerem.
2: Hezké ráno, tak v Praze ten provoz už pozvolna začíná slábnout, ale stále jsou kolony na obvyklých místech, třeba na jižní spojce směrem na Smíchov před Barrandovským mostem. Ta kolona teď začíná u Vídeňské, je to asi na 20 minut, ale pozvolna se to zkracuje. Provoz brzdí omezení Vekbelské, směrem do Cínovecké v Letňanech je průjezdný pouze jeden pruh kolony, jsou tak z Novopatské z Černého mostu, stále zdržení asi 30 minut, jsou to ale hlavně kamiony, osobní auta už levým pruhem projedou rychleji. Stejná situace je i na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, tamto zdržení je zejména pro tranzit, také v pravém pruhu, také levý pruh je průjezdnější rychleji. Na magistrále velká kolona v ulici 5. května od Pankráce do Legerovy, tam je zdržení pro všechny, tedy pro osobní auta asi půl hodiny. Na Žižkově zůstává velmi ucpaná oblast Jarová, také křižovatka Ohrada a Želivského vše směr centrum. Bouralo se ve Spořilovské směrem do centra, na začátku za sjezdem z D1, dvě auta v levém pruhu, kolona od OC chodov na 10 minut a na Smíchově stále komplikace.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: úterý 13. října Praha teď vysílá další zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Na koaličním vyjednávání v Praze se dnes schází hnutí STAN z Prahu sobě a také z Piráty. Policie obvinila strojvedoucího kvůli loňské nehodě vlaku u Zlivy. Účastníci summitu Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku varují před blokováním Hormuzského průlivu. Dnes má být v Praze jasno, odpoledne zataženo, teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes schází na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit také se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu a podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
3: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
1: S Piráty a Prahou sobě se dnes mají zájem setkat také zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%, to je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaků u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8leté vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil před návěstím stůj a vjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí, škoda přesáhla 82 milionů korun. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
4: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchaj-wan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Fotbalovou Slavii čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. V 18 hodin 45 minut nastoupí v azerbajdžánském Baku proti tamnímu Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne zataženo a teploty 12 až 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci v pražském provozu sleduje Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz pozvolna slábne, stále ale ještě jsou kolony na obvyklých místech, třeba na jižní spojice, směrem na Smíchov, kolona před Barandovským mostem je stále od Vídeňské asi na 20 minut. A dopravu na severu metropole brzdí omezení Vekbelské, směrem k Ústecké dálnici D8 v Letňanech se tam projíždí pouze jedním pruhem, kolona je z Novopatské z Černého mostu celkově asi na 30 minut. Stále se ucpává i Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, to zdržení stále okolo půl hodiny, jsou to ale převážně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále stále výrazná kolona v ulici 5. května od Pankráce do Legerovy za Nuselský most, je to na půl hodiny. Na Žižkově stále velmi uspaná oblast Jarová, také křižovatka Ohrada a Želivského. Kolony se tvoří zejména směrem do centra Prahy. Bouralo se ve Spořilovské směr centrum, těsně za sjezdem z D1, nehoda dvou aut v levém pruhu, teď už bez kolon a komplikace jsou v Bělohorské z centra, těsně za křižovatkou Vypich, tam je nehoda tří aut v pravém pruhu, na místě policisté. Kolony jsou ale v Bělohorské obousměrně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 5,5 minuty po 10. hodině vám přeju hezké dopoledne a děkuju, že posloucháte. Sice jsme teprve v polovině října, na některých českých sjezdovkách už ale vznikají první hromady sněhu. Harachov, Rokytnice, Ještěd anebo středočeský Monínec se začínají připravovat na zimní sezónu. Proč tak brzy, to vám řekneme už za chvíli, ještě předtím ale muzika OMD, Kecaj a nebo Vance Joy s legendárním songem Riptide. Tak si zeselte rádio a pojďte si to užít. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Dopoledne vám přeju. Dnešní ranní teploty v metropole kolem 5 stupňů Celsia, podzim už definitivně dorazil a některé české ski areály už se začaly chystat na sezónu, začaly vyrábět technický sníh. První hromady vznikají třeba v Harachově, Rokytnici nad Jizerou, na Ještědu a nebo ve středočeském Monínci. Jde hlavně o střediska vybavená technologií, která dokáže sníh vyrábět i při teplotách nad nulou. Na Ještědu se vyrobený sníh zatím hromadí a později ho rolby rozvezou po dojezdu sjezdovky. Vodu k zasněžování bere areál z akumulační nádrže na Buchartce, ve které je zhruba 12 000 kubíků vody. Sezónu chce Ještěd podle současného plánu zahájit 12. prosince, pokud ale budou podmínky příznivé, pokusí se otevření posunout na dřívější termín. Letos navíc upravil nástupní a výstupní stanice na sjezdovce Nová Skalka, aby bylo nastupování na lanovku bezpečnější a pohodlnější. Podrobnosti taky na našem zpravodajském webu. irozhlas.cz. Teď ale zpátky do Prahy, konkrétně do pražského provozu. V Praze stále ještě čekejte zdržení třeba na dálnici D1 na příjezdu do města z Brna. Na Chodově u obchodního centra na prvním kilometru dva kamiony v pravém i prostředním pruhu tvoří se kolony. Provoz brzdí omezení Vekbelské směrem do centra v Letňanech se popojíždí jedním pruhem a kolona je z Novopatské z Černého mostu na půl hodiny. Utpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, zdržení kolem půl hodiny, jsou to převážně kamiony. Na magistrále mimořádně dlouhá kolona v ulici 5. května od Pankráce do Legerovy, zdržení 20 minut. Na Žižkově je velmi ucpaná oblast Jarová, taky křižovatky Ohrada a Želivského. Kolony jsou hlavně směr centrum a komplikace jsou v Bělohorské do centra, těsně za křižovatkou Vypich, nehoda 3 aut v pravém pruhu a kolona je v Bělohorské obousměrně zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Will Smith a Men in Black, posloucháte Rádio Praha, Luis Capaldi nebo Tichá dohoda, to je muzika, která nás čeká už za chvíli, teď jsou na řadě krátké zprávy, v 10.29 je pro vás má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Kriminalisté pátrají po mladém muži, který měl v září v Praze 10 napadnout ženu kvůli její barvě pleti. Útočníkovi za výtržnictví a násilné jednání hrozí až 3 roky vězení. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policie žádá veřejnost o pomoc. Incident se podle policie odehrál v sobotu 26. září kolem 14. hodiny v Bajkalské ulici v Praze 10. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemku, o které vdova po hraběti Karlovy de Fur Valderode Johana Kamerlanderová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Středoškoláci ve Francii kvůli špatným podmínkám ve školství od rána blokují asi 200 škol. Ve vysílání rozhlasové stanice France Inter o tom informoval ministr školství Eduard Jeffre. Podle něj protestní hnutí slábne. Studenti na odpoledne chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže a dalších velkých městech. Dnes by mělo být polojasno až jasno, k večeru se zatáhne a teploty 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích a sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze teď vystala řada komplikací, třeba na dálnici D1 na příjezdu z Brna na Chodově naproti OCE Chodov na prvním kilometru, teď hromadná nehoda, dva kamiony se srazily s dodávkou, v pravém prostředním pruhu na místě několik záchranářských vozidel, kolona je od průhonic ze 6. kilometru na 20 minut. Ucpává se Štěrboholská spojka ze Černého mostu Průmyslové, zdržení asi půl hodiny, navíc u Průmyslové teď také hlášená i nehoda. Komplikace jsou v Dobřížské ulici směrem k tunelům za Zlíchovským tunelem, tam řeší nehodu nákladního auta s osobním. Kolona začíná už na jižní spojce před Barandovským mostem, je to na 20 minut. Komplikace jsou také v Bělohorské do centra, těsně za křižovatkou Vypich, tam řeší nehodu 3 aut, blokován pravý pruh, kolona je v Bělohorské, ale obou směrně vždy na 10 minut. Provoz brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské směrem k dálnici D8 v Letňanech, tam se projíždí jen jedním pruhem, kolona je z Novopatské z Černého mostu asi na 30 minut. A na Žižkově stále velmi ucpaná oblast Jarová, také křižovatky Ohrada. Kolony jsou v celém širším okolí, hlavně směrem do centra. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A po krátkých zprávách pokračuje úterní dopolední Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Zástupci politických stran zvolených do pražského zastupitelstva jednají o budoucí koalici. Sešli se už vyjednávací týmy hnutí STAN Spolu pro Prahu. Další podrobnosti dodáme kolem 10:45. Teď Luis Capaldi. Dobrý den.

0: minutu před 11:15 posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Zástupci pražského hnutí STAN a koalice Spolu pro Prahu se sešli včera večer na prvním jednání o pražské koalici. Domluvili se na dalších společných schůzkách, jednat budou ale ještě s dalšími uskupeními. A podrobnosti má reportér Petr Kastner. Petře, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Zástupci Starostů a Spolu pro Prahu jednali večer na pražském magistrátu zhruba 2 hodiny. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka řešili možnosti spolupráce. Nedošlo ale na jednání o gescích, jak ještě před schůzkou zástupci obou uskupení předpokládali. Všem řidičům, kteří nás teď poslouchají, se omlouvám za projíždějící auta za mnou, které mají houkačky a sirény a snad jsme nikoho nevyděsili. Nicméně pokračuji dál. Spolu i hnutí STAN mají zájem například o oblast financí. Další jednání plánují na čtvrtek a pátek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženě.
2: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
1: Na dotazy, jestli by Starostové šli do koalice bez Spolu, tedy jen s Piráty a Prahou sobě, Hlaváček opakovaně říká, že taková varianta je málo pravděpodobná.
0: Obě ta uskupení mají po volbách dohromady 34 zastupitelů. V 65 členem zastupitelstvu hlavního města by tak měli nadpoloviční většinu 2 hlasů. Uvažují politici i o této variantě?
1: Ještě před samotným jednáním lídr hnutí STAN Petr Hlaváček takovéto složení koalice nevyloučil. Byla by podle něj ale křehká. Zároveň v těch dosavadních jednáních pro sebe, ale Spolu a STAN byly první volbou. Kromě včerejší schůzky vyjednávacích týmů se lídři obou uskupení setkali krátce už v neděli. Tomáš Portlík z ODS taky několikrát zopakoval, že STAN má jako vítězné hnutí nárok na pozici primátora a nikdo by to neměl zpochybňovat. Starostové ve volbách získali přes 23%, Spolu pro Prahu o 1% bod méně. Obě uskupení mají ale shodný počet zastupitelských křesel, a to 17.
0: Petře, ještě důležitá otázka na závěr, kdy konkrétně by mohla být koalice sestavena?
1: Petr Hlaváček řekl, že dohoda o pražské koalici by měla být hotová v listopadu. Dnes mají zástupci Starostů na programu jednání taky s Prahou sobě a potom s Piráty. Jednat s nimi má taky Spolu. Všechna tato uskupení vyloučila koaliční spolupráci s hnutím ANO. Připomenu, že po minulých komunálních volbách trvalo sestavení koalice v Praze skoro 5 měsíců. Nakonec v radě hlavního města usedli zástupci Spolu, Pirátů a Starostů. Na tom, že vyjednávání by neměla trvat tak dlouho, se shodují zástupci všech zvolených stran a hnutí.
0: Zástupci politických stran zvolených do pražského zastupitelstva jednají o budoucí koalici, sešli se už vyjednávací týmy hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Petrem Kastnerem. Petře, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? V Praze stále ještě čekejte zdržení na mnoha místech. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově u obchodního centra. Na prvním kilometru došlo k hromadné nehodě. Srazily se 2 kamiony s dodávkou v pravém i prostředním pruhu. Kolona je teď od Průhonic ze 6. kilometru na asi 20 minut. Ucpává se Štětboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové. Zdržení kolem 30 minut. Navíc u Průmyslové je teď hlášená i nehoda. Komplikace jsou v Dobříšské směrem k tunelům. Za Zlíchovským řeší nehodu nákladního auta s osobním. Kolona začíná před Barandovským mostem. Je to na zhruba 20 minut. Komplikace jsou taky v Bělohorské do centra. Těsně za křižovatkou vypich nehoda 3 aut v pravém pruhu a kolona je v Bělohorské obousměrně na asi 10 minut. Provoz brzdí omezení Vekbelské směrem k D8. V Letňanech se projíždí pouze 1 pruhem. Kolona je z Novopatské z Černého mostu na 30 minut. A na Žižkově zůstává velmi ucpaná oblast Jarová, taky křižovatky Ohrada. Kolony jsou hlavně směrem do centra. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Norské hvězdy 80. let.

0: Informace.
1: Informace.

0: skupina The Script nás na Radiu Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Připravila je kolegyně Denisa Žižková. Deneso, hezké dopoledne ti přeji.
1: Tobě taky, Vojto, hezké dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod ministerstvo průmyslu. V aukci na podporu dětí s vážnými onemocněními se draží kresba Williama Kentridge i obraz Lubomíra Typlta. Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinérie. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne zataženo, teploty 15 až 19 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Stát nejspíš v příštím roce vydá míň peněz na propagaci Česka pro zahraniční cestovatele. Agentura Czech Tourism má podle informací Asociace cestovních kanceláří hospodařit se 70 miliony korun. Letos přitom měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od 1. listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business, která má na starosti ekonomickou prezentaci Česka. Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací sloučení může ušetřit provozní výdaje Czech Tourismu.
3: Na druhou stranu 70 milionů bychom považovali skutečně za vážný problém, byť by byly určeny pouze pro propagaci. To jsou velmi malé peníze na rok 2027. Věříme, že se to nějakým způsobem podaří vyřešit, protože určitě by to nestačilo.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort také sníží počet pracovních míst v agentuře, ale zároveň tvrdí, že chce zachovat její odbornost. Od 6. října se draží obrazy na podporu dětí s vážnými onemocněními a jejich rodin. Nadační fond spolu s Odvahou už z online aukce vytěžil přes 20 milionů korun. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthále v Praze. V nabídce jsou například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové. Do 5. ročníku se nově zapojují také přední čeští designéři. Výtěžek jde na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Tam také pomáhá s návratem do školy. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy Lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daně zavést zpětně.
4: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
1: Podle vlády by měla daň z příjmu rafinerií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20 hodin 15 minut nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu se ale přiváží dvougólové manko. V Praze dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno, až bude přibývat oblačnost až na zataženo a teploty 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, ví Lukáš Miller.
5: Hezké dopoledne, tak v Praze stále čekejte zdržení a také komplikace. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově u Olce Chodov na prvním kilometru tam řeší hromadnou nehodu. Srazily se dva kamiony s dodávkou, blokují pravý a také prostřední pruh. Kolona je tam od Průhonic ze 6. kilometru skoro na 20 minut. Komplikace jsou pak i na jižní spojce směr Černý most. U Průmyslové překáží kamion po nehodě v pravém pruhu. Kolona z Lanového mostu je na 20 minut. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové. Tam to zdržení také 20 minut, kolona ale pouze provozem. Dopravu brzdí omezení ve Kbelské směrem k Cínovecké a k Ústecké dálnici D8, pomalu se jede z Černého mostu, z Novopatské až do omezení u sjezdu na Letňany, je to celkově asi na půl hodiny. Na Žižkově připomínáme velmi uspanou oblast Jarová, také křižovatky Ohrada, kolony zůstávají zejména směrem do centra Prahy, komplikace jsou i v Bělohorské směr centrum, těsně za křižovatkou Vypich řeší nehodu 3 osobních aut, blokovány pravý pruh, už se ale projíždí pomaleji bez větších kolon. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin a 5 minut, čas, kdy pokračuje úterní dopolední Praha s datem 13. října. 21 písní, Český národní symfonický orchestr a hity zpěvačky Anny K. v podobě, v jaké fanoušci ještě neslyšeli. Zpěvačka chystá na příští jaro 2 speciální koncerty v pražském O2 Univerzum. Víc řekneme už za chvíli, u hudby ale zůstaneme, Teddyho Swimse anebo Robina Schulze vám teď zahrajeme. Klidný poslech vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Vojtěch Přívětivý.

0: V 11 hodin a 15 minut posloucháte úterní dopolední vysílání Rádia Praha. Anna K. připravuje na příští rok dva speciální symfonické koncerty v pražském O2 Univerzum. Uskuteční se 23. a 24. dubna a během večera zazní celkem 21 jejich písní v nových orchestrálních aranžích. Doprovodí Český národní symfonický orchestr. Jsi můj ztracený král, já tvoje údolí včel. O nové podobě skladeb se stará lucemburský dirigent Gast Waltzing, který bude oba koncerty také řídit. Anna K. ale říká, že výsledná podoba nevzniká bez ní. Aranže společně konzultuje s kytaristou Jiřím Janouchem a případné připomínky pak posílají zpátky dirigentovi. Důležité jsou pro ně i samotné texty. Snaží se proto Waltzingovi vysvětlovat jejich význam a příběhy, aby při aranžování nevycházel jen z melodie. Třeba novou verzi písně Nebe prý na poprvé skoro nepoznala. Po několika posleších si ji ale zamilovala. A symfonické koncerty nejsou jediný projekt, na kterém teď zpěvačka Anna K. pracuje. Na příští rok chystá také vlastní knihu. Píšeme o tom taky na našem webu praha.rozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna jsou velké komplikace. Na prvním kilometru u obchodního centra Chodov zasahují záchranáři u těžké hromadné nehody. Na místě jsou záchranáři i hasiči a průjezdný je pouze levý pruh kolona od Průhonic ze 6. kilometru aktuálně na 20 minut. Komplikace jsou na jižní spojce směr Černý most. U průmyslové překáží kamion a osobní auto. Po nehodě v pravém pruhu kolona Zlanového mostu je na 20 minut. Zdržení je v Novopatské, pak i Vegbelské z Černého mostu do omezení v Letňanech, celkově asi 30 minut navíc. Na Žižkově zůstává velmi odspaná oblast Jarová, taky křižovatky Ohrada, kolony jsou hlavně směr centrum. A popojíždí kolony po magistrále ve Wilsonově od Florence k muzeu a také na Nuselském mostě do Legerovy vždy asi 10 minut navíc naberete v koloně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Bon Jovi ve vysílání Rádia Praha, 11 hodin 29 minut, čas na krátké zprávy, slovo má Denisa Žižková.
1: A já přeji hezké dopoledne. Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfina dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje ani autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Cestující v autobuse ve směru na Staroměstskou můžou využít přemístěnou zastávku Právnická fakulta na Dvořákově nábřeží, v opačném směru je zastávka zrušená. Do vedení Hostivice u Prahy se nejspíš vrátí sdružení nezávislých kandidátů HOME Hostivice město. V komunálních volbách získalo přes 53% hlasů. V 15 členem zastupitelstvu, to znamená 9 křesel, chce ale také jednat především s ODS a Hostivice Hotovo, které získali po jednom zastupitelském křesle. Pracovníci z areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svach lidé chodit neměli. Jakub Menšík vypadl na turnaj Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Geou 6-7-4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu. Dnes má být nejprve jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Lukášem Millerem se vydáme na pražské silnice. Jak to vypadá, Lukáši?
3: Hezké dopoledne a začneme před Prahou, konkrétně na příjezdu do metropole po dálnici D1 z Brna. Tam jsou stále velké komplikace na prvním kilometru naproti obchodnímu centru Westfield Chodov. Tam zasahují záchranáři u těžké hromadné nehody. Srazila se tam několik nákladních aut a dodávka. Na místě jsou také hasiči a průjezdní stále pouze levý pruh. Ta nehoda blokuje pravý a prostřední. Kolona od Průhonic ze 6. kilometru je na 20 minut. Komplikace jsou na jižní spojce směr Černý most, u Průmyslové ulice, u Europarku. Tam překáží kamion a osobní auto po nehodě v pravém pruhu, kolona z Lanového mostu na 20 minut. Stále zdržení čekejte i v Novopatské a následně ve Kbelské z Černého mostu do omezení v Letňanech, celkově je to asi na půl hodiny. Na Žižkově stále zůstává ucpaná oblast Jarová, také křižovatky Ohrada, kolony jsou směrem do centra Prahy, kolony pak čekejte i na magistrále, jak ve Vlzenově od Florence k muzeu, tak také na Nuselském mostě do Legerovy, vždy je to asi na 10 minut v koloně. A na pražském okruhu komplikace směrem zde jedničky na letiště, za sjezdem na Barrandov na 16,5 kilometru, nehoda v levém pruhu a zpomaluje se. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 2:45 po půl 12. posloucháte úterní dopolední vysílání Rádia Praha. V druhé polovině této hodiny potěšíme milovníky piva. Už za chvíli uslyšíte reportáž s emeritním sládkem Václavem Berkou, kde se dozvíte třeba to, jak vypadá správně načepovaná hladinka, tak si na to určitě počkejte. Do té doby třeba Auradion a nebo zpěvák Tomáš Klus. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. Dobrý den.

0: To byly New Radicals, posloucháte Rádio Praha, minutu před 11:15, přeju vám hezké dopoledne. Dobře, načupované pivo, to je takové malé řemeslné umění, rozhoduje správná technika, teplota i pěna, která korunuje každý půl litr. Jak pivo správně čepovat, aby vynikla jeho chuť a mělo všechno tak, jak má mít? To zjišťovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Nejdřív musíte mít připravený některé věci dopředu.
2: Říká Sládek Václav Berka.
1: Musíte mít to skvělý pivo. A pak musí být připravený technický zázemí té restaurace, to zná dokonalé umytý pivní trubky, výčep, výčepní kohout. A pak už přichází ruce toho pana výčepního, který musí nejdřív krásně umýt tu sklenici, aby ta sklenice byla dokonale umytá, vychlazená a perfektně čistá. A on do ní načepuje trochu pěny na tom začátku. Od tu pěnu načepuje tu krásný zlatý pivo a to vytlačuje postupně tu pěnu nahoru a nahoře se udělá taková krásná smetanová pěna. A ta pěna je tam důležitá proto, že ona chrání pivo před chuťovými změnami a před oxidací.
2: Se Sládkem Václavem Berkou jsem se potkala v centru Prahy u restaurace u Pinkasů. Právě tady se každoročně koná nejnáročnější výčepní soutěž, která prověřuje rychlost účastníků, ale hlavně zvládnutí výčepního řemesla. Za úkol totiž mají vyběhnout 41 schodů z 10 plně načepovanými pivy. A to všechno na čas a ideálně s minimální ztrátou zlatavého moku.
1: My máme propojený ten sklep s tou nejvyšší místností kamerama, takže my můžeme sledovat i ten proces toho, jestli čepuje, jestli dodržuje všechny ty pravidla, jak to pivo načepovat, pak je přinese nahoru, ale samozřejmě může se mu do cesty přimotat zájezd, protože všechno se běží za plného provozu.
2: Soutěže se každoročně účastní soutěžící z celého světa. Letos zůstává první místo v České republice. Vítězem se totiž stal Petr Holec z Nové Vsi pod Pleší, který zaběhnul náročnou trať pod 2 minuty. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Na dálnici D1 stále pokračuje velké zdržení na příjezdu do Prahy z Brna. Na prvním kilometru u OC Chodov blokuje hromadná nehoda, 2 pravé pruhy, průjezdný je pouze levý, kolona od Průhonic ze 6. kilometru je na půl hodiny. Komplikace jsou na jižní spojce směrem na Černý most, u Průmyslové se srazil kamion s osobním autem v pravém pruhu, kolona z Lanového mostu je na 20 minut. Zdržení je v Novopatské, potom i z Kbelské z Černého mostu do omezení v Letňanech, celkově asi půl hodiny navíc. Pojíždí kolony po magistrále ve Vilozonově od Florence k muzeu, také na Nuselském mostě do Legerovy. Vždy je to asi 10 minut navíc v koloně. A na Pražském okruhu komplikace směrem z D1 na letiště. Za sjezdem na Barrandov na 16,5 kilometru je nehoda v levém pruhu a zpomaluje se.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Bylo 12 hodin, tady je vysílání Rádia Praha. Teď nabízíme polední zprávy ve studiu s nimi Denisa Žižková. Denisu, hezké poledne.
1: Tobě taky. Hezké poledne všem.
0: Je úterý 13. října.
1: V Praze 11 zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. V příštích dnech osloví ostatní zvolené strany k povolebnímu vyjednávání. Před demolicí 355 metrů vysokých stožárů dnes demoliční firma sundává světla z liblických vysílačů. Obchodní řetězec, kam patří i české prodejny Albert, má kvůli technickým potížím problém zásobovat obchody v Nizozemsku. V Praze bude polojasno až skoro jasno, odpoledne zataženo a teploty maximálně 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Strany a hnutí zvolené do zastupitelstva Prahy 11 zahájí koaliční jednání v následujících dnech. Zvítězilo tam hnutí ANO, které získalo 8 mandátů v 35 členem zastupitelstvu. Podle jeho lídra v městské části Petra Sýkory osloví hnutí ANO všechny zvolené strany. Neupřesnil, s kým by chtěl vytvořit koalici.
3: Budeme se snažit vytvořit koalici, budeme jednat se všema. Určitě se potkáme, takové to první kolo bude během týdne, maximálně nějakých 10 dní. Já si myslím, že každý z nás si počká na to, jak dopadne ne Praha, ale celou tu dobu prostě budeme vyjednávat.
1: Koalice TOP 09 a STANu se umístila druhá a získala 7 mandátů. Její lídr v městské části Jakub Lepš z TOP 09 nepreferuje možnost koalice s hnutím ANO. Zbytek mandátů v Praze 11 si rozdělí další 4 strany. Pracovníci demoliční firmy dnes z věží liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla, chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Mitterová.
4: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
1: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití. Nabídli je proto k prodeji vážného zájemce, ale nenašli. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost sídlící v Nizozemsku, která provozuje i obchody Albert v Česku, musela vypnout některé své systémy. Problémy má s online obchody i zásobováním.
5: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
6: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
5: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila po téměř 3hodinové bitvě ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Lili Tagerovou zdolala 7-6, 2-6 a 6-1. V Praze dnes má být polojasno až skoro jasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost až na zataženo a později se ojediněle přidá slabý déšť. Teploty 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá v pražském provozu? Chvíli popoledně je to ví Lukáš Miller.
7: Hezké poledne, tak i přestože je poledne, tak ten provoz v Praze je poměrně silný a řada komplikací. Na dálnici D1 stále komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Na prvním kilometru naproti nákupní zóně Oce Chodov tam stále blokuje hromadná nehoda. Dva pravé pruhy, průjezdný pouze levý pruh. Kolona se táhne od Čestlic 8. kilometru na více než půl hodiny. Komplikace jsou pak i o kus dál na jižní spojce směr Černý most. U Průmyslové se srazil kamion s osobním autem. Podle naší motohlídky průjezdný pouze levý pruh. kruh, kolona je tam z Ladového mostu asi na 20 minut. Navíc na jižní spojice jsou komplikace i směrem na Barandovský most, tedy opačným směrem. Před sjezdem na magistrálu stojí nepojízdné nákladní auto v pravém pruhu, kolony kamionů se táhnou z Ladového mostu, osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Zdržení pak zůstává v Novopatské a následně k Belské, z Černého mostu do omezení v Letňanech celkově asi na půl hodiny a na pražském okruhu komplikace směrem z D1 na letiště, těsně za sjezdem na Barandov na 16,5 kilometru dořešují nehodu v levém pruhu, kolona je nesouvislá, táhne se už od dálnice D1 od Modletic. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 12 hodin na 6 minut, aktuální čas a taky čas, kdy opět začíná ta polední část našeho vysílání, do které si vždy zveme speciální hosty. 4 festivalové večery, desítky umělců a měsíce příprav. Signál Festival letos nabídne 21 instalací, přičemž za každou z nich se skrývá spousta práce, kterou návštěvníci nevidí. Jak se taková přehlídka připravuje? Povídat si budeme s Martinem Poštou, ředitelem Signál Festivalu.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: Už ve čtvrtek 15. října se Praha znovu promění v obrovskou galerii pod širým nebem. Začíná totiž 14. ročník Signál festivalu, který letos nabídne 21 instalací, poprvé zavítá také do Davids a ponese téma sny a vize. Jak takový festival vzniká, čím se inspiruje a jaké to je připravovat akci, která na 4 večery promění celé město? Nejen na to se dnes budu ptát ředitele festivalu Martina Pošty. Martine, přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den vám, posluchačům.
0: Do začátku festivalu zbývají 2 dny. Jak spíte?
1: Myslím, že poprvé po dlouhý době spím relativně dobře, protože se na tom dávám záležet. Protože vím, co mě čeká v těch následujících dnech, takže potřebuji nabrat hodně sil.
0: Takže to nezanedbávám.
1: Ne, nezanedbávám. Nemůžu.
0: To je moc dobře. Martine, ten letošní ročník nese podtitul Sny a vize. Jak se takové téma vlastně vybírá? Přichází nejdřív nějaká ústřední myšlenka, které pak hledáte ty umělce, anebo naopak vzniká postupně třeba z těch jejich nápadů?
1: V našem případě a v případě tohoto ročníku a vlastně i většiny těch předchozích vzniká z toho, že nějakým způsobem definujeme společně s programovým týmem to, čemu se budeme soustředit, a potom vlastně do toho tématu, který většinou odráží nějakou společenskou potřebu na společenskou situaci, vsazujeme ty jednotlivá umělecká díla. My ten programový plán máme vždy na 3 roky dopředu, takže vlastně je to takový, že víme, co bude příští rok za témata, víme, co bude přes příští rok za témata, a už vlastně teďka v současné době vybíráme umělce na ty nadcházející ročníky.
0: Já jsem koukal, že na vlastně příští rok 27 už máte nějaké potvrzené umělce.
1: Ano, máme potvrzené umělce, ale to ještě nevím,
0: no,
1: že to je
0: samozřejmě. Někde jsem to našel. Říkám si, proč sny a vize?
1: Protože myslím, že se nacházíme v období, kdy společenská situace, celková situace trošku nás ponouká k tomu se koukat i trošinku dál, trošinku se snažit motivovat společnost k tomu, aby přemýšlela nejenom o sobě, ale o té budoucnosti, a trošinku dát tomu i ten punc, řekněme, nějakého pozitivního náhledu na to, co se kolem nás děje, to znamená do nějakých snů, který doufám jsou pozitivní a budou pozitivní, a nějakých vizí toho, jak by ten svět mohl vypadat vlastně jakoby v nějaký blízký budoucnosti. Toto téma nebo tento nápad jsme potom vlastně vnukli umělcům toho festivalu. Ti, kteří pro festival vytváří nová umělecká díla, vlastně se tímto inspirují, někdy více, někdy méně. A ti umělci, kteří jejich díla vybíráme na festival jako existující, tak se snažíme právě do toho programu vsadit tak, aby nějaké sny a nějaké vize těch umělců ukazovaly.
0: No dobře, a jak to bude tady vypadat v praxi?
1: V praxi to bude vypadat tak, jak jste zmiňoval, že máme vlastně 21 umělců, každý od studentských vlastně jako tvůrců, který se ukážou ve svých dílech v rámci projektu Student Visions, až po, řekněme, umělecký matadory typu Jim Campbell nebo Laurie Anderson, kteří vlastně jakoby skrze těch umělecký díla ukážou, třeba konkrétně Laurie Anderson ukazuje, jak by mohl vypadat takovým hodně, řekněme, nadneseným způsobem, jak by mohl vypadat život na měsíci, kdy jsme vlastně to její dílo, které původně vzniklo pro náhlavovou soupravu, nebo náhlavní soupravu headset ve virtuální realitě, jsme to dílo transformovali do vlastně projekce, takže vlastně návštěvník se bude moct projít po měsíci, takže to je její vlastně nějaká jako vize budoucnosti lidstva, řekněme zjednodušeně. Laurie Anderson, krom toho, že významná umělkyně a zpěvačka, tak vlastně jako by byla první ženou, která se stala rezidentní umělkyní NASA, a právě z toho projektu vyvstala, nebo z této rezidence vyvstal vlastně tenhle ten projekt, kde nám způsob, nějakým způsobem představuje své sny a vize. A vlastně více nebo méně přítomně, nebo více nebo méně zřetelně se ty sny a vize těch umělců budou dotýkat každé té umělecké instalace.
0: Říká ředitel Signál festivalu Martin Pošta. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na příjezdu do metropole brněnskou D1 trvají potíže a dlouhé zdržení od Čestlic z 8. kilometru přes půl hodiny CD krokem k nehodě na úrovni obchodního centra Chodov po střetu dvou kamionů s dodávkou se stále projíždí pouze levým pruhem. A stejně jako včera, tak i dnes působí velké komplikace omezení Vekbelské, navíc se nedá sjíždět na Letňané, kolona na bezmála hodinu se tak vleče už z jižní spojky z odbočky do ulice v Korytech, pokračuje přes Štěrboholy okolo Černého mostu, následně až na Novopatskou. A Kbelská se plní i od Hloubětína, fronta se sune od křižovatky s Poděbradskou. Pevné nervy a šťastnou cestu vám přejeme.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: online.
1: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je ředitel Signál Festivalu Martin Pošta. A Signál Festival není jenom přehlídkou světelných instalací, jeho důležitou součástí je i samotná Praha jako taková. Mám dojem, tak to na mě působí a vždycky působilo. Ostatně podobné festivaly se konají i v dalších evropských městech.
2: Já, to tak.
1: Koukal jsem, že třeba v Berlíně je festival světel, v Lyonu je svátek světla a tu francouzskou výslovnost nebudu se ani pokoušet. Nicméně, jak moc podobu Signál Festivalu určuje samotná Praha? Jsou třeba instalace, které by podle vás, Martine, v jiném městě fungovat nemohly?
2: Určitě my si strašně vážíme toho, že vlastně máme Prahu jako, nemůžu říct kulisu, protože by to znělo pejorativně, že vlastně jako Praha je formativním vlastně prvkem toho Signál Festivalu jako takovým. Vlastně hodně instalací reaguje na to město, ty takzvané site-specific instalace, které se dělají na míru tomu danému místu, ať to bylo tady nedaleko, kde se nacházíme, vlastně škola na Ličkovém náměstí, kde
1: nádherná ty instalace, budova,
2: ano, nádherná budova, nebo zde v Karlíně kostel Cyrila Metoděje, tak vlastně ty slouží jako podklad tomu umělci, ty vlastně s těmi ten umělec konverzuje, když tu instalaci vytváří, anebo když je to v uvozovkách jenom nějaký pražský zákoutí, tak taky. Vlastně je to důležitým prvkem, který promlouvá vlastně do toho výsledného vyznění toho díla. A asi by člověk musel říct, že každý město, aby řekl, že ta instalace by mohla být stejná v nějakém jiném městě, jak by musel říct, že to město je stejné, a ono nikdy není úplně stejné. To znamená, že součástí DNA Signál Festivalu je velice zásadně Praha. Prahu máme rádi a máme strašný štěstí vlastně, že se tady můžeme pohybovat a i vlastně je to jedním z našich poslání skrze to umění těm Pražanům a nejen Pražanům, ale vlastně návštěvníkům Signál Festivalu nabízet jiný pohled na to město skrze ty umělecká díla.
1: Signál Festival se letos poprvé vydá do Davids. Pochopil jsem správně, že jste o to dlouho usilovali, abyste v těch Davidsích mohli být?
2: My jsme to spíš měli hodně dlouho na mysli, jo. Ale vlastně s současným vedením Prahy 6 byla ta domluva velice jako jednoduchá. To znamená, že to jako by úsilí z naší strany bylo spíš interní, abychom vlastně vymysleli kudy, jak, protože vlastně do toho organizace toho festivalu vstupuje extrémní množství prvků, jako je doprava, vlastně veřejná doprava, bezpečnost, elektřina na jednotlivých místech, potom dostupnost z hlediska jako prostorové dostupnosti, protože na Signál Festival přichází poměrně značný množství lidí. V loňském roce to bylo 500 tisíc lidí. To znamená, že i my musíme tento aspekt vlastně zakomponovat do plánování toho festivalu a pak i kudy ty lidi na ten festival budou chodit. Odkud kam, kde jim hrozí nějaká nebezpečí, abychom to připravili, případně nějaký komplikovanější křižovatky. To znamená, že vlastně to je takový, říkáme tomu interně Matrix, který musíme vlastně vyřešit předtím, než se vlastně do nějaké městské části vydáme a už přicházíme s nějakým plánem, s nějakou vizí toho, jak by ten festival se na té městské části měl odehrávat.
1: Co vás na těch Davidsích láká, zajímá z toho uměleckého hlediska?
2: Bylo extrémní množství míst, které nás strašně bavily, ale nebyly z nějakých důvodů možný. To je především bývalý hotel International, který vlastně nevím.
1: Ulice Čínská, pokud se nepletu.
2: To bych neuměl odpovědět, se nepamatuju přesně, ale vlastně vypadá trošinku, jak znáte ty úvodní titulky z Walta Disneyho, prostě ten zámek, který tam odhrává. Vlastně nás to strašně bavilo, inspirovalo a tam jsem si dokázal představit, že vlastně tou budovou nějakým způsobem pracujeme, akorát se nachází zrovna na poměrně dost komplikovaný křižovatce a z toho důvodu jsme toto místo nemohli zahrnout do letošního ročníku Signál Festivalu, ale máme tam třeba Bubenečskou čistírnu, která je vlastně bývalou čistírnu odpadních vod. Chtěli jsme do toho zakomponovat například nově vzniklou stanici 7, která je nedaleko, ale tam zase projíždí vlaky, takže do toho našeho Matrixu vstupuje extrémní množství prvků, který musíme nějakým způsobem zhodnotit. A vlastně to zajímá městská část, bude pro nás to nová zkušenost, protože vnímám tu městskou část jako hodně klidovou, takže trošinku tam zčiříme vody na těch pár dnů, tak doufám, že občané Prahy 6 si to s náma užijí a vlastně to s námi nějakým způsobem ve zdraví a psychickém zdraví a pohodě přežijí.
1: V letošním ročníku Signál Festivalu si na Praze povídám s Martinem Poštou, jeho ředitelem. Budem pokračovat za chvíli.

0: Posloucháte Rádio Praha, Martin Pošta, ředitel Signál Festivalu, je dnes mým hostem. Martine, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den vám.
0: Mění se díky Signálu váš osobní vztah k Praze? Dokážete se ještě někdy projít po městě a nevnímat u toho jednotlivé budovy jako potenciální prostor pro nějakou instalaci?
1: Určitě ano, děje se mi to spíš teda vnímání těch prostor po potenciální instalaci v zahraničí. Tady se mi ještě stále daří být jako v úzovkách běžný Pražan, teď jsem nedávno o tom mluvil, který nezvedá hlavu, nekouká na tu krásu kolem sebe. Ale právě tím Signál Festivalem se to snažíme měnit jednak sami v sobě, jednak my si tam teda způsobíme ještě strašnou spoustu komplikací mezi tím, ale jednak i vlastně návštěvníkům Signál Festivalu, aby opravdu měli možnost si někdy vycvaknout z té běžné denní rutiny a uvědomit si, v jak krásném městě žijem.
0: Mluvíte o cestách do zahraničí. Kam se vydáváte, když chcete vidět opravdu to nejlepší třeba ze současného světelného a digitálního umění, nebo obecně, kam jezdíte čerpat inspiraci?
1: Hodně jsem jezdíval, myslím, že to teďka znovu zopakuju, ono těch aktivit je mnoho, ale jezdil jsem do Lyonu, který se zmiňoval, na Fedlmier, a vlastně jezdil jsem do Barcelony na takový velký festival, který se jmenuje JUM. Potom spíš jsou mi bližší, to jsou ty velkoformátový festivaly, mě jsou pak spíš bližší takový menší, který se soustředějí na nějaký nišovější digitální umění, ale to je moje osobní preference. U Signál Festivalu je trošinku nevýhoda toho, že jak je populární, tak právě některé intimnější instalace, které by si zasloužily právě nějakou intimitu prezentace, se těžko nám do toho festivalu pasovávají, tak já si tam chodím v úzovkách sám sebe trošinku oblažit některým jinými formáty umění.
0: Jakože to velkoměsto je na ně moc?
1: Myslím ten množství lidí, který ten festival je populární, to znamená, že kdybychom chtěli dát nějakou menší, intimnější instalaci, vlastně tak ten přístup k tomu, k té instalaci jako takovým, když je obklopená mnoha lidma, vlastně neumožňuje prezentovat to umění tak, jak by se zasloužilo. To znamená, že vlastně i v tom nás to limituje nebo nějakým způsobem usměrňuje v tom výběru těch uměleckých děl.
0: Předpokládám, že když se jdete někam inspirovat, tak si občas přivezete i nějakého umělce, kterého jste třeba viděl někde v zahraničí, je to tak?
1: Určitě ano. Vidíte, to bych asi neměl říkat, ale řekněme, že teďka jsem byl na Art Baselu v Baselu a tam jsem se seznámil s umělcem, jehož tvorbu jsem neznal. Byl to kamarád mého kamaráda a zcela vážně, zatím vlastně tím neprozradím nic, zcela vážně o něm uvažujeme, protože vlastně jako jeho tvorba je unikátní zase v nějakém směru, pracuje poměrně zajímavě s technologiemi a s kreativitou kolem toho. Byl nominovaný na některé ceny mezinárodní, které nám nějakým způsobem pro nás něco znamenají. To znamená, ano, děje se to celkem pravidelně a je to i vlastně jeden z důvodů těch cest vypravovat se prostě jako za hranice toho ať internetu, protože to je samozřejmě pro nás veliký zdroj vlastně jako inspirace nebo hledání, vyhledávání umělců, tak i za hranice vlastně jako toho, kam vlastně se běžně dostaneme, tak abychom objevili něco nového a dokázali si pak to pucle nebo ten náš metrik skládat jednoduše i lépe.
0: No a podle čeho Martin Pošta, když je na takovém výletě inspiračním v zahraničí, pozná, že je ten umělec vhodný a ta jeho tvorba, že jsou vhodní a že patří právě na Signál? Jaký je ten klíč? Jestli vlastně existuje nějaký klíč?
1: Je to z velké míry je to osobní vkus, který to formuje, protože těch uměleckých směrů vlastně je skoro jako, no já teď nechci říct nějaký blbý srovnání, jako automobilů, ale je jich prostě hrozná spousta.
0: Ano, chápu.
1: A vlastně každý má nějaký jiný směr, nějaký jiný účel, nějakou formu, nějaký tvar. Za některými uměleckými díly je mnohem víc, což mě vlastně jako baví nebo inspiruje, je mnohem víc výzkumu, protože vlastně ti umělci jsou někdy výzkumníci, někdy geekové, někdy opravdu pájejí ty instalace sami. To znamená, že vlastně jakoby v tom našem oboru a nejenom v našem, prostě jakoby ty umělci jsou vlastně takový trošku, nechci říct Ferdové mravencové, ale umějí toho fakticky jakoby hrozně moc a když to dokážou prostě jakoby být mástři v té každý daný kategorii a pospojou to pak dohromady, pro mě je to vlastně známka obrovského talentu a vlastně i úcty. A spíš jsou to taková díla, která mě nějakým způsobem inspiruje, lákají, kdy vlastně člověk dokáže poznat nejen, že zatím myšlenka, ale že zatím prostě jako obrovská dovednost a pak nějaká estetická prostě rovina, která se dokáže skloubit do jednoho prostě jako celku.
0: Říká ředitel Signál festivalu Martin Pošta, právě ten je dnes mým hostem. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, do pražského provozu, jak to vypadá, ví Katka Jelenová.
2: Hezké odpoledne přeji. Na příjezdu do metropole brněnskou D1 přetrvávají komplikace na úrovni OC Chodov. Po větší nehodě se projíždí stále jen levým pruhem, kolona je dlouhá. Vleče se od Čestlic z 8. kilometru, ztratíte v ní hodně přes půl hodiny. Kamiony na D1 zastavují ještě o něco dříve, a to za sjezdem na Popovice okolo 15. kilometru. Na 10. pak sjíždějí na okruh směr letiště a v pomalejším tempu pokračují až k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Severovýchod naší metropole zůstává značně ucpaný kvůli omezení na konci Kbelské směrem k D8. První část nesouvislé fronty začíná už na jižní spojce za Spořilovem, tam brzdí hlavně nákladní soupravy, osobní auta o kousek dál na úrovni Záběhlic. A potíže dál působí i omezení ve spojovací kolonu, čekejte už v Českobrodské před Jarovem i před Ohradou, tam nabíráte zdržení hlavně v ulici Jana Želivského od Hřbitovů. Zaplnila se i Hartigová do centra od vozovny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: Ředitel Signál Festivalu Martin Pošta je dnes naším poledním hostem. A Martine, když jsme mluvili o těch zahraničních umělcích, zajímá mě, jak vlastně vznikají ty jednotlivé instalace. Já mám pocit, že už jsme to trošku nakousli na začátku, ale dostane od vás umělec konkrétní zadání, nebo do jaké míry mají oni vlastně volnou ruku v těch
1: dílech? V případě Signál Festivalu ty instalace se dostávají na Signál Festival dvěma způsoby. Jedny jsou existující instalace, to znamená, že tam vlastně náš zásah je v tom kurátorství, v té dramaturgii, stavění vlastně jakoby té existující instalace na to konkrétní místo, aby ty díla nějakým způsobem vytvářely jakýsi narrativní oblouk pomyslný mezi sebou. U těch nově vznikajících instalací pro Signál Festival vlastně od nás dostanou téma toho ročníku a vlastně od té doby začíná probíhat takový ping-pong mezi umělcema námi, kdy ten umělec nám nejdříve napíše jakousi v uvozovkách režisérskou neboli uměleckou explikaci, kam by s tím uměleckým dílem chtěl jít. Potom následuje nějaká první vizualizace toho díla, jako možná spíš jako moodboard, kdy nám ukáže, hele, tohle jsou nějaký směry, kam bych to chtěla směřovat. Potom vlastně jakoby my mu řekneme ano, dáme mu nějaký komentáře a podle typu díla, který vzniká, když je to třeba narrativní dílo, tak tam do toho vstupujeme více, když je to nějaký nenarrativní objektový dílo, tak tam se do toho vstupuje méně, ale vzniká především u těch narrativních, tam je ten ping-pong, jak jsem řekl, mnohem intenzivnější, kdy se snažíme formovat to dílo ne k obrazu svému, ten umělec má velkou autonomii, ale když třeba vidíme nějaký prostor k nějakému zlepšení, nebo aby to dílo více reagovalo na ten prostor, kde se nachází, tak se mu snažíme dávat takový nevyžádaný rady.
0: Chápu, že to je individuální, ale zhruba tahle část příprav trvá zhruba jak dlouho?
1: Hodně. Vlastně my teď vybíráme umělce na příští ročník, kdy je začínám oslovat, tak myslím, že jsme v letošním roce jsme poměrně už jakoby dost daleko oproti jiným létům, ale řekněme, že ta konverzace mezi námi a umělci od toho prvotního oslovení trvá minimálně půl roku.
0: Pokud jsem to správně pochopil, tak 45 milionů korun, tolik stojí rozpočet. Signál Festival, takový je rozpočet Signál Festivalu. Co je vlastně v přípravě tak velkého, rozsáhlého festivalu nejsložitější? Je to schánění peněz, je to zajištění všech těch povolení, je to možná to, jak technicky uskutečnit představy těch umělců?
1: Řekl jsi to přesně, to jsou asi vlastně ty nejnáročnější části. Samozřejmě i v tom programování, v tom výběru těch umělců nám to trvá poměrně dlouho, protože oslovíte umělce, on řekne, že může, nebo řekne nejprve, že nemůžete, oslovíte druhého umělce, formujete to s ním, pak zjistíte, že na to nemáte rozpočet třeba, protože buď je honorář je příliš vysoký, anebo prostě to dílo je příliš náročný. Do toho ale mezi tím vám vstupují produkční složky, který to celý kalkulujou. To znamená, že vlastně je to celý poměrně živý, složitý organismus a samozřejmě schánění finančních prostředků taky není jednoduchý. Vlastně naštěstí Signál Festival je etablovaným, uznávaným festivalem, takže řekněme, že máme snazší situaci než mnoho dalších našich kolegů, ale i tak vzhledem k řekněme situaci, v které se nacházíme především geopolitický, ten svět není úplně tak v zenu, aby vlastně to bylo snadný. Takže vlastně schánění finančních prostředků je disciplína sama o sobě, takže dalo by se říct, že my běžíme v různých etapách takový maratonový závody až sprinty. Prostě jako největší ty maratony jsou, řekněme, program, potom to financování, pak druhá složka, která je jakoby střednědobý běh, je ta technická produkce a pak jsou ty sprinty, které jsou prostě ta realizační produkce na tom místě. Tak jsem to asi popsal vlastně docela zajímavý pro mě.
0: Si to potom můžete zpětně poslechnout. Ale jak jste říkal o té geopolitické situaci a tak podobně, tak ostatně i proto, jak jste zmiňovala na začátku, je to letošní téma Sny a vize. Mým dnešním hostem je ředitel Signál Festivalu Martin Pošta a za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich vypadá aktuálně kolem 3:15. Na jednu na příjezdu do metropole brněnskou D1 přetrvávají komplikace na úrovni Oce Chodov. Po nehodě se projíždí stále pouze levým pruhem. Kolona je dlouhá, vleče se už od Čestlic z 8. kilometru a ztratíte v ní přes půl hodiny. V koloně teď navíc čerstvá nehoda těsně za sjezdem na Průhonice na 6,5 kilometru. Se srazil kamion s osobním autem, blokují pravý i prostřední pruh, i tam se jede pouze levým pruhem. A v Černokostelecké směrem do centra opatrně kousek před sjezdem na Štěrboholskou spojku pravý a odbočovací pruh. Teď blokují následky střetu nákladního s osobním vozidlem, kolona popojíždí z Dolních Měcholup. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Praha žije.
2: Norské hvězdy 80. let

0: a že se nám podařilo Signal Space otevřít a vlastně to naše poslání přinášet nové formáty umění široké veřejnosti, rozšířit vlastně ze 4 dnů, což známe dneska jako Signal Festival, do 365 dnů v roce, co známe jako Signal Space, který se nachází ve Staroměstské tržnici, budově, která vlastně byla dlouhou dobu prázdná a my jsme dostali tu příležitost dočasně jí vlastně vdechnout nový život právě skrz digitální umění českých i zahraničních umělců. Za tu dobu, co jsme otevření, navštívil galerii 160 tisíc lidí, což vlastně na první rok fungování do té doby neexistující instituce bylo pro nás, je pro nás příjemným překvapením a radostí a vlastně stále ještě držíme tu první výstavu, která má takový úspěch a vlastně takový ohlas, že jsme ji zatím ještě neměnili, teď budeme přidávat postupně nové instalace, ale jednak samozřejmě pro nás to byla obrovská změna v tom fungování z toho, řekněme, efemérního, z toho prchlivého, pop-upového, prostě eventového způsobu chování nebo fungování do organizování nebo řízení instituce, což je úplně jiná disciplína, kde nás to taky hodně vyškolilo v Leččems, ale zároveň máme obrovskou radost vlastně, že ty lidi se nám jednak vrací, jednak spousta ještě lidí o tom prostoru neví a nemělo možnost nové formy umění, řekněme, vidět, čímž je srdečně zvu a je to pro nás celý velká, obrovská zkušenost a vlastně, jak jsem zmiňoval, to rozšíření naší působnosti z 4denního do celoročního fungování.
1: A v rámci Signal Festivalu, v rámci těch 4 dnů, která nás teďka čekají, bude v Signal Space probíhat nějaký speciální program?
0: Ano, máme vlastně celou řadu programových aktivit. Zveme tam umělce ze Signal Festivalu, aby nám povídali trošinku více o vlastně o tom, jakým způsobem k tomu umění přistupují, protože, jak jsem zmiňoval, ty umělci jsou technologové, kreativci, vědci a vlastně lidi to, co vidí na těch ulicích, vlastně vidí, řekněme, taky relativně krátce a to, že z něčeho, co je v úzovkách display nebo nějaká forma, kterou vidíte na pár minut očima, že zatím stojí rok vývoje, výroby, přemýšlení, nějaký snahy, to se člověk může vlastně dozvědět právě díky setkání s těmi umělci v rámci programu Signal Talks. Chystáme tam workshopy, dokonce myslím, že Český rozhlas Radio Wave tam bude mít natáčení nějakých podcastů, takže vlastně během Signal Festivalu ten prostor bude žít a samozřejmě tam bude instalace nebo ta výstava, která se jmenuje Echoes of Tomorrow.
1: Úterním hostem Rádia Praha byl ředitel Signal Festivalu Martin Pošta. Martine, myslím si, že nejen já, ale všichni v Praze se moc těšíme na ten další ročník festivalu. Ať se vám vydaří, mějte se krásně a děkuju vám za rozhovor.
0: Děkuju moc a těším se velice, že se potkáme v ulicích Prahy. Hezký den.

0: Ema Drobná s námi na rádiu Praha teď ve 13 hodin, kdy už je ve studiu připravená Denisa Žižková s aktuálními zprávami. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, ty taky, Oldo, hezké odpoledne.
0: A my se tedy pustíme do zpráv ve 13 hodin.

0: hnutí STAN jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici v zastupitelstvu pražského magistrátu. V Cerhenicích na Hořovicku v létě vznikla nelegální skládka, kraj ji nechal odklidit. České fotbalistky budou ve Skotsku bojovat o postup na mistrovství světa. Dnes má být polojasno, odpoledne zataženo a teploty maximálně 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes dopoledne jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programů i případné složení budoucí koalice.
2: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Na Hořovicku ve středních Čechách v létě vznikla černá skládka z Itálie. Odpad se podařilo odklidit, dnes to zveřejnili zástupci Středočeského kraje. Kamiony na polní cestu navezly zhruba 180 tun drceného plastu z Itálie. Odpad se Středočeskému kraji podařilo spole odstranit na konci léta, popisuje vedoucí krajského oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová.
3: Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část jsme zajistili my na naše vlastní náklady, s tím, že ten odpad se potom bude odvážet do místa původu, to znamená do Itálie.
0: Vedení kraje chce navrhnout změnu zákona o odpadech, aby posílil pravomoci obcí při odstraňování skládek. ČES se kvůli zablokování části podílu kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle ní přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníkům se zablokování podílu nedotkne. Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení. České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20 hodin 15 minut nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougolové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčíková.
4: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit.
0: Dnes čekejte polojasno, skoro jasno, postupně ale přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty 14 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je tu také Káťa Jelenová, no a s ní aktuální doprava. Káťo, vítej.
6: Hezké odpoledne, Oldo. Na D1 z Brna do Prahy zastavují nákladní soupravy za Popovicemi na 14. kilometru. Sunou se až ke sjezdu na okruh směrem k letišti, i tam tvoří dlouhou kolonu až na úroveň Jesenice. Na D1 dál k Praze se zpomaluje i kvůli nehodě na úrovni Chodova. V Brněnské odklízejí následky střetu dvou kamionů s dodávkou. Stále se tam projíždí pouze levým pruhem a kolona od Čestlic z 8. kilometru je na minimálně půl hodiny. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se sune dlouhá nesouvislá fronta z konce Lanového. Kamiony v pravém pruhu zastavují už za Spořilovem. Zdržení vzniká kvůli výraznému omezení na konci Kbelské u sjezdu na Letňany. A kolony popojíždí na spojkách i z druhé strany, tedy z Černého na Barandovský most. Vjedete do ní na úrovni IKEA a rozjedete se až za Europarkem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 13. hodině, s vámi je Rádio Praha a máme úterý, je 13. října. Svátek slaví je Renči a Renáty, tak všechno nejlepší k jejich svátku. No a s námi budou Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Nám blízko taky poetika.
7: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je cítím.
5: A při slunečném podzimu trocha letní noty Pedro Capo a

0: I Like, Kerry Hilson s námi ve 13 hodin 18 minut na Rádiu Praha. Sledujete naše speciály, dnes je úterý, dneska to bude návrat do 80. s retrem a včera, to je vždycky v pondělí, to je vinylový večer. No a vy už můžete rozhodovat o příštím pondělku, je to tam, kde na našem Facebooku. Alba, která stojí proti sobě, a obě dvě jsou geniální. Jedno z nich je Black Eyed Peas The End z roku 2009. A tam hity jako Bom Bom Pow, I Got a Feeling, Imabi nebo Rock That Body. No a proti Black Eyed Peas stojí album z roku 2020. Pod ním je podepsaný Canadian The Weeknd, After Hours, a na něm také najdete skvělé hity Blinding Lights, Blinding Lights, In Your Eyes nebo Save Your Tears. Volba je na vás. A jak je to po prvních hodinách, když se kouknu na aktuální pořadí, tak je to jen o jeden hlas vedou Black Eyed Peas. Jak to bude dál, záleží jen a jen na vás. Hlasujte na našem Facebooku. Jaký je pohled na silnice a co nám říká? Na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most pozorněte kousek před sjezdem na magistrálu. Pravý pruh blokuje nepojízdné nákladní auto označené pouze výstražným trojúhelníkem. Jižní spojka, a tam je silný provoz směrem na Černý most. Kolona začíná za Lanovým mostem a posouvá se přes Štěrbohly. Následně celou východní částí okruhu až do Novopatské a k Belské. Na jím konci až do 23. října je omezení. Navíc se nedá sjíždět na Letňany. V Brněnské na příjezdu do Prahy na úrovni obchodního centra Chodov stále řeší nehodu. Jede se pouze levým pruhem. Kolona od Čestlic 8. kilometru je na 40 minut. A v Liberecké ve směru z centra se plní ta část před Bulovkou. Velmi pomalu se jede až na začátek omezení na Střížkově a tam čekejte 5 až 10 minutové zdržení. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: In the end, ano, skončil Linkin Park proto, aby uvolnili místo na rádiu Praha pro Denisu Žižkovou. Jsou tady zprávy ve 13.30.
1: Dobré odpoledne. Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a KDU ČSL a Prahy 6 sobě s podporou zelených. Starostou se stane Petr Prokop ze STAN. Zástupci stran dnes podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Rozdělení gescí a funkcí ještě musí strany potvrdit koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat do začátku listopadu. Rada městské části zůstane 9členná. Jen několik dní po slavnostním znovu otevření průmyslového paláce po 4,5 leté rekonstrukci se jeho brány otevřou všem zájemcům. O víkendu 17. a 18. října budou moci návštěvníci od 10 do 18 hodin zdarma nahlédnout do obnovené historické dominanty pražského výstaviště, která se po rozsáhlé rekonstrukci znovu stala jednou z nejvýznamnějších staveb svého druhu nejen v České republice, ale i samotné Evropě. Letošní výročí 190 let od založení nejstarší české hodinářské firmy Heinz připomíná nová výstava Pražského národního technického muzea nazvaná Sága rodu Heinzů. Už 7. generace rodu se stará podle ředitele muzea Karla Xandra především o věžní hodiny, včetně staroměstského orloje. Veřejnost si výstavu může prohlédnout do 28. března příštího roku. Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnost až na zataženo a teploty dnes 14 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to aktuální doprava a s ní Káťa Jelenová.
3: Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvá silný transitní provoz od Popovice z 15. kilometru. Nákladní soupravy se posouvají až na okruh k omezení u Jesenice směr letiště. A k Praze se vleče kolona od Čestlic z 9. kilometru. Téměř 50 minut zabere cesta k nehodě na úrovni Chodova. Na prvním kilometru se po střetu dvou kamionů s dodávkou projíždí stále jen levým pruhem. Severovýchod metropole zůstává značně ucpaný kvůli omezení na konci Kbelské směrem k D8. První část nesouvislé fronty začíná už na jižní spojce za Spořilovem. Tam brzdí hlavně nákladní soupravy, osobní auta až o kousek dál za Lanovým mostem. A potíže dál působí i další dvě omezení. První ve spojovací, tam kolonu čekejte v Českobrodské před Jarovem, a druhé omezení před Ohradou. Tam nabíráte zdržení hlavně v ulici Jana Želivského od Hřbitovů. Plní se i Hartigova do centra od vozovny. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha ve 13 hodin a 33 minut. Prý si můžete zahrát minigolf i s profesionálem. Co se všechno od něj můžete naučit? No, není toho úplně málo. Víc nám toho řekne naše letající redaktorka Monika za 10 minut.

0: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Snívání a hodiny s námi ve 13 hodin 44 minut na rádiu Praha. Hráli jste někdy minigolf? Určitě ano, protože je to poměrně zajímavá hra a v leckterých městech se k ní dá přijít i tady v Praze. A věděli jste, že můžete vyzkoušet minigolf přímo po boku zkušených hráčů? Co všechno se dá od profíků naučit, to zjišťovala naše kolegyně létající redaktorka Monika Doležalová.
1: V jakém sportu vy si na stejném hřišti ve stejný moment zahrajete prostě s mistrem Evropy, s mistrem světa? To moc nejde. Ve fotbale to ani jako nedokážete, že byste šla prostě si kopnout na Barcelonu. To není možný v zásadě. Jako jo. Takže tady je právě ta myšlenka to propojit a koho to baví, tak si může tady prostě jako zahrát i s těma, kteří to už umí trošičku líp a zároveň mu trošku pomůžou.
2: Sdělil mi provozovatel minigolfového hřiště a mistr Evropy Tomáš Navrátil. Zajímalo mě, zda si začátečník s profíkem vůbec zahrají.
1: V tom minigolfu hrajete stejně sama na té dráze. Že potom spočítáme výsledky a ten profík v uvozovkách bude hrát výrazně líp než vy, to vůbec nevadí.
3: Co se může přiučit ten jako běžný návštěvník prostě od toho profíka?
1: Strašně moc. Jako samouk je strašně těžké si na to přijít, jak to hrát dobře. Technika je první věc, jak si k tomu vůbec jako stoupnout, jak se k tomu nějak jako poskládat. A druhá věc, ono se to nezdá, ale ten minigolf je hodně o materiálu. Tak na minigolfu je řekněme jedna hůl a strašně moc míčků. Já sám těch míčků mám 550 a ještě furt si půjčuju. Univerzální míček neexistuje, nikdy ho nikdo nevymyslel, ani se to nikdy nestane. Protože to má nějaké zákonitosti, co která ta dráha potřebuje. A to je taky pro toho začátečníka úplně jako jiný svět a zjistí, že když tu samou ránu zahraje tím vhodnějším míčkem, tak bude dosahovat výrazně lepších výsledků. V extrémním případě na té jedné dráze s tím správným míčkem to dá na jeden úder a s tím špatným to tam nedá, kdyby se rozkarajil až prostě do druhého rána.
2: Sama jsem šla tedy zjistit, kolik techniky a soustředění je k tomu potřeba. Chtěla jsem se naučit trefit jamku na jeden odpal.
1: Nestojíte přes roh, ale stojíte podél té dráhy, protože špičky těch nohou vám ukazují směr, kam budete hrát. Míček někde uprostřed těla, to jste. Hůdáte těsně za míček, jo, a pak je to tady takovýhle kivadlo, kde hrajete ramenama, loktama a to zápěsí se nehne. Nehrajete to prostě jak Jágr, jo. Tak, teď akorát, vy jste vzala ten míček takzvaně po hlavě.
3: Ano.
1: Takhle jako z vrchu. Super. Trefitičko je umění, ale už jsme blízko, jo. Tak a jsme tam, jo? A je to, jo? Takže tohle to zvládnete v pohodě.
2: Každý první čtvrtek v měsíci pořádá klub Jamka minigolfový turnaj. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna těsně za sjezdem na Popovice se srazil nákladní automobil s osobním blokují levý, částečně i prostřední pruh, začíná se tady tvořit kolona. Fronta kamionů v pravém pruhu následně popojíždí až ke sjezdu na okruh, tím se pak pomalu sunou až k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Pokud máte po D1 namířeno do Prahy, další zdržení čekejte v okolí Čestlic na 8,5 km, téměř 50 minut pojedete krokem až k nehodě na Chodově. Na úrovni obchodní centra zůstává blokovaný pravý i prostřední pruh, jede se tak pouze levým. Kbelská z Hloubětí na Doletňan je ucpaná v celé délce kvůli omezení u sjezdu do Veselské. Provoz vázne už Průmyslové od Hostivaře před křížením s Poděbradskou. Plno je i na trase ze Štěrbohol, kolona se následně sune okolo Černého mostu i celou Novopatskou až do Belské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Krausa nás přivedla ke 14. hodině na Rádiu Praha. Ve studiu už je i Mirek Kasan, zdravě vypadající, buď vítán.
1: Děkuji za pochvalu.
0: No, nechrchlal jsi dneska?
1: Já chrchlám už 14 dní a nemůžu se toho zbavit. Lepší se to, ale pomaličku.
0: Fakt, tak i tebe se týká začátek chřipkové sezóny.
1: No doufejme, že ne, uvidíme.
0: No, každopádně o ní budeme mluvit teď ve zprávách ve 14 hodin.
1: Hezké odpoledne. V Česku začíná chřipková sezóna. Na očkování by se podle odborníků měli objednat nejen seniori. Mladík na kole, který o víkendu pobodal běžkyni v Plzni, si podle policie vybral svou oběť zcela náhodně. Letiště v německém Norimberku je dočasně uzavřeno. Příčinou mohou být drony. A zpočátku bude dnes slunečno, k večeru postupně až zataženo s ojedinělým slabým deštěm a teplotami do 16 stupňů. Zítra se o stupeň oteplí a oblačnosti bude daleko méně.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: S chladnějším počasím přichází sezóna respiračních a dalších nemocí. Kromě COVID-19 by se podle odborníků lidé měli nechat naočkovat také proti chřipce. Do Česka už dorazilo víc než 500 000 dávek vakcín. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok by se měli na očkování objednat i mladší lidé. Chřipka podle ní může mít i těžký průběh a v některých případech skončit i smrtí.
3: Chřipka se vyznačuje intenzivním náhlým nástupem nemoci. Často je tam vysoká horečka, třasavka, zimnice, pocit rozlámaného těla a bolest kloubů.
1: Lékaři v pražské nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu nový 3D rentgen. Přístroj pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně. Pokračuje ředitel nemocnice na Františku Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší.
1: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes od rána nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude až do 4 hodin odpoledne uzavřený kvůli filmařům. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždějí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Policie obvinila z vraždy ve stádiu pokusu mladíka, který o víkendu pobodal běžkyni u Boleveckého rybníka v Plzni. Podle vyšetřovatelů si ji vybral zcela náhodně. Pokračuje policejní mluvčí Pavla Burešova.
5: Dnešního dne obvinila vrchní komisařka z odboru obecné kriminality 17-letého mladíka Stachovska z provinění vraždy ve stádiu pokusu. Zároveň bude vrchní komisařka podávat i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
1: Událost se stala v sobotu odpoledne. 39-letá žena si šla k velkému Boleveckému rybníku zaběhat. Mladík na kole ji zezadu bodl dozad a ujel. Policii se podařilo získat kamerový záznam, na kterém byl zachycen, a obrátila se žádostí o pomoc na veřejnost. V neděli večer útočníka zadržela zásahová jednotka. Policie dnes uzavřela letiště v německém Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Bez dalších podrobností o tom informuje agentura DPA. Policejní zásah se odehrál popoledni, krátce před přistáním letadla z řeckého ostrova Korfu. To nakonec dosedlo, přitom ho ale doprovázely stíhačky Eurofighter, které se už vrátily na základnu. Před příletem byl vyhlášen nouzový kód. Německý web Focus Online uvedl, že narušení provozu by mohlo souviset se spatřením objektu podobného bezpilotnímu letounu. Totéž vedlo k narušení provozu na norimberském letišti už brzy ráno. Pardubičtí hokejisté dnes zakončí základní fázi Ligy mistrů. V šestém kole se už s jistotou postupu do play-off utkají před svými fanoušky se švédským Vechie. Zápas začne v 18 hodin. Odpoledne bude v Praze zpočátku slunečno, k večeru začne přibývat oblačnosti, postupně až na zataženo, později ojediněle čekejte i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 16 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 17 stupňů a má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Káťa Jelinová nás provede problematickými místy v Praze.
7: Na začátku Štěrboholské spojky směrem k D10 vjedete do kolony, nesouvisle se pak budete posouvat i celou východní částí okruhu. Tam navíc těsně za nájezdem z Náchodské boural kamion s osobním autem, blokují připojovací a odstavný pruh. A fronta pak pokračuje i dál přes celou Novopatskou až do Kbelské. Na jejímž konci působí potíže omezení a navíc uzavřený sjezd na Letňany. Před omezením ve spojovací narůstá zdržení v Českobrodské, sune se v kopci za Hrdlořezy, ztratíte v ní 15 až 20 minut. A na D1 na příjezdu do Prahy trvá zdržení od Čestlic z 8. kilometru. 40 minut pojedete krokem až k nehodě na Chodově. Na úrovni obchodního centra je stále blokovaný pravý i prostřední pruh. Volně průjezdný tak pouze levý. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne 13. říjnové roku 2026 je po 14. hodině a nás se přijdou bavit Kelly Clarkson. What doesn't kill you makes you stronger. Nebo Marcel a Fiddlersky a jejich Vanilkové nebe. Dneska je ovšem nebe krásně bledě modré i se sluníčkem, takže si můžeme užívat tuhletu atmosféru po

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je po 14. hodině a to 16 minut po 14. No a vy si s námi můžete dát i odleželé hity z 80. protože je úterý, tak po 21. hodině. No a když výročí je, tak je tomu přesně 40 let, kdy zažívala ty nejzářivější okamžiky své kariéry švédská rocková kapela Europe. Zahrajeme si tři slavné songy z legendárního alba The Final Countdown. Federální scénu pak budou reprezentovat Vašo Patejdl, Dalibor Janda a Turbo. Ti mají mimochodem novinku, ta bude zítra v Hot Zone. K tomu Jean Jett, Kylie Minogue, Eurythmics, Al Corey, Michael Jackson, Tina Turner a další hvězdy 80. a jejich legendární hity. Retro u nás na 107.1 FM a v DAB+ dnes večer od 9 hodin. Nenechte si to ujít. Pojďme se podívat také na aktuální dopravu. Začneme, že kvůli omezení na konci k Belské, kde osmičce stále popojíždí dlouhá kolona, kamiony se sunou už z konce jižní spojky, osobní auta výrazně je brzdí až Nolpacké před sjezdem do Belské a hodně se plní trasa z Hostivaře do Letňan. V Průmyslové zastavíte před Poděbradskou, odtud do zúžení pojedete bezmála půl hodiny. V Liberecké z centra naberete zdržení od Bulovky k omezení na Střížkově na Nuselském mostě směrem z Pankráce se brzdí u Vyšehradu, vše se rozjíždí až v Legerově v křížení s Vencigovou. Jedete-li od Holešovic, zdržení naberete mezi Bulharem a Muzeem. No a na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna popojíždí dlouhá kolona od Česlic 8. kilometru k nehodě na úrovni Chodova, je to na 40 minut, stále se dá projet pouze levým pruhem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcel a Fiedlersky s námi na rádiu Praha, je 14 hodin 30 minut, je tu Mirek Kasa na aktuální zprávy.
2: Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléř. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléř. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle ministryně Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Záchranáři pohřešují několik členů posádky. Kvůli incidentu si bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni. Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit chirurgický zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Střelkyně Veronika Blažíčková slaví první účast nastupních vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Nad Prahou bude během odpoledne přibývat oblačnosti. Až na zataženo později odpoledne také čekejte ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň oteplí a má být oblačno až polojasno. Večer bude oblačnosti ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A pojďme s Káťou Jelenovou také na aktuální dopravu. Káťo?
4: A opět se zaměříme na omezení na konci Kbelské směrem, kde osmičce nedá se sjíždět na Letňany. Kolona je stále velmi dlouhá. Kamiony se sunou od Štěrbohol, osobní auta pak výrazněji přibrzdí až v Novopatské těsně před sjezdem do Kbelské. Hodně zaplněná stála i trasa od Hostivaře do Letňan. V Průmyslové budete brzdit před Poděbradskou a odtud do Zúžení pojedete bezmála půl hodiny. D1 směrem z Brna do Prahy. První zdržení čekejte za sjezdem na Benešov. Kolona se sune ze 17. kilometru k nehodě za exitem 15 Velké Popovice. Po střetu nákladního vozidla s osobním se dá projet pouze levým pruhem. Kamiony následně plní sjezd na okruh na 10. kilometru. Krokem se posouvají k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Poté už brzdí i osobní auta v levém pruhu, a to za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. To je pak z důvodu regulace vjezdu už do obou tunelů. Na D1 už kousek před Prahou trvá dlouhé zdržení od Průhonic z 6. kilometru. Kolona popojíždí více než půl hodiny k místu kolize na Chodově. Blokovaný tam zůstává pravý i prostřední pruh, jede se pouze levým. Přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Krásné odpoledne, po půl třetí s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. A už za chvilku s námi bude i Petr Jungmann, aby zmapoval dění dnešního dne, svátky, narozeniny a události už za 10 minut.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: сейчас на тебе запомену.
1: Пермідень, Радіо Прага.
2: Аби звітязила правда а ласка.
3: Yes, we can.
4: Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renáta. Tady je Petr Jungmann. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety v roce 484 nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.
5: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who knows.
4: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
5: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
4: Nejstarší československá folková skupina Spirituál Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
6: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
4: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
6: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
4: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
7: Na D1 se na příjezdu do hlavního města směrem z Brna přetrvává dlouhé zdržení v koloně od Čestlic 8. kilometru přes půl hodiny se posouvá k nehodě u Chodova. Pokračují je tam s odklízením následků po střetu dvou kamionů a dodávky. Průjezdný je nadále pouze levý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most čekejte silný provoz. Fronta se vleče od Europarku až na východní část okruhu. Pokračuje Novopatskou do Kbelské. Příčinou je omezení u sjezdu na Letňany. Pokud jedete z Hostivaře do Hloubětí na následně směr Letňany, připravte se na zdržení už v průmyslové před Poděbradskou. Poté budete popojíždět i celou Kbelskou nahoru do místa zúžení. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a BEND. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd After Hours. Koho si dáme v pondělí?

0: Hity, doprava, informace, dostali jsme se k 15. hodině, Mirek Kasan ve studiu se zprávami a když se na ty zprávy dívám, napadá mě otázka, neříkala ti umělá inteligence, že by se měl odpočinout někdy a jako vzít oddychový čas? Nebo...
1: To mi říkala manželka, na to nepotřebuju AI.
0: No, někdo, kdo nemá manželku, potřebuje AI a o tom bude řeč
1: ale
0: ve zprávách.
1: Ale pozor taky. Na ní.
0: Tak, vždycky je třeba mít se na pozoru. A myslíš před manželkou nebo před AI?
1: Před Skynetem. Memorandum o koaliční spolupráci v Praze 6 podepsali zástupci hnutí STAN, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců. S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Ukrajinský prezident Zelenský tvrdí, že jeho armáda druhý den v řadě neútočila na ruské rafinerie. A k večeru bude postupně přibývat oblačnosti, později až na zataženo. Ojediněle zaprší a naměříme nejvýš 16 stupňů. Zítra se o stupeň oteplí a oblačnosti bude daleko méně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 6 se rýsuje nová koalice. Zástupci hnutí STAN, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců podepsali memorandum o koaliční spolupráci. V zastupitelstvu 6. městské části budou mít 32 křesel ze 45. Novým starostou bude Petr Prokop z hnutí STAN, které volby v Praze 6 vyhrálo.
3: My jsme zachovali většinově ty gesce v tom původním složení. Došlo tam vlastně k jednomu přesunu tím, že my jsme posílili, tak získáme jednu gesci navíc. Asi můžeme v tuhle chvíli odtajnit, že se jedná o oblast sociální a zdravotní.
1: Definitivní rozdělení gescí potvrdí zástupci stran koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat nejpozději začátkem listopadu. Praha 3 připravuje dva nové projekty prevence kriminality dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin. Součástí budou například preventivní výjezdy do přírody a procházky dětí, ale i terénní služba. Radnice Prahy 3 tak chce podle mluvčího Petra Habáně posilovat péči o děti a mládež nejen ve školách.
4: Nové projekty dětské preventivní výjezdy a terénní služba StreetBus nabídnou smysluplné trávení volného času a podporu pozitivních hodnot.
1: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAK Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
1: Ukrajina podle svého prezidenta druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu. Volodymyr Zelenský to řekl v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál míří na kritickou infrastrukturu a energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. O údajné dohodě na energetickém příměří informoval Trump v neděli. Po porážce s Lens nastoupí dnes fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
6: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
1: Utkání Sabah Slavia začne v Baku ve 6:45 našeho času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Od Odpoledne bude v Praze zpočátku slunečno, k večeru začne přibývat, oblačnosti až na zataženo, později ojediněle čekejte slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 14 až 16 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 17 stupňů a má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: I po 15. hodině pro vás máme dopravní přehled, ten přichystala Káťa Jelinová.
8: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvají hned dvě komplikace. První za sjezdem na Benešov, kolona z 19. kilometru popojíždí téměř půl hodiny k nehodě za exitem 15 Popovice. Po srážce nákladního vozidla s osobním je tam volný pouze levý pruh. Další kolona vás čeká u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru. Půl hodiny ztratíte na cestě ke kolizi na Chodově. Na úrovni obchodního centra končí s úklidem vozovky, zatím se stále jede pouze levým pruhem, už by to ale nemělo dlouho trvat. A přímo v Praze začala regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Tradičně se zdržíte v Dobřížské před Mrázovkou od Zlíchovského tunelu. Před Barandovským mostem už se plní i jižní spojka, zatím od sjezdu na Modřany, v Patočkově od Kajetánky před Prašným mostem ve Svatovícké, i v Troji před Blankou v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách od Bulovky. Kbelská stále ucpaná směrem k D8, je to kvůli omezení u sjezdu na Letňany. Z konce Průmyslové pojedete více než půl hodiny, desítky minut ztratíte po pojížděním i ze Štěrbohol od Europarku, následně okolo Černého mostu i v Novopatské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hity, doprava, informace. Ano, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a v DAP+. No a o hity se postarají Dermot Kennedy. So kiss me the way. V téhle hodině je Kamrat. A nebo Billie Eilish. Ať se vám daří přímo skvěle a máte nádherné odpoledne.

0: Čekám na signál Nightwalk, signál přichází v 15 hodin a 17 minut, s vámi je Rádio Praha. Pokud se vrátím k dnešnímu hostovi, tak je tím byl Martin Pošta, ředitel Signál Festivalu. Pokud se na Signál Festival chystáte, možná bude dobré se na ten rozhovor podívat a poslechnout si ho. Určitě jej najdete na našich stránkách, dá se říct za pár desítek minut nebo za pár hodin. No a jak to bude s dalšími hosty v tomto týdnu u kolegy Vojty od 12 hodin, bude to tak trošičku ve znamení spisovatelek vzhledem k proběhlému veletrhu ve Frankfurtu na Mohanem a připravovanému veletrhu tento víkend v Havlíčkově Brodě. Takže 14. Lenka Valentová, spisovatelka, a 15. Eva Střihavková, spisovatelka a mediální poradkyně. No a to jméno vám možná něco řekne, ano, je to dcera Kamila Střihavky, snacha Davida Kollera, a píše a zároveň dělá právě mediální poradenství a kurzy rétoriky. To všechno u nás na Rádiu Praha. A teď také aktuální doprava. S tou je připravena Káťa Jelenová.
1: Na jižní spojce směrem na Černý most vyjedete do Kolony za sjezdem na Zahradní město, pomaleji pak pojedete k zúžení za Lanovým mostem, poté se pokračuje v nesouvislé frontě Štěrboholskou i východní částí okruhu až do Novopatské ke sjezdu do Kbelské. Vše se rozjíždí až za omezením u sjezdu na Letňany. A Kbelská zůstává plná i ze spod od Hloubětí, na chvílemi se brzdí už v Průmyslové od Hostivaře před křižovatkou s Poděbradskou. V Brněnské na Chodově se po několika hodinách konečně podařilo odklidit následky nehody dvou kamionů a dodávky. Opět se jede všemi třemi pruhy a kolona od Průhonic z 6. kilometru se dává do pohybu. Dá se ale očekávat, že nákladní soupravy směřující na sever velmi rychle zaplní Spořilovskou i jižní spojku, následně pak celou trasu až ke Kbelské. Českobrodská před Jarovem ucpaná v kopci za Hrdlořezy, kolona se vleče až do spojovací k omezení, poté na cestě k Blance budete brzdit za Balabenkou, v Čuprově, pak i v Povltavské. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: Tuesday.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy, kdo bude příští neděli nejlepší?

0: Billie Eilish s námi na rádiu Praha 15.31. Máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Vrchní soud v Praze se dnes začal v odvolacím řízení zabývat případem údajných daňových úniků souvisejících se společnostmi ČKD Praha Dis a ČKD Energy. Obžalobě čelí někdejší majitel strojírenské firmy Petr Spejchal a dalších 5 lidí. Městský soud v lednu Spejchala nepravomocně osvobodil. Zbylým obžalovaným uložil tresty vězení, peněžité tresty a zákazy činnosti. Všichni v minulosti vinu odmítli. Inflace v Česku zrychlila. Stouply spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nerespektoval zákaz jízdy a vyjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Zranění utrpělo 47 lidí a škoda přesáhla 82 miliony korun. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala tím kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Zákon později sloužil jako základ pro zakazování pochodů hrdosti. To teď novela ruší. Fotbalisté Slávie do 19 let uspěli i ve druhém utkání ligové fáze Youth League. Po zářijové výhře nad Lens zvítězili na hřišti Sabahu Baku 3-0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají sešívaní za týden na půdě Fenerbahče Istanbul. Nad Prahou začne k večeru ubývat oblačnosti až na zataženo. Později ojediněle čekejte slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia, zítra až 17 a má být oblačno až polojasno. Večer bude oblačnosti ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na silnicích, abychom si řekli, jak je to s dopravou. No a konkrétně nám to řekne Káťa Jelenová.
3: Na D1 před Prahou směrem z Brna čekejte půlhodinovou kolonu za sjezdem na Benešov. Po pojíždí z 19. na 15. kilometr, tam je po střetu nákladního vozidla s osobním průjezdní pouze levý pruh. Na D1 už o mnoho příznivější situace dál ve směru k Praze. Fronta od Průhonic z 5. kilometru se celkem rychle rozjíždí. Následky kolize u Chodova už odklidily, opět se tam jede všemi třemi pruhy. Kamiony ale dost plní sjezd na jižní spojku směrem na Černý most, následně Spořilovskou a sunou se i zmíněnou spojkou v hodně roztrhané koloně mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Pak už souvisle v pravém pruhu v podstatě až do Gbelské k omezení na úrovni Letňan. Argentinská směrem z centra se plní od křížení s Plynární, následně se budete sunout přes Vltavu nahoru nejprve Holešovičkami, pak i Libereckou až k omezení u Střížkova. A Dobřížská aktuálně ucpaná v obou směrech mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem, pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
7: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 15.36, s vámi Rádio Praha. Zástupci stran a hnutí v pražských městských částech jednají o možných koalicích. Někde už dokonce podepsali i dohodu o spolupráci. Kde přesně, řekneme si za 10 minut.

0: V blbým věku s Xindlem X, 15 hodin 46 minut, s vámi je Rádio Praha. No a my půjdeme na povolební vyjednávání. Ty v Praze pokračují, v některých městských částech se už dokonce rýsují koalice. Zřejmě první velká městská část, kde podepsali dohodu o koaliční spolupráci, je Praha 6. Byl u toho i kolega Petr Kastner, který je teď se mnou ve studiu. Vítej, Petře.
1: Hezký den.
0: Kdo tedy povede v novém volebním období Prahu 6?
1: Koalice bude prakticky ve stejném složení jako poslední 4 roky. Zástupci hnutí STAN, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců v Praze 6 podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Změna bude ale v rozložení sil. Dosavadní místostarosta Petr Prokop z hnutí STAN bude nově starostou, protože ve volbách skončilo hnutí v Praze 6 na prvním místě. Nahradí tak Jakuba Stárka z ODS, který naopak bude místostarostou. Rozdělení gescí by mělo zůstat podobné jako doposud. Starostové jako vítězné uskupení ale v radě získají navíc oblast zdravotnictví a sociálních věcí. Definitivní rozdělení gescí potvrdí zástupci stran koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat nejpozději začátkem listopadu.
0: Hned po volbách začala jednání také v Praze 4, kdo by tam mohl být ve vedení radnice.
1: O koalici tam vyjednávají Spolu pro Prahu 4 a Hnutí ANO. Dohromady mají 24 zastupitelských křesel ze 45. Lídr vítězného uskupení Spolu pro Prahu 4 Ondřej Kubín z ODS řekl, že s Piráty jim koalice početně nevychází a se spoluprací s uskupením Společně pro změnu po vyhrocené kampani nepočítají. Zástupci ANO a Spolu teď řeší hlavně rozdělení gescí a sil ve vedení městské části. V Praze 7 jedná vítězné uskupení Praha 7 sobě se všemi, kromě ANO, doposud v městské části vládla koalice složená z ODS, ANO, TOP 09 a STAN a samozřejmě řeč je o Praze 5.
0: No a jak to vypadá s vyjednáváním na dalších místech metropole?
1: Například v Praze 9, kde vyhrála Spolu pro Prahu 9 a získala 15 mandátů ze 33, jednali se STANem, kteří mají 5 mandátů. Postupně se ale chtějí sejít i s dalšími stranami. Na konci týdne výsledky jednání vyhodnotí, do té doby žádné závěry dělat nechtějí. V Praze 7 konečně sestaví koalici nejspíš až příští týden. Volby tam ovládlo uskupení Praha 7 sobě a získalo 18 zastupitelských míst z 29. I když mají většinu, tak zvažují spolupráci s Piráty a se STANem. Jednat ale budou až po druhém kole senátních voleb, tedy příští týden.
0: Aktuální novinky z některých pražských městských částí nám teď nastínil Petr Kastner. Petře, díky za ty informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A my teď nastíníme také, jak to vypadá na silnicích, a to s Káťou Jelenovou.
2: Na severovýchodě naší metropole se opakuje scénář ze včerejška, tedy extra dlouhá kolona z jižní spojky téměř od Spořilova, táhnoucí se přes Štěrboholy okolo Černého mostu dál Novopatskou až nakonec k Belské k omezení u sjezdu na Letňany. Do Veselské neodbočíte. Silničáři tam dnes frézovali vozovku a celé omezení by mělo skončit až 23. října. A pak se plynule přesune do Cínovecké. Ale to hodně předbíháme, zatím stačí komplikace kvůli Belské, ta je ostatně ucpaná i ve směru z Hloubětína, respektive z Hostivaře, plní se totiž i Průmyslová za sjezdem do Českobrodské. Na jižní spojce naberete zdržení i ve směru na Smíchov, kolona od sjezdu na Pankrác po pojíždí k Barandovskému mostu, pak i do Břížskou k Mrázovce. Kvůli regulaci provozu v tunelech čekajte čtvrt hodiny navíc v Patočkově od Kajetánky, postojíte i v Nové Povltavské v Troji před Blankou, zaplnili se i Holešovičky od Bulovky a v Argentinské směrem z centra narostla kolona až k Dělnické, odtud do omezení v Liberecké pojedete 25 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Almost Unreal, Roxette s námi na rádiu Praha, 16 hodin, Mirek Kasan ve studiu se zprávami, koukám se na ceny paliv, dneska jsem tankoval naftu za 45,50, což bylo nádherné.
1: No, oproti dnešku zítra opět pohonné hmoty, jak se za chvilku dozvíte, podraží.
0: O kolik řekneme si ve zprávách.
1: Dobré odpoledne. Hnutí STAN jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici v zastupitelstvu pražského magistrátu. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Před demolicí 355 metrů vysokých liblických vysílačů z nich dnes demoliční firma sundává světla. A zpočátku bude slunečno, k večeru postupně až zataženo s ojedinělým slabým deštěm a teplotami do 16 stupňů. Zítra se o stupeň oteplí a oblačnosti bude daleko méně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes dopoledne jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra v Česku znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléř. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr naturálu 95 bude stát maximálně 47 korun a 21 haléř. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Světla na věžích středovlnných vysílačů v Liblicích ve středních Čechách dnes ráno zhasla naposledy. Pracovníci demoliční firmy je poté začali demontovat. Chtějí tak před odstřelem zabránit tomu, aby se rozbila a kontaminovala okolní pozemky střepy. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech. Pokračuje mluvčí českých radiokomunikací Petra Mitterová.
4: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
1: Liblické vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji. Vážného zájemce ale nenašli. Letiště v německém Norimberku obnovilo provoz. Policisté ho dočasně uzavřeli kvůli podezření na nouzovou situaci. Letoun z řeckého Korfu při přistání doprovázely stíhačky Eurofighter. Letecká společnost Corendon Airlines uvedla, že letadlo vyslalo nouzový kód v chorvatském vzdušném prostoru, protože selhal radiokomunikační systém. Stroj ani pasažéři podle ní nebyli ohroženi. Stanice Bayerischer Rundfunk už dřív informovala, že provoz norimberského letiště brzy ráno narušili zprávy o možném spatření dronů. Policisté ale v okolí žádné bezpilotní letouny nenašli. Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala dvojici útočníků Třince za fauly v nedělním zápase 10. kola v Pardubicích. Daniel Kurovský dostal trest na 2 zápasy za faul na Tomáše Dvořáka. Navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá jeden duel za nedovolený zákrok na Tomáše Noska. Pokutu ve stejné výši jako Kurovskému, tedy 10% měsíčního platu, uložil předseda komise Radim Byčánek i útočníkovi Olomouce Ondřeji Matýsovi za napadání rozhodčího. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě. K večeru začne nad Prahou přibývat oblačnosti až na zataženo. Později ojediněle čekejte slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí k 16 stupňům Celsia. Zítra naměříme až 17. A má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je tady také Káťa Jelenová a její doprava.
5: Na D1 z Brna do Prahy se bude brzy lepšit situace za sjezdem na Benešov. Kolona sice stále začíná okolo 20. kilometru, už se ale dává do pohybu. Následky kolize za exitem 15 Velké Popovice už se podařilo odklidit a zprůjezdnit všechny tři pruhy. A na D1 těsně před Prahou směrem z Brna nabírají zdržení už jen kamiony, zpomalují za průhonicemi okolo 4. kilometru a posouvají se až ke sjezdu na jižní spojku a tou se vlečou v řádech desítek minut následně přes Štěrbo Holi, okolo Černého mostu Novopatskou až do Kbelské. A zdržení na trase nabírají i řidiči osobních aut. Příliš si nepomůžete, pokud zvolíte cestu na Hostivař. Od Spalovny je ucpaná Průmyslová, odtud nakonec Kbelské je to téměř na 40 minut. Českobrodská z odbočky na Malešice do spojovací k omezení na půl hodiny a podobný čas necháte i před ohradou, před omezením v Hartigově směrem do centra od Vápenky. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+, kde pro vás máme skvělé hity. A také z Čech Patrik Malý a Sebastian přijdou. Daniel Pouter si na rozdíl od nich trochu zoufal. Doufejme, že nás je špatný den dnes minul a ještě mít bude. Dál také Eli. Vzhledem k tomu, že mnozí už mají po pracovní době, tak ať se skutečně volně dýchá.
6: Radio Praha a Olda Burda.

0: to je 4 svatby a jeden pohřeb, nádherná devadesátková píseň od skupiny Vedvedvet a také filmová nás provázela na rádiu Praha v 16 hodin 17 minut. Dnes ale můžeme jít ještě hlouběji do historie, do osmdesátek, protože je úterý a od 21 hodin nás čeká pořad retro. Přesně je tomu 40 let, kdy zažívala nejzářivější okamžiky kariéry švédská rocková kapela Europe a my si tedy zahrajeme jejich tři nejslavnější songy z alba The Final Countdown. Federální scénu budou reprezentovat Vašo Patejdl, Dalibor Janda a Turbo. Ti mají i novinku, ta ale bude zítra v Hot Zone po 21. No a dnes k těm osmdesátkám ještě John Jett, Kylie Minogue, Eurythmics, R. Corey, Michael Jackson, Tina Turner a další hvězdy a jejich legendární hity osmdesátek. Retro na 107.1 FM a v DAB+ dnes večer od 9 hodin.
1: Přes Svatavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: Je tady také pohled na silnice, který nám zprostředkuje Káťa Jelenová.
1: Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se táhne dlouhá šňůra kamionů, stále od průhonic a chvílemi zastavují už na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Pravým pruhem se pak sunou Spořilovskou na jižní spojku a tou pak dlouhým úsekem přes Štěrboholy, východní část okruhu a Novopatskou až do Kbelské. Na jejím konci až do 23. října výrazné omezení, navíc uzavřený sjezd na Letňany. Kolona ve Kbelské i ze spod od Hloubětína ucpaná je i průmyslová od sjezdu do Českobrodské. Odtud nahoru na konec Kbelské pojedete více než 40 minut. Na jižní spojce nabíráte zdržení i ve směru na Smíchov. Kolona od sjezdu na Pankrác popojíždí k Barandovskému mostu, poté i do Břížskou až k regulované Mrázovce. A kvůli regulaci provozu v tunelech čekajte okolo čtvrt hodiny navíc v Patočkově od Kajetánky. Postojíte v Nové Povltavské v Troji před Blankou. Plné jsou Holešovičky od Bulovky, Hartigova před Ohradou a kolony v obou směrech v ulici Jana Žilivského se brzdí na úrovni Hřbitovu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, 16.31, Mirek Kasan ve studiu, zprávy připravené.
1: Hezké odpoledne. Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a KDU ČSL Praha 6 sobě s podporou zelených. Starostou se stane Petr Prokop z hnutí Starostové a nezávislí. Zástupci stran dnes podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Rozdělení gescí a funkcí ještě musí strany potvrdit koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat do začátku listopadu. Rada 6. městské části zůstane 9členná. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Od zítřka do pátku 23. října poběží 10denní lhůta, ve které bude možné regulérnost průběhu a výsledků voleb napadnout u správních soudů. Poslanci mají dnes na programu jednání návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Aleny Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevil lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a 71-letý papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. K večeru začne nad Prahou přibývat oblačnosti postupně až na zataženo. Později ojediněle slabě zaprší a nejvyšší teploty vystoupí k 16 stupňům Celsia. Zítra se má o stupeň oteplit a má být oblačno až polojasno. Večer bude oblačnosti ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na silnice, je tady Káťa Jelenová.
3: Vekbelské směrem z Loubětína do Letňan v koloně před omezením teď navíc potíž v podobě porouchaného kamionu. Blokuje pravý pruh za sjezdem do Prosecké. Kolony se vlečou jak ze spod už v Průmyslové od sjezdu do Českobrodské, tak na okruhu a obou v spojkách už od Spořilova. A kamiony ty zastavují na D1 u Čestlic na 8. kilometru. Zdržení pro ně může narůst až na hodiny. Pokračuje regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Tradičně se zdržíte v Dobřížské před Mrázovkou od Zlíchovského tunelu. Před Barandovským mostem narostla kolona na jižní spojce až k podjezdu magistrály. Zdržení nabíráte v Patočkově od Kajetánky před Prašným mostem ve Svatovícké, také samozřejmě i v Troji před Blankou v Nové Povltavské. Předtím se zaplnily Holešovičky zhruba od Bulovky. A teď informace pro všechny z vás, kdo se chystáte ven z Prahy po dálnici D1 na Brno. Zdržení čekejte od sjezdu na Sázavu přibližně z 34. kilometru. 20 až 30 minut strávíte na cestě k nehodě na 39. kilometru. Průjezdný je tam pouze pravý pruh. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 16 hodin 35 minut. Už za chviličku otevřeme pražské typy Jirky Štefla. Do té doby třeba Ed Sheeran nebo Lucie.

0: Miles Smith s námi na rádiu Praha, je 16 hodin 640 minut a my pro vás máme také pražské tepírky Štefla.
1: Jestli se zajímáte o historii českého průmyslu a tradiční řemesla, neměli byste vynechat výstavu Sága rogu Heinzů v Národním technickém muzeu. Představí vám příběh nejstarší české hodinářské firmy, která už téměř 2 století vyrábí a opravuje hodiny. Uvidíte, jak se z rodinné řemeslné dílny stal významný průmyslový podnik, který se podílí taky na péči o pražský Orloj. Výstava přibližuje nejen vývoj hodinářství, ale i dramatické osudy rodiny, které poznamenalo znárodnění za komunistického režimu a následná obnova firmy po roce 1989. A jestli rádi zkoušíte nové recepty a zajímáte se o bylinky, tak neměli byste chybět na dalším sousedském vaření. Tentokrát se naučíte připravit 2 tradiční nápoje a oba si pak můžete doma nechat připravené na zimní měsíce. Začátek sousedského vaření v kulturním centru Vozovna je ve středu v 17 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: A jdeme také na aktuální dopravu. Káťa Jelinová nám je průvodcem.
2: V Praze i dnes odpoledne velmi silná dopravní špička, kromě tradičních míst před regulovanými tunely, teď naberete zdržení například v Argentinské směrem z centra. Kolona od Dělnické do Liberecké k omezení se sune přes 30 minut. Podobný čas ztratíte kvůli omezení ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Fronta jede krokem z Českobrodské z odbočky na Malešice. Velké potíže stále působí i omezení na Ohradě. Kolony se posouvají jak ulicí Jana Želivského od Hřbitovů, tak Hartigovou. Další je ve směru do centra od Vápenky a Hartigova se dost zaplnila i ve směru z centra od Chmelnice na Jarov k Českobrodské. A Vekbelské v koloně před omezením za sjezdem na prosek blokuje pravý pruh, porouchaný kamion. Situaci už tak velmi nepříznivou zkomplikovali ještě více. V kolonách se popojíždí od Hloubětína, předtím i v Průmyslové od sjezdu do Českobrodské. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Norské hvězdy 80. let a

0: Teď už zprávy na 17. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu už je s nimi připravený kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej, hezké odpoledne.
1: A Oldu vystřídal Petr Zajíček, hezké odpoledne. Praze 11 zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. V příštích dnech osloví ostatní zvolené strany k povolebnímu vyjednávání. Policie obvinila 17-letého mladíka z pokusu o vraždu ženy u Boleveckého rybníka v Plzni. Ukrajina nedostala od spojenců informace o nočním útoku balistickými raketami. A zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 17 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Strany a hnutí zvolené do zastupitelstva Prahy 11 zahájí koaliční jednání v následujících dnech. Zvítězilo tam hnutí ANO, které získalo 8 mandátů v 35členném zastupitelstvu. A podle jeho lídra v městské části Petra Sýkory osloví všechny zvolené strany. Neupřesnil ale, s kým by chtěl vytvořit koalici.
3: Budeme se snažit vytvořit koalici, budeme jednat se všema. Určitě se potkáme, takové to první kolo bude během týdne, maximálně nějakých 10 dní. Já si myslím, že každý z nás si počká na to, jak dopadne Praha, ale celou tu dobu prostě budeme vyjednávat.
1: Koalice TOP 09 a STAN se umístila druhá a získala 7 mandátů. Její lídr v městské části Jakub Lepš z TOP 09 možnost koalice s hnutím ANO nepreferuje. Zbytek mandátů v Praze 11 si rozdělí další 4 strany. Do vedení Hostivice u Prahy se nejspíš vrátí sdružení nezávislých kandidátů HOME Hostivice město. V komunálních volbách získalo přes 53% hlasů. V 15členném zastupitelstvu, to znamená 9 křesel, chce ale také jednat především s ODS a Hostivice hotovo, které získaly po jednom zastupitelském křesle. Popisuje lídrině HOME a bývalá starostka Klára Čápová.
4: Rádi bychom co nejširší vlastně koaliční zastoupení v rámci vedení města. První, co nás bude čekat, řešení s technickými službami zimní údržby a budeme řešit samozřejmě rozpočet města a příspěvkových organizací.
1: Na druhém místě ve volbách skončilo hnutí Středočeši 2012, které získalo 3 mandáty. Do zastupitelstva Hostivice se jako jediný z kandidátky hnutí ANO dostal i současný starosta Josef Juránek. Kriminalisté obvinili 17-letého mladíka z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Budou pro něj žádat vazbu, informovala o tom mluvčí policie Pavla Burešová. Mladík je podezřelý, že v sobotu bodl náhodně vybranou ženu dozad a z místa pak odjel na kole. Napadená 39-letá žena skončila v nemocnici. Zásahová jednotka pak mladíka v neděli zadržela v Tachově. Motiv jeho činu zatím není známý. Případem se dál zabývají krajští kriminalisté. V Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na start těchto raket. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský upozornil, že informace západních rozvědek o vystřelení balistických raket pomáhají zachraňovat lidské životy. Ukrajině tato včasná varování poskytuje několik západních zemí. Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v televizi uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Hokejový útočník Kristián Pospíšil bude v Tipsport Extralize dál hrát za brněnskou Kometu. Slovenský reprezentant podepsal s klubem novou smlouvu na další 3 sezóny. Pospíšil hraje za Kometu od ledna 2023 a v jejím dresu od té doby nazbíral víc než 150 kanadských bodů. V ročníku 2024-25 přispěl brněnskému týmu také k zisku mistrovského titulu. V noci bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm, který bude k ránu ustávat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Katka Jelenová.
7: Na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti regulují provoz v obou tunelech. Kamiony postávají už ve sjezdu z dálnice a sunou se přes celé omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Osobní auta zastavují za Jesenicí. Pomalejší provoz následně čekejte i na výjezdu z Lohkovského tunelu. A na okruhu naberete zdržení i z druhé strany, tedy od letiště k D1. Tradiční fronta popojíždí od sjezdu z plzeňské D5 za Ořech. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna se táhne dlouhá kolona kamionů. Stále od průhonic chvílemi zastavují už na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Pravým pruhem se pak sunou Spořilovskou na jižní spojku, tou pak dlouhým úsekem přes Štěrboholy, východní část okruhu Novopatskou až do Kbelské. Na jejím konci trvá výrazné omezení, navíc je stále uzavřený sjezd na Letňany. Kolona se vleče i ze spod už v Průmyslové od sjezdu do Českobrodské a velké potíže působí i omezení na Ohradě. Kolony se posouvají jak ulicí Jana Žilivského od Hřbitova, tak Hartigovou a ta se dost plní teď i ve směru z centra mezi Chmelnicí a Jarovem až k Českobrodské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Alvaro Soler. Budou tady Klok Klok. A třeba Taylor Swift. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezké odpoledne.

0: Sny zůstanou, tak to byla vzpomínka na Petra Muka. Teď už pozvánka k našemu dnešnímu hudebnímu speciálu. Je úterý a tak vám nabídneme jako každé úterý po 9. hodině večer po zprávách retro, tedy návrat do 8. dekády minulého století. Tak například je tomu přesně 40 let, kdy zažívala nejzářivější okamžiky své kariéry švédská rocková skupina Europe. Určitě si na ně pamatujete, hlavně na jejich hit The Final Countdown, jejich největší hit, který dal název i celému albu, takže právě z něj si zahrajeme hned tři songy. Federální scénu budou tentokrát v retru reprezentovat Vašo Patejdl, Dalibor Janda a také skupina Turbo, která stejně jako Europe měla na růžích ustláno před 40 lety v tehdejším Československu. No a k tomu třeba ještě Joan Jett, Kylie Minogue, Eurythmics, Michael Jackson, Tina Turner, no prostě samé zářivé hvězdy 80. Tak poslouchejte dnešní retro po 21. hodině tady u nás na Rádiu Praha. A jak to vypadá teď v dopravě, řekne Katka Jelenová.
1: Na severovýchodě metropole kolabuje doprava kvůli omezení ve Kbelské. Ve směru k D8 se sunou kolony jak od Hostivaře z Průmyslové, tak i z jižní spojky od Spořilova. Kamiony se řadí dlouho předtím už na D1 u Čestlic na 8. kilometru. Vlečou se přes Štěrboholy okolo Černého mostu v Novopatské až do Kbelské. Zdržení samozřejmě nabírají i osobní auta od Spořilova do omezení ve Kbelské. Jedou více než hodinu a půl. V Praze trvá velmi silná dopravní špička, kromě tradičních míst před regulovanými tunely. Teď nabíráte zdržení například v Argentinské směrem z centra. Kolona od Dělnické do Liberecké k omezení se sune také hodně přes půl hodiny. Podobný čas ztratíte kvůli omezení ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Fronta jede krokem Českobrodskou z odbočky na Malešice a stále velké potíže působí i omezení na Ohradě. Kolony se posouvají jak ulicí Jana Želivského od Hřbitovů, tak Hartigovou v obou směrech. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: write your name.
1: Taylor Swift nám dospívala v 5:30, je čas na krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
2: Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo Ministerstvo financí. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr naturálu 95 bude moci stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vrchní soud v Praze se dnes začal v odvolacím řízení zabývat případem údajných daňových úniků souvisejících se společnostmi ČKD Praha DIS a ČKD Energy. Obžalobě čelí někdejší majitel strojírenské firmy Petr Spejchal a dalších 5 lidí. Městský soud v lednu Spejchala nepravomocně osvobodil. Zbylým obžalovaným uložil tresty vězení, peněžité tresty a zákazy činnosti. Všichni v minulosti vinu odmítli. Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nerespektoval zákaz jízdy a vyjel do cesty protijedoucímu osobnímu vlaku. Zranění utrpělo 47 lidí a škoda přesáhla 82 milionů korun. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Záchranáři pohřešují několik námořníků. Kvůli incidentu si bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni. Fotbalisté Slávie do 19 let uspěli i ve druhém utkání ligové fáze Youth League. Po zářijové výhře nad Lens zvítězili na hřišti Sabahu Baku 3-0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají sešívaní za týden na půdě Fenerbahče Istanbul. V Praze bude v noci převážně zataženo, občas zaprší, déšť ale bude k ránu ustávat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti dál ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A teď dopravní informace a Katka Jelenová.
4: Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna čekejte kolonu kamionů od Průhonice z 6. kilometru, popojíždí následně i Spořilovskou k jižní spojce a pokračují směrem na Černý most Novopatskou pak do Kbelské. Na jejím konci na úrovni Letňan trvá výrazné omezení, které dost značně komplikuje dopravu nejen na severovýchodě hlavního města. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdů do tunelů. Nákladní soupravy ucpávají už samotný sjezd z dálnice a v dlouhé frontě se vlečou celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. U sjezdu na Písnici na 5. kilometru pak brzdí i osobní auta. V Blance směrem z Břevnova do Troji popojíždí kolona od sjezdu na Letnou až do Nové Povltavské pouze vlivem silného provozu. Ten pak pokračuje i dál Holešovičkami až do omezení v Liberecké na úrovni Střížkova. Zdržení kvůli tomu čekejte i ve směru z centra. Fronta se vleče Argentinskou od křížení s Dělnickou. Ke sjezdu na Prosek je to teď na 25 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: A my už za chvilku potěšíme milovníky piva. Uslyšíte reportáž s emeritním sládkem Václavem Berkou, kde se dozvíte třeba to, jak vypadá správně načepovaná hladinka.

0: Tak to byly američtí The Killers na rádiu Praha. Dobře načepované pivo, to je takové malé řemeslné umění. Rozhoduje správná technika, teplota i pěna, která korunuje každý půl litr. Jak pivo správně čepovat, aby vynikla jeho chuť a mělo všechno tak, jak má mít, tak to zjišťovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Nejdřív musíte mít připravený některé věci dopředu.
2: Říká Sládek Václav Berka.
1: A musíte mít to skvělý pivo. A pak musí být připravený technický zázemí té restaurace. To zná dokonalé umytý pivní trubky, líčeb, líčební kohout. A pak přichází ruce toho pana líčebního, který musí nejdřív krásně umýt tu sklenici, aby ta sklenice byla dokonale umytá, vychlazená a perfektně čistá. A on do ní načepuje trochu pěny na tom začátku. Od tu pěnu načepuje tu krásný zlatý pivo a to vytlačuje postupně tu pěnu nahoru a nahoře se udělá taková krásná smetanová pěna. A ta pěna je tam důležitá proto, že ona chrání pivo před chuťovými změnami a před oxidací.
2: Se Sládkem Václavem Berkou jsem se potkala v centru Prahy u restaurace U Pinkasů. Právě tady se každoročně koná nejnáročnější výčepní soutěž, která prověřuje rychlost účastníků, ale hlavně zvládnutí výčepního řemesla. Za úkol totiž mají vyběhnout 41 schodů z 10 plně načepovanými pivy. A to všechno na čas a ideálně s minimální ztrátou zlatavého moku.
1: My máme propojený ten sklep s tou nejvyšší místností kamerama. Takže my můžeme sledovat i ten proces toho, jestli čepuje, jestli dodržuje všechny ty pravidla, jak to pivo načepovat. Pak je přinese nahoru, ale samozřejmě může se mu do cesty přimotat zájezd, protože všechno se běží za plného provozu.
2: Soutěže se každoročně účastní soutěžící z celého světa. Letos zůstává první místo v České republice. Vítězem se totiž stal Petr Holec z Nové Vsi pod Pleší, který zaběhnul náročnou trať pod 2 minuty. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A pojďme se podívat před 18. hodinou na silnice s Katkou Jelenovou.
3: Jižní spojka před Barandovským mostem se zaplnila od podjezdu magistrály. Pomaleji se jede i za mostem. Kolona popojíždí na výjezdu ze Zlíchovského tunelu v Dobřížské až k regulované Mrázovce. V Radlické do centra se zdržíte od budovy ČSOB. Před Vypichem se sune fronta v Bělohorské z centra od Kláštera. Před tunely pak v Patočkovi od zastávky Břevnovská. V Argentinské směrem z centra popojíždí kolona stále od křížení s Dělnickou. Za mostem Barikádníku už se pak jede o něco rychleji. Zpomaluje se jen chvílemi v okolí Bulovky, a to kvůli omezení na úrovni Střížkova v Liberecké. Největší komplikace stále působí omezení na konci Kbelské u Letňan. Kolony jsou extra dlouhé. Zpomaluje se už na jižní spojce u Spořilova, směrem z Hostivaře pak v Průmyslové u sjezdu do Českobrodské. Zdržení čekejte v řádech desítek minut. A před omezením na Ohradě stále trvají kolony jak v Hartigově v obou směrech, tak i v ulici Jana Želivského téměř od Vinohradské. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas

0: Je tady 18. hodina, čas na další dnešní zpravodajskou relaci a tu připravil do vysílání opět kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký podvečer.
1: Díky Petře, hezký podvečer. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Memorandum o koaliční spolupráci v Praze 6 podepsali zástupci hnutí STAN, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců. Ministr kultury Klempíř přehodnotí smlouvy s velkými akcemi jako Pražské jaro nebo Karlovarský filmový festival. A zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a naměříme až 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Vedení pražského hnutí Starostové a nezávislí chce mít jasno o podobě nové koalice příští týden, řekl to lídr STAN Petr Hlaváček. Dnes o případné spolupráci jednal s uskupením Praha sobě a s Piráty. Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by chtěl Petr Hlaváček podepsat v listopadu. V Praze 6 se rýsuje nová koalice. Zástupci hnutí STAN, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců podepsali memorandum o koaliční spolupráci. V zastupitelstvu městské části budou mít 32 křesel z 45. Novým starostou bude Petr Prokop z hnutí STAN, které volby v Praze 6 vyhrálo.
3: My jsme zachovali většinově ty gesce v tom původním složení. Došlo tam vlastně k jednomu přesunu tím, že my jsme posílili, tak získáme jednu gesci navíc. Asi můžeme v tuhle chvíli odtajnit, že se jedná o oblast sociální a zdravotní.
1: Definitivní rozdělení gescí potvrdí zástupci stran koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat nejpozději začátkem listopadu. Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Rezort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo s Pražským jarem.
4: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo více než 4300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo, proti kterému neexistuje specifická léčba ani vakcína. Nákaza se dřív rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace ale v srpnu oznámila konec výskytu eboly v této východoafrické zemi. Fotbalisty Slavie dnes čeká druhý zápas v sezóně Ligy mistrů. V Baku se utkají s nováčkem soutěže Sabahem. Ten vznikl teprve v roce 2017 a v minulém ročníku získal premiérový azerbajdžánský titul. V létě pak zvládl 4 kola kvalifikace Ligy mistrů. Rychlý rozvoj Sabahu ocenil kouč Slavie Jindřich Trpišovský.
5: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovat něco od začátku, takže za to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
1: Utkání začne zhruba za 3/4 hodiny, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. V noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně převážně zataženo s občasným deštěm, který bude kránu ustávat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
6: Na severovýchodě metropole trvá pro řidiče velmi nepříjemná situace kvůli omezení na konci Kbelské směrem k D8. Uzavřený je navíc sjezd na Letňany, tedy do Veselské ulice. Osobní auta jedou téměř hodinu z jižní spojky od Spořilova, kamiony o mnoho déle. Ty navíc brzdí už na D1 před Prahou v okolí Průhonic na 5. kilometru. Průmyslová z Hostivaře a kolona od sjezdu do Českobrodské k omezení ve Kbelské na 40 minut. Problémy stále i na ohradě, respektive před omezením. V Hartigově kolony v obou směrech na 15 až 20 minut. Ulicí Jana Žilivského se vleče 20-minutová od Hřbitovů. A omezení do Třetice, tedy ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Kolona už v Českobrodské před Lidlem, ztratíte v ní téměř půl hodiny. A ještě Cínovecká sever Prahy na příjezdu do hlavního města z D8 za sjezdem na Čakovice blokuje pravý pruh, porouchaný kamion. Fronta se sune od sjezdu na Březině ves okolo čtvrt hodiny. Dobře dojďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: V Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu, který bude kratší, se budeme věnovat očkování proti chřipce. V nemocnici Bulovka zatím vakcínu dostávají pouze lidé nad 60 let. Objednat by se podle odborníků měli i ti mladší a uslyšíte k tomu důvody. Už za chvíli zacílíme na povolební vyjednávání v hlavním městě. No a v 18 hodin a 30 minut uslyšíte první senátní duel před druhým kolem voleb do Senátu, respektive rozhovor s jedním z kandidátů, protože v tomto případě druhý účast odmítl. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám z Rádia Praha příjemný úterní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Příští týden by mohlo být jasné, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Dnes starostové jednali se zástupci Prahy sobě a také Piráty. Podrobnosti ví reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
1: Dobrý den. Včerejší jednání pražského STANu a Spolu nepřineslo konkrétní rozdělení gescí a domluvili se na dalších schůzkách na čtvrtek a pátek. Vítězní starostové i druhé Spolu získali shodně po 17 zastupitelích a v 65 členem zastupitelstvu by těsnou většinu složili i sami. Petr Hlaváček z hnutí STAN ale usuzuje, že by taková koalice byla křehká a proto dnes jednal i s dalšími stranami, které ve volbách uspěly.
0: No a na čem se tady politici právě dnes dohodli?
1: Tak dnes se vyjednávací tým starostů v čele s lídrem Petrem Hlaváčkem sešel nejdříve s uskupením Praha sobě a jejím předsedou Adamem Scheinherem. Mluvili spolu o programových schodách a nebo třeba o možném složení rady. Scheinher například uvedl, že by preferoval koalici STAN, Praha sobě a Piráti. Podle něho má taková koalice větší programové schody a nedocházelo by k vnitřním rozporům. Dohromady by taková koalice v zastupitelstvu měla pohodlnou většinu s 37 křesly. Upřednostnila by to i předsedkyně pražských Pirátů Tereza Nyslerová. S ní a jejím týmem se STAN sešel odpoledne. Piráti tam představili hlavně svůj plán dostupnějšího bydlení, který by v koalici chtěli prosazovat. Další jednání by podle Petra Hlaváčka mělo pokračovat s koalicí Spolu ve čtvrtek dopoledne a s Prahou sobě a Piráty příští týden.
0: Dokdy by tady mohla na pražském magistrátu vzniknout konečná dohoda?
1: Lídr STAN Petr Hlaváček očekává, že dohoda o koalici v hlavním městě bude hotová v listopadu. Už dneska ale uvedl, že by koalice mohla mít rámcovou podobu zhruba příští týden po dalších schůzkách. Všichni zástupci zvolených stran se shodují na tom, že chtějí předejít situaci po minulých volbách z roku 2022, kdy složení vedení metropole trvalo téměř půl roku.
0: V Praze pokračují povolební vyjednávání. Dnes se sešli zástupci hnutí STAN s Prahou sobě a Piráty. Podrobnosti pro nás měl reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď doprava a Katka Jelenová.
3: Na D1 před Prahou za Průhonicemi na čtvrtém kilometru vzniká kolona kamionů. Posouvají se na sever k D8 přes obě spojky, východní část okruhu Novopatskou až do Kbelské. V té vázne provoz kvůli omezení úsjezdu na Letňany. Průjezdný je tam pouze jeden pruh, odbočka do Veselské je navíc uzavřená. Kolona přetrvává před Kbelskou i na trase z Hostivaře, brzdí se v Průmyslové úsjezdu do Českobrodské. Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic naberete zdržení od budovy soudu do Legerovy ke křížení s Vencigovou pojedete 20 minut, od Holešovic naberete 15 až 20 minut v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. A ze spod od Karlova náměstí se ucpala Reslova, následně i Ječná, do Legerovy se jede minimálně čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Je na čase a Živá tvorba uvádí představení pro ženy divoké i domácí Sebežít. Autorka a herečka Barbora Vlasak-Valentová ve své originální zpěvoře nabízí jedinečný pohled na život, ke kterému nerozlučně patří i smrt. Přijďte se smát i plakat. Sebežít. Hrajeme v prostoru Lilie u Staroměstského náměstí v Praze. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. S chladnějším počasím posledních dní přichází sezóna respiračních a dalších nemocí. Kromě COVID-19 by se podle odborníků lidé měli nechat očkovat také proti chřipce. Ta může mít těžký průběh a v některých případech skončit smrtí.
2: Vyhrňte si nahoru rukáv. Teď budeme aplikovat chřipku.
3: Na očkování proti chřipce přišel do fakultní nemocnice Bulovka Miroslav Kozler.
4: Loni jsem byl, chodím pravidelně, protože chodím nakupovat, že jo, takže mám starosti.
3: A měl jste někdy potíže právě s chřipkou?
4: Neměl, já nevím, no to už je moc dávno, co jsem měl chřipku, no. Jako od té doby, co chodím, tak je to dobrý. Jsem celkem zdravý zatím, no.
3: Pamatujete si teda, když jste před rokem byl na tom očkování, jestli jste potom měl nějaké...
4: Slabou reakci jsem měl asi za dva dny, no. Byl jsem trochu unavený, ale to bylo všechno.
3: Na Bulovce se zatím proti chřipce můžou nechat naočkovat jen seniori, a to takzvanou vysokodávkovou vakcínou. Mladší lidé musí počkat, než od výrobců dorazí i běžné dávky, vysvětluje lékařka z místní infekční kliniky Dora Jedličková.
5: My tady na Bulovce očekáváme část těch vakcín během druhé poloviny října a druhou část těch vakcín poněkud na jiném principu, tak to očekáváme během listopadu.
3: A doporučila byste očkování na chřipku i mladším lidem?
5: Určitě ano, protože můžete mít 40, jste dlouho upoután na lůžko, vypadnete ze zaměstnání.
3: Chřipková sezóna každoročně nastupuje právě v těchto týdnech. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok jsou proto říjen a listopad ideálními měsíci pro očkování.
6: V loňské sezóně jsme v Praze zaznamenali vrchol respiračních infekcí na přelomu ledna a února. Závažné průběhy s nutností hospitalizace na jednotkách intenzivní péče se přitom zdaleka netýkaly jen seniorů, ale velmi často i chronicky nemocných osob v produktivním věku.
3: Podle odborníků je ale pro očkovanost proti chřipce v Česku dlouhodobě příliš nízká. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Volby 2026.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Moje jméno je Tomáš Pavlíček. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 24, tedy Praze 9. Ve studiu vítám senátora, dramaturga Davida Smoljaka a člena hnutí STAN, který kandiduje také s podporou Pirátů, TOP 09 a KDU ČSL. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A soupeřka pana Smoljaka ve druhém kole senátních voleb, operní pěvkyně, herečka Dagmar Pecková, nestranička kandidující za ODS. Rozhovor odmítla.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Tento rozhovor přetáčíme v pondělí 12. října, to znamená, že na následné případné události nemůžeme reagovat. V daném obvodu se utkalo 5 kandidátů, v prvním kole získal David Smoljak 48,9%, Dagmar Pecková 23,1%. Takže pane Smoljaku, strany sněmovní opozice se před senátními volbami domlouvaly na vzájemné podpoře. Proč to ve vašem obvodě nevyšlo?
2: No tak to je asi otázka spíš pro ODS, která se rozhodla proti mně postavit kandidáta, respektive kandidátku. Ale já jsem vlastně v každých volbách, tohle už jsou moje třetí volby do Senátu a v každých jsem v tom druhém kole čelil kandidátovi ODS, takže pro mě to zas až tak překvapivé není.
1: Máte informace o tom, jak napsali Hospodářské noviny, že ODS usilovalo o to, aby TOP 09 zrušila vaši podporu a zaštítila kandidaturu paní Peckové?
2: Slyšel jsem něco podobného, ale nebyl jsem u toho, takže to nemůžu komentovat, ale také ke mně tahle informace dolehla.
1: Jaké to vlastně vyvolalo ve vašem táboře reakce?
2: Ne, já myslím, že my jsme se vlastně soustředili na svoji kampaň, na svoje témata, takže my jsme tohle opravdu neřešili.
1: No ono jde o to, nakolik je opozice schopná překročit určité stranické mantinely, spojit se tváří v tvář konkurenci, hlavně ze strany ANO. Takže do těch diskusí se podle informací Hospodářských novin zapojili třeba i předsedové stran Martin Kupka, Vít Rakušan, čili... Myslíte si, že to může mít širší konsekvence? Dá se z toho něco obecnějšího vysoudit, že třeba strany současné opozice nejsou schopné táhnout za jeden provaz?
2: Ale já myslím, že většinou jsou schopni táhnout za jeden provaz. Já osobně jsem velký zastánce toho, aby jsme postupovali společně a vždycky jsem byl zastáncem nějakého společenství těch demokratických, nepopulistických stran a jsem i nadále a myslím si, že to je jediná cesta, jak ten populismus zastavit. Takže pro mě se nic nemění a nedělám z toho nějaké velké závěry. Já si myslím, že většinou se nám daří postupovat společně a to, že se prostě v nějakém místě místní organizace rozhodne, že košile je bližší než kabát, to je prostě realita, ale nemá smysl z toho dělat nějaké dramatické závěry.
1: Vy jste, pokud se nemýlím, senátorem 7,5 roku. Pokud by se to prodloužilo o dalších 6 let, tak nebyla by to spíš nevýhoda, jak Dagmar Pecková řekla v rozhovoru pro iRozhlas, tak politika by podle ní neměla být nějakým uzavřeným klubem lidí.
2: Ale to ani není. My se vlastně každé 2 roky se ten senát proměňuje. Naštěstí jako ta proměna není někdy dramatická, není to prostě tsunami, že by se úplně změnilo nastavení toho senátu. Takže já myslím, že nějaká kontinuita v těch věcech je dobrá, rozumná a užitečná.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Podotýkám, že naším hostem je dnes David Smoljak, člen hnutí STAN, který kandiduje v obvodu číslo 24 v Praze 9 s podporou Pirátů, TOP 09 a KDU ČSL. Jeho soupeřka ve druhém kole Dagmar Pecková, nestranička kandidující za ODS, rozhovor odmítla. Vy tedy mandát obhajujete. Změnil se nějak váš pohled na Senát ve srovnání s tím, když jste do něj poprvé vstupoval, například s ohledem na to, co je možné v horní komoře prosazovat, kde jsou jeho slabiny, kde jsou silné stránky?
2: Já ten Senát jsem vždycky vnímal jako takové druhé parlamentní oči, že tam je prostě možnost ty zákony upravit, pozměnit, vrátit sněmovně. Zároveň jsem ho vnímal jako fakt důležitou pojistku těch klíčových věcí, protože bez souhlasu Senátu se nedá měnit ústava například. Ten nejdůležitější dokument v téhle zemi. Nedají se měnit volební zákony. To je prostě hrozně důležité. A stejně tak to, že může vlastně schvalovat nebo neschvalovat ústavní soudce navržené prezidentem, to je podle mě také klíčová pravomoc. A já myslím, že ve všech těch věcech, které jsem vyjmenoval, si ten Senát vede velice dobře. My teď slavíme 30 let a setkáváme se s těmi otci zakladateli. Petr Pithart byl u nás nedávno a bylo hrozně zajímavé si se bavit o tom, s jakými ideami ten Senát vstupoval v život a jak se je daří realizovat. A myslím si, že vlastně jsme dostali od něj i od ostatních docela dobré vysvědčení.
1: No, vy jste říkal, že Senát by měl být druhýma parlamentníma očima. No ale plní tuhle roli, když v tomhle volebním období sněmovny se Senátu vlastně, pokud vím, tak nepodařilo prosadit žádnou opravu zákonů, se kterou by poslanci nakonec souhlasili?
2: No, my teď zažíváme takové období, kdy ta většina v té sněmovně prostě zarputile odmítá s tím Senátem nějak lépe spolupracovat, bere nás spíš jako takovou překážku v tom, co chce vlastně vláda Andreje Babiše dělat. A čili ta situace není úplně standardní, jako dřív jsme byli mnohem úspěšnější v té spolupráci se sněmovnou, teď to trochu drhne, ale opět není to nic dramatického, prostě teď vlastně u nás v naší zemi proběhly volby komunální i do Senátu a ty podle mě dopadly úplně skvěle, nad očekávání dobře a ukázalo se, že čím dál víc lidí jako je nakloněno spíš jako vyvažovat tu politickou moc současné vlády a to je jenom dobře.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Připomínám, že naším hostem je dnes David Smoljak, člen hnutí STAN, který kandiduje v obvodu číslo 24 Praze 9 s podporou Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL. Jeho soupeřka ve druhém kole Dagmar Pecková, nestranička kandidující za ODS, rozhovor odmítla. Pokud budete zvolen, co byste rád v tom následujícím volebním období na půdě horní komory prosazoval?
2: Tak já se dlouhodobě věnuju jako posílení nezávislosti našich institucí, obzvláště médií, veřejné služby, hodně, protože jsem celý svůj život profesní strávil v médiích, tak mě hodně zajímá celé nastavení toho našeho informačního prostoru, kde čím dál větší roli hrajou ty velké digitální platformy, které mají jako obrovský dosah. Čím dál víc lidí vlastně konzumuje především obsah a informace o světě především z nich. A já myslím, že potřebujeme udržet nějakou rovnováhu v tom prostředí, aby jsme skutečně nebyli závislí na tom, co si usmyslí 5 lidí v Silicon Valley nebo v komunistické Číně, což kde jsou ty hlavní platformy. Čili potřebujeme udržet nějakou rovnováhu v tom prostředí.
1: A jak to přesně myslíte, co se týče tedy vlivu českého senátu a vás jako případného senátora, tak co v tomhle může dělat?
2: Tady je vlastně několik zákonů, vlastně především evropských, který nějakým způsobem upravují fungování toho prostředí, ať už je to akt o digitálních službách, nebo teď naposled ten přijatý Kids Act, zákon na ochranu dětí, kteří vlastně upravují fungování toho informačního prostoru. A my to musíme prostě správně implementovat. Ne vždy se nám to daří, máme v tom velký dluh a já v tom jako už řadu měsíců usilovně apeluji na kolegy ve sněmovně, aby konečně přijali například zákon o digitálních službách, který pomáhá posílit kompetence Českého telekomunikačního úřadu, což je vlastně takový správní orgán pro tyhle věci, aby jsme mohli plně využívat ty kompetence, které jsou k dispozici a my mnohdy je ignorujeme.
1: Přestože Senát přímo neovlivňuje exekutivní rozhodnutí samospráv, vidíte nějaký způsob, jak pomoct lidem ve svém obvodu s jejich každodenními starostmi?
2: Tak já už vlastně od covidu pořádám každý týden, vlastně rozdělujeme lidem, matkám, samoživitelkám nebo jiným potřebím potravinovou pomoc. Děláme to každé pondělí, kdy za mnou chodí prostě lidé z obvodu, kteří si jdou buď to pro pomoc, nebo pro radu, nebo se jdou se mnou o něčem pobavit. Takže tohle je něco, co já vlastně dělám soustavně a jsem odhodlaný v tom pokračovat. A pak samozřejmě se hodně snažím věnovat věcem spojeným s tou obrovskou bytovou výstavbou v mém obvodu, obzvlášť v těch zónách, kde byla Pragovka, Kolbenka, tak tam se hodně staví a je to něco, co přináší obrovský nápor na tu stávající infrastrukturu. Takže já se snažím v těch věcech také angažovat a pomáhat nějak sladit ty zájmy městské části Prahy, obyvatel místních. Je tady spousta jako zákonů, které si v tom trošku, které tu věc trochu komplikují, čili jak to všechno sladit dohromady. Snažím se v tom pomoct orientovat.
1: A to už je všechno z rozhovoru s jedním z kandidátů, který postoupil do druhého kola v senátním obvodu číslo 24, tedy na Praze 9. Za účast děkuji Davidu Smoljakovi z Hnutí STAN, který kandiduje i s podporou Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL. Díky.
2: Já vám děkuji za pozvání.
1: A připomínám, že jsme zvali i druhou postupující v tomto obvodu operní pěvkyni nominovanou ODS Dagmar Peckovou, ale pozvání nepřijala. K interview s panem Smoljakem se můžete vrátit na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Hezký den přeje Tomáš Pavlíček.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Máme 13. října a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší Renátám. Tady je Petr Jungman. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety v roce 484 nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice.
4: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who knows.
3: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
4: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
3: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
5: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
3: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
5: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
3: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: Je tady 19. hodina, také další dnešní zprávy, které připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer přeji, Petře. Hnutí STAN jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici v zastupitelstvu pražského magistrátu. Praha 3 chce pomáhat dětem ze znevýhodněných rodin. V Česku začíná chřipková sezóna. Na očkování by se podle odborníků měli objednat nejen seniori. Zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 17 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí Starostové a nezávislí dnes dopoledne jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
1: Praha 3 připravuje dva nové projekty prevence kriminality dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin. Součástí budou například preventivní výjezdy do přírody a procházky dětí, ale i terénní služba. Radnice Prahy 3 tak chce podle svého mluvčího Petra Habáně posilovat péči o děti a mládež nejen ve školách.
4: Nové projekty dětské preventivní výjezdy a terénní služba StreetBus nabídnou smysluplné trávení volného času a podporu pozitivních hodnot.
1: S chladnějším počasím přichází sezóna respiračních a dalších nemocí. Kromě COVID-19 by se podle odborníků lidé měli nechat naočkovat také proti chřipce. Do Česka už dorazilo víc než 500 000 dávek vakcíny. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok by se měli na očkování objednat i mladší lidé. Chřipka podle ní může mít i těžký průběh a v některých případech skončit i smrtí.
5: Chřipka se vyznačuje intenzivním náhlým nástupem nemoci. Často je tam vysoká horečka, třasavka, zimnice, pocit rozlámaného těla a bolest kloubů.
1: Papež Lev XIV. Je v římské Gemelliho nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu měli ještě dnes odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře. 71-letý papež o ní informoval v neděli. Podle lékařů jde o jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjeví žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% těch případů se nejedná o zhoubný nádor. Fotbalisté pražské Slávie před čtvrt hodinou nastoupili ke druhému zápasu v této sezóně Ligy mistrů. V azerbajdžánském Baku bojují s domácím Sabahem a stav je zhruba v 16. minutě stále 0-0. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaily. V třípolové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se 23-letá střelkyně probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila o tom, že se výsledku moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
6: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
1: Ze zlaté medaile se v Káhiře radovala úřadující mistryně světa Norka Dostatová. V noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně převážně zataženo s občasným deštěm, který bude k ránu ustávat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Katka Jelenová.
7: A kamiony stále plní Spořilovskou odchodová k jižní spojce a v pomalejším tempu pokračují pravým pruhem až do Štěrbohol. Osobní auta nabírají zdržení až z konce lanového mostu k Europarku. Východní částí okruhu už se jede v celku plynule v obou pruzích. Brzdí se zase až před Černým mostem u sjezdu na D11. Odtud se kolona posouvá přes Novopatskou až do Kbelské. Na jejímž konci trvá výrazné omezení, průjezdný pouze jeden pruh a uzavřený sjezd na Letňany. Plná kvůli tomu zůstává i trasa z Hostivaře, tedy průmyslová, už od sjezdu do Českobrodské zdržení odtud stále téměř půlhodinové. Dlouhé kolony popojíždí i před omezením na Ohradě v Hartigově, hlavně ve směru do centra od Vápenky. Tam naberete čtvrt hodiny navíc, v ulici Jana Želivského od Hřbitovů až 20 minut. A v Českobrodské do centra čekejte frontu z odbočky na Malešice. Do spojovací k omezení se budete sunout také zhruba 20 minut. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A tady už je hudební jmeny po 19. hodině. Chris de Sarandy,

třeba Lenny a Annabelle. Tak tolik k muzice, no a s naší letející redaktorkou Monikou se už za chvilku vypravíme na minigolf. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak to byly Gáni, tady Guns N' Roses na Rádiu Praha. Věděli jste, že si můžete vyzkoušet minigolf přímo po boku zkušených hráčů? Co vše se dá od profíků naučit, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: V jakém sportu vy si na stejném hřišti ve stejný moment zahrajete prostě s mistrem Evropy, s mistrem světa? To moc nejde. Ve fotbale to ani jako nedokážete, že byste šla prostě si kopnout na Barcelonu. To není možné v zásadě. Jako jo. Takže tady je právě ta myšlenka to propojit a koho to baví, tak si může tady prostě jako zahrát i s těma, kteří to už umí trošičku líp a zároveň mu trošku pomůžou.
2: Sdělil mi provozovatel minigolfového hřiště a mistr Evropy Tomáš Nevrátil. Zajímalo mě, zda si začátečník s profíkem vůbec zahrají.
1: V tom minigolfu hrajete stejně sama na té dráze. Že potom spočítáme výsledky a ten profík v uvozovkách bude hrát výrazně líp než vy, to vůbec nevadí.
3: Co se může přiučit ten jako běžný návštěvník prostě od toho profíka?
1: Strašně moc. Jako samouk je strašně těžké si na to přijít, jak to hrát dobře. Technika je první věc, jak si k tomu vůbec jako stoupnout, jak se k tomu nějak jako poskládat. A druhá věc, ono se to nezdá, ale ten minigolf je hodně o materiálu. Tak na minigolfu je, řekněme, jedna hůl a strašně moc míčků. Já sám těch míčků mám 550 a ještě furt si půjčuju. Univerzální míček neexistuje, nikdy ho nikdo nevymyslel, ani se to nikdy nestane. Protože to má nějaké zákonitosti, co která ta dráha potřebuje. A to je taky pro toho začátečníka úplně jako jiný svět a zjistí, že když tu samou ránu zahraje tím vhodnějším míčkem, tak bude dosahovat výrazně lepších výsledků. V extrémním případě na té jedné dráze s tím správným míčkem to dá na jeden úder a s tím špatným to tam nedá, kdyby se rozkarajil až prostě do druhého rána.
2: Sama jsem šla tedy zjistit, kolik techniky a soustředění je k tomu potřeba. Chtěla jsem se naučit trefit jamku na jeden odpal.
1: Nestojíte přes roh, ale stojíte podél té dráhy, protože špičky těch nohou vám ukazují směr, kam budete hrát. Míček někde uprostřed těla, to jste. Hůdáte těsně za míček, jo, a pak je to tady takovýhle kivadlo, kde hrajete ramenama, loktama a to zápěsí se nehne. Nehrajete to prostě jak Jágr, jo? Tak, teď akorát, vy jste vzala ten míček takzvaně po hlavě.
3: Ano.
1: Takhle jako z vrchu. Super. Trefitičko je umění, ale už jsme blízko, jo? Tak a jsme tam, jo? A je to, jo? Takže tohle to zvládnete v pohodě.
2: Každý první čtvrtek v měsíci pořádá klub Jamka minigolfový turnaj. Monika Doleželová, Rádio Praha.
4: Praha žije sportem.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla Pink na rádiu Praha, máme 7:30 večer a mám pro vás odhalení nového hlasování na Facebooku Rádia Praha, samozřejmě do pořadu Vinyl. Tak včera jsme tedy samozřejmě po 9. hodině večer zahráli vámi prohlasovaný vinyl od Bruce Springsteena, tady LPčko z roku 84, jeho nejslavnější, nejprodávanější Born in the USA, skvělou desku. No a ode dneška už tedy můžete zase hlasovat na Facebooku Rádia Praha, mezi dvěmi alby si budete vybírat. Buď to si dáme 5. studiové album amerických Black Eyed Peas z roku 2009, které nese název The End, nebo jestli to chcete spelovat, tak D-E-N-D. No a nebo si dáme The Weeknda, tedy 4. studiové album tohoto kanadského zpěváka z roku 2020, v tomto případě se album jmenuje After Hours. Tak Black Eyed Peas nebo The Weeknd, je to na vás, hlasujte jako vždy na Facebooku Rádia Praha a čas na hlasování také jako vždy je do pondělí 12. hodiny.

0: Na Rádiu Praha už jsou pro vás připravené metropolitní tipy s Jirkou Štaflem.
1: Jestli se zajímáte o historii českého průmyslu a tradiční řemesla, neměli byste vynechat výstavu Saga rogu Heinzů v Národním technickém muzeu. Představí vám příběh nejstarší české hodinářské firmy, která už téměř 2 století vyrábí a opravuje hodiny. Uvidíte, jak se z rodinné řemeslné dílny stal významný průmyslový podnik, který se podílí taky na péči o pražský Orloj. Výstava přibližuje nejen vývoj hodinářství, ale i dramatické osudy rodiny, které poznamenalo znárodnění za komunistického režimu a následná obnova firmy po roce 1989. A jestli rádi zkoušíte nové recepty a zajímáte se o bylinky, tak neměli byste chybět na dalším sousedském vaření. Tentokrát se naučíte připravit 2 tradiční nápoje a oba si pak můžete doma nechat připravené na zimní měsíce. Začátek sousedského vaření v kulturním centru Vozovna je ve středu v 17 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Úterním poledním hostem Rádia Praha byl ředitel Signál Festivalu Martin Pošta. Letošní ročník nese podtitul Sny a vize. Ptal jsem se proto třeba i na to, jak se takové téma vlastně vybírá.
4: V našem případě a v případě tohoto ročníku a vlastně i většiny těch předchozích vzniká z toho, že nějakým způsobem definujeme společně s programovým týmem to, čemu se budeme soustředit a potom vlastně do toho tématu, který většinou odráží nějakou společenskou potřebu na společenskou situaci, vsazujeme ty jednotlivá umělecká díla. My ten programový plán máme vždy na 3 roky dopředu, takže vlastně je to takový, že víme, co bude příští rok za témata, víme, co bude příští rok za témata a už vlastně teďka v současné době vybíráme umělce na ty nadcházející ročníky.
3: No a ve středu k nám dorazí spisovatelka Lena Valenová. Tak budu moc rád, když se nás poslechnete. Začínáme tradičně po poledních zprávách.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Praze pokračují povolební jednání. Jasno by mohlo být příští týden. Společnost ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Spojené státy podle prezidenta Trumpa dál sdílejí s Ukrajinou zpravodajské informace. A zítra má být oblačno až polojasno. Večer bude oblačnosti ubývat a naměřím až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Příští týden by mohlo být známo, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda vítězného pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
2: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
3: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
4: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
3: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Společnost ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Ta se s Českem soudí od 90. let a za zmařený obchod s krevní plazmou po něm požaduje 17 miliard korun. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
5: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat, na chod to ale podle vedení nemá vliv. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Novinářům řekl, že chce, aby válka skončila. Washington tak podle Trumpa spolupracuje s Kyjevem i Moskvou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud bude dál útočit na ruské rafinérie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Kyjev s tím přestal, Rusko ale podle něj v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračuje. Fotbalisté Slavie bojují o první body v této sezóně Ligy mistrů. Ve druhém utkání základní části nastoupili v Baku proti Sabahu. Na začátku druhého poločasu vedou domácí 1-0 díky historicky prvnímu gólu Sabahu v Lize mistrů. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý záložník se druholigovému anglickému klubu ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně. Londýnský celek to oznámil na sociálních sítích. A po úvodní prohře 0-2 budou hrát české fotbalistky ve Skotsku odvetu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Zápas začne za 15:15. V noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně převážně zataženo s občasným deštěm, který bude k ránu ustávat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A ještě stručně doprava po 20. hodině, tak v Praze jsou stále ještě problémy v Novopatské ulici směrem od Mladoboleslavské dálnice do Gobelské. Je to kvůli uzavřenému sjezdu na Letňany. No a kolona se tvoří také za výjezdem z Blanky v Troji. Provoz tady brzdí nehoda v ulici v Holešovičkách, takže před ní se tvoří tedy od Blanky komplikace a kolona. Tolik tedy informace z dopravy, přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: to už je muzika, kterou vám nabídneme po 20. hodině. Olivia Dean. Budou tady Gotye a Kimbra. A taky Support Lesbians. A já jsem Petr Zejček, přeji vám stále příjemný úterní večer.

0: Tak to byl velký hit z 90. Always a dvojka z Velké Británie Erasure. Z Ruska odešel, ale na tamní poměr nezapomněl. Režisér Andrej Zvjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatelé řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden i do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
3: Já prožil v Rusii tolik mnoho.
2: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
7: Praha žije.
4: Norské hvězdy 80. let.

She's the One, tak to byl na rádiu Praha někdejší člen Take That, Robbie Williams. Nedávno ho Colors of Ostrava, náš festival hudební, označili jako první velkou hvězdu příštího ročníku, tedy ročníku 2027. Takže Robbie Williams se opět příští rok podívá do České republiky. No a teď ale k tomu, co nabídneme my na rádiu Praha už za půl hodiny, tedy po zprávách po 21. hodině. Bude to návrat do 80. pravidelný úterní hudební speciál Retro. Je tomu přesně 40 let, kdy zažívala nejzářivější okamžiky své kariéry švédská rocková skupina Europe, takže si zahrajeme tři slavné songy z jejich alba The Final Countdown. Samozřejmě titulní věc, potom vypalovačku Rock the Night a nemůže chybět do třetice balada Carry. Dále si připomeneme duet Kylie Minogue a Jasona Donovana Especially for You. Britští Eurythmics dají k lepšímu svůj největší hit Sweet Dreams. A když to je to nejlepší, tak samozřejmě i Simple the Best od Tiny Turner zazní. A konečně federální scénu budou tentokrát reprezentovat Vašo Patejdl s baladou Akně si moja. Ta se před 40 lety objevila v úspěšném filmu Fontána pre Zuzanu. Dále tehdejší zlatý slavík Dalibor Janda, také s hitem spojeným s obrazovou tvorbou, tedy tentokrát seriálem Bylo nás 6, bude tady si hitovka Oheň, voda, vítr. Připomínám, že seriál o prázdninách teď reprízovala Česká televize. No a konečně si dáme tehdy taky velmi úspěšné Turbo s peckou Přestáváš snít. Bude toho mnohem víc, takže poslouchejte Retro, to znamená muziku z 80. po 21. hodině po zprávách.

0: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je právě dnes 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon pozdě vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil i časopis Time, který ho zařadil mezi stovku lidí, co nejvíce ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy Na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Praha žije muzikou. Praha

0: Je tady 21. hodina, další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, příjemný večer.
1: Hezký večer všem, i tobě Petře. V Praze 11 zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. V příštích dnech osloví ostatní zvolené strany k povolebnímu vyjednávání. Kvůli filmování bude zítra znovu omezený provoz tramvají a autobusů v ulici 17. listopadu u Rudolfína. Evropská unie uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. A zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 17 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Strany a hnutí zvolené do zastupitelstva Prahy 11 zahájí koaliční jednání.

0: Ani v následujících dnech. Zvítězilo tam hnutí ANO, které získalo 8 mandátů v 35 členném zastupitelstvu. A podle jeho lídra v městské části Petra Sýkory osloví všechny zvolené strany. Neupřesnil ale, s kým by chtěl vytvořit koalici.
1: Budeme se snažit vytvořit koalici, budeme jednat se všema. Určitě se potkáme, takové to první kolo bude během týdne, maximálně nějakých 10 dní. Já si myslím, že každý z nás si počká na to, jak dopadne Praha, ale celou tu dobu prostě budeme vyjednávat.
0: Koalice TOP 09 a STAN se umístila druhá a získala 7 mandátů. Její lídr v městské části Jakub Lepš z TOP 09 možnost koalice s hnutím ANO nepreferuje. Zbytek mandátů v Praze 11 si rozdělí další 4 strany. Také zítra bude kvůli filmování od 6 hodin ráno do 4 odpoledne omezený provoz tramvají a autobusů v ulici 17. listopadu, konkrétně v úseku mezi ulicí Na Rejdišti a Čechovým mostem. Tramvajové linky 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou. Změna trasy čeká také autobusovou linku 207, která bude jezdit přes Dvořákovo nábřeží. Ve směru na Ohradu se po dobu uzavírky ruší zastávka Právnická fakulta. Ve směru na Staroměstskou se přesune na Dvořákovo nábřeží přibližně 50 metrů za křižovatku s Čechovým mostem. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo Ministerstvo financí. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr Naturalu 95 bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o skoro 4,25 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliardy korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Pétera Magyara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii.
2: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Magyara proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté pražské Slavie prohráli v této sezóně i druhé utkání základní části Ligy mistrů. V azerbajdžánském Baku nezvládli roli favorita a podlehli nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Slavia na výhru v základní části Ligy mistrů čeká už od roku 2007. V dalším kole nastoupí 20. října v Istanbulu proti Fenerbahče. Přemožitelé Slavie z prvního kola, Racing Lens, prohráli doma se Sportingem Lisabon také 0-2. Právě začíná dalších dnešních 7 zápasů, zbývajících 9 je na programu zítra. Základní část hokejové Ligy mistrů mají za sebou Pardubice. V posledním duelu zvládli na domácím ledě otočku proti švédskému Vechie, které porazili 2-1 v prodloužení. O soupeři Východočechů pro semifinále rozhodnou zítřejší zápasy. V noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně převážně zataženo s občasným deštěm a nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Kránu budou srážky ustávat. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Rádio Praha.
3: Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Dnešní fokus. Třikrát slavné album nebo osobnost 80. let v retru na Rádiu Praha. Retro.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Dvě alba narvaná slavnými hity v hlasování. Black Eyed Peas a V.E.N.D. Black Eyed Peas. Nebo The Weeknd, After Hours. Koho si dáme v pondělí? Hlasujte u nás na Facebooku. Legendární hity 80. let každé úterý večer na Rádiu Praha. Retro.

0: je 22 hodin. Dobrý večer. V Praze pokračují povolební jednání. Jasno by mohlo být příští týden. Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinérie. Do rozpočtu má přinést přes 5 miliard korun. Operace papeže Lva 14. dopadla dobře. Zotavovat se bude týden. A zítra má být oblačno až polojasno. Večer bude oblačnosti ubývat a naměříme až 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Příští týden by mohlo být jisté, jak bude po volbách vypadat koalice v Praze. Po dnešních jednáních to řekl předseda vítězného pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
2: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
3: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
4: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
3: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu, ze kterého se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
5: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
0: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis, původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Papež Lev XIV. Se dnes odpoledne podrobil operaci. Lékaři v římské Gemelliho nemocnici mu odstranili malý plicní uzel, který odhalilo nedávné vyšetření. Pro 71-letého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Podle prohlášení Vatikánu, které citují agentury, operace dopadla dobře, ale v 14. se bude zotavovat asi týden. Až do 20. října proto zrušil audience. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj ve Wuhanu do 2. kola. Rakušanku Tagirovou porazila 2-1 na sety.
6: Nikola Bartuňková v prvním zápase od semifinálové účasti v Pekingu vybojovala úvodní set v tiebreaku. Druhý v celku hladce získala Tagirová 6-2. V rozhodující sadě už pak dominovala Češka. Soupeřce dvakrát sebrala servis a vyhrála 6-1. Ve virtuálním žebříčku WTA si Bartuňková polepšila na 27. místo. Její další soupeřkou bude Italka Pauliniová. Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková ve 2 hře ve Wuhanu čtvrtfinále neobhájí. S ruskou Samsonovovou prohrála 1-2 na sety. Jakub Menčík pak skončil v Šanghaji v 8. finále. Nad jeho síly byl Francouz Gea, který zvítězil ve 2 sadách. David Prouza, Radiožurnál.
0: V noci bude v Praze zpočátku polojasno, postupně převážně zataženo s občasným deštěm, který bude k ránu ustávat. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty vystoupí k 15 až 17 stupňům.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Rádio Praha.

0: Buckinghamském paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné Canaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.
1: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha.
2: Nejnovější vydání, to jsou tři novinky a trojnásobná jednička.

0: stay.
1: Číslo 5.
0: Ještě o místo výš je nová Celeste Buckingham, Watch Me Win. Tři nejlepší, Anika Iris, Morning Blues. Cat's Eye, Animal. A jednička. Po třetí jasně a suverénně, Miley Cyrus, Bass Persuades. Všechno důležité, včetně hlasování u nás na webu.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: A teď zase vy, kdo bude příští.

0: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Princ zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkový, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantazii, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Prince zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak. Ale když se budeme bavit o princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového. Ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě, ty kouzla jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho a to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 28.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Mm-hmm. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazy, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazi pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezně jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví, zaprvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě, já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeně, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
2: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Zaprvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
1: to se musím podívat znovu.
2: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
1: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
2: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
1: Vy jste chtěl dostat vázu.
2: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím s loutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnu. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
1: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
2: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli si tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takový vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
1: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
2: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhý. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
1: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
2: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve dvou rovinách. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélii, ta je v tomhletom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélii má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
0: Norské hvězdy 80. let.

0: na dřeň.
1: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá, jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Když vy jako jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky hudby. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele dost jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu, takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se, Eliška, do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme, ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání a jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání AI a jiné věci?
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já se pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte, je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny, tak abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živý orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow. No.
1: Takže moderní technologie ano, AI jenom s omezením. Tak.
2: Tak abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

tu být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně. Jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím.
1: A svatá žena.
2: No, velmi, no jasně, že jo. Jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo, tehdy. Já, když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Mm-hmm. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gympl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gympl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gymplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gymplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek a já jsem se tam přihlásil a ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vytříbila mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gympl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát třeba.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli 4, táta, máma, brácha, já, mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně potom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi 4 prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další 3 vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď si klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek odešel.
2: 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, co jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
2: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležité ho udržovat. Ono je důležité udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. Já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď? Jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčnej za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčnej za to, že můžu žít tenhle život, ve kterým neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčnej. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.

0: až na dřeň.
1: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem prožitých věcí vlastně dělala ty věci líp a líp a líp. Mm-hmm. Máte vy ve svém životě nějaký den, do kterého byste se, kdyby to šlo, vrátil a udělal třeba něco líp?
2: Mm-hmm, určitě jo. Ale to nevím, jestli o tom chci mluvit. Ale stoprocentně, stoprocentně. Ale zase jako s rozvahou. Protože jsou to malé věci, jako třeba když se s někým pohádáte, tak si říkáte, a to jsem možná nemusel takhle reagovat. Prostě mohl jsem zůstat v klidu, mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhej si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
2: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hibernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovské legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hibernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj. Protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dřeň byl Lukáš Daniel Pařík. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině. Radio Praha. Radio Praha. Novinka.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří.
2: Navzdory tomu však Rusko v útocích na energetický sektor pokračuje.
3: Ukrajinský prezident prohlásil, že o příměří nic neví a že ho to překvapilo.
4: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích.
5: Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
0: Jeden telefonát, dohoda o naftě a příměří, o kterém nikdo moc nevěděl. Zákulisí vyjednávání mezi Trumpem a Putinem o Ukrajině. Co na to Zelenský? Zase si vjeli s americkým prezidentem do vlasů? Ptám se na to Adama Sibery, českého novináře působícího v Kyjevě. Dnes je úterý 13. října. Dobrý den, Adame, zdravíme vás do Kyjeva.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rusko podle Ukrajiny útočilo na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově poté, co Trump oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína hlásila útoky na energetické objekty v pondělí i Žitomírská oblast. Tak co přesně ruské rakety na těchto místech zasáhly? Teplárny, elektrárny, rozvodny?
6: Rusko vlastně už téměř, už více než měsíc pokračuje v systematické kampani proti ukrajinské energetické i dopravní infrastruktuře a v těch posledních útocích, které se týkají vlastně celého toho humbuku kolem příměří, tak byl zasažen charkovský komplex teplárenský, což je vlastně důležité zařízení pro výrobu elektřiny a tepla. A v Kyjevě byly hlášeny zásahy energetických zařízení a vedení vysokého napětí, které vlastně narušuje celou tu ukrajinskou elektrickou síť a plynárenskou infrastrukturu, což vedlo k dost rozsáhlým výpadkům proudu po celém Kyjevě.
0: Já jsem mluvil o tom, že ty útoky následují po té, co americký prezident oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Ale zdálo se mi, že ani jeden o něm nevěděl, tak jak se to stalo?
6: Já bych byl opatrný s tím, co prohlašuje Donald Trump a co se skutečně děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdybychom se měli bavit o hovorech o příměřích, tak si musíme uvědomit, že Ukrajina už dokonce k 5 různým scénářům příměří, včetně bezpodmínečného, souhlasila minulý rok. Rusko naopak celý rok prohlašuje, že žádný mír nebude, dokud nebudou naplněny cíle takzvané speciální vojenské operace. A o motivech Donalda Trumpa se můžeme bavit ve více vrstvách. Jedním z nich je ta past, do které se sám dostal tím, že opakovaně prohlásil, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem on sám zavede za jediný den, pak v příštím jednání za rok. A teď už vlastně se zase blíží midterms v Americe a Donald Trump.
0: Volebního období, tak.
6: Přesně tak. A Donald Trump opět se vrací k tomuhle talking point, který má, kde on je ten, který vlastně jedním telefonátem dokáže zařídit věci. Teď do toho ještě právě míchá tím, jak se Amerika a celý světový trh vlastně potýká s vysokými ceny ropy, tak on se chce trošku prezentovat, jakože zase někam zavolá a ceny ropy půjdou dolů, ale to se bohužel míjí reality.
0: No já se teďka bavím hlavně o tom energetickém příměří, protože mi skutečně přišlo i podle té reakce Volodymyra Zelenského, že se o tom dozvěděli, vlastně celý svět dozvěděl ze sociálních sítí.
7: S okamžitou platností je vyhlášené energetické příměří ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany s tím souhlasily. Neporušujte ho. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. Prezident Donald J. Trump.
0: Pak Volodymyr Zelenský oznamoval ve videu, že to je dobrá zpráva, že to vítá, že podporuje skutečně jakoukoliv formu příměří.
8: Ukrajina podporuje všechny reální a nadějné formáty přerušení ohně.
0: Ale že ukrajinské nebe je zase zaplavené ruskými drony.
8: Na žal, protягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди. Зараз теж шахеди в небі.
0: Так се jenom ptám, jestli o tomhle konkrétním příměří, o kterém potom Zelenský jednal s kanadským premiérem, finským prezidentem a tak dále, jestli Trump to vyjednával dopředu, jestli o tom někomu sdělil.
6: Nedokážu říct jistotou, ale podle těch reakcí, co vidíme, i jak správně říkáte, vlastně za poslední 48 hodin bylo zaznamenáno více než 200 dronových útoků na logistickou i energetickou infrastrukturu Ukrajiny, tak pakliže o tom Rusko vědělo, tak se s tím moc nelámalo hlavu a pokračovalo dál ve svých útocích a Ukrajina podle slov pana prezidenta Zelenského o tom nevěděla a k tomu bych se i přiklánil, protože vidíme, že ty hovory o příměřích vždycky končí tím, že je tlak na Ukrajinu a ústupky Rusku a Ukrajina s tím vlastně i teď ten její vyjednávací tým odjel.
0: Server Axios s odvoláním na jednoho z ukrajinských představitelů píše, že navrhované příměří má obsahovat pouze bod o rafinériích, to znamená, že by Ukrajina neútočila na ruské rafinérie a na oplátku by Rusko neútočilo na ty ukrajinské. Jenže, jak píše server Axios, Ukrajina má teď údajně pouze jednu rafinérii a ještě ne plně funkční, ty suroviny dováží. Takže byste dohody těžili pouze Rusové, chápu to správně?
6: Přesně tak. A zároveň tam vidíme, co Rusko bolí nejvíc a to jsou jeho největší požadavky. To znamená, respektive vidíme, že ta ukrajinská kampaň drony vlastní výroby je nutné říct, kterým útočí i 2000 kilometrů od hranice, respektive od frontové linie do hloubky Ruska a podle některých odhadů bylo zasaženo už více než 50% všech ropných rafinérií v Rusku. Tak podle i těch reakcí a dění na tom geopolitickém kolbišti vidíme, že Ukrajina v tomto slaví úspěchy.
0: Vy jste mluvil o tom, nebo zmínil jste se velmi krátce o tom jednání, které se teďka vedlo v Miami na Floridě, kam odjel ukrajinský vyjednávací tým. Pak zase rychle odjel po to, co došlo teda k tomu poslednímu dění, totiž, že Donald Trump si volal s Vladimírem Putinem. Podle informací, které jsem zaznamenal přejatých z Interfaxu ruského, tak to měla být asi hodina a půl. Myslím, že o tom mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. A Putin se s Donaldem Trumpem měl v tom telefonátu dohodnout na dodávkách ropy z Ruska. Má jít o 100 000 tun nafty, které mají směřovat do Ameriky právě před těmi listopadovými midterms, což, jak jste říkal, tak to píše i třeba BBC, že si tím má zlepšit obraz Donald Trump před těmi volbami. Nicméně, na jak dlouho by těch 100 000 tun nafty mělo stačit?
6: No, je ještě velká otázka, co Rusko dokáže doručit, ale to bychom předvídali, nebo respektive typovali, nebo já osobně nejsem úplný odborník na trh s ropou, ale podle tohohle množství, tak by to stačilo na provoz, řekněme třeba Houstonu na několik dní, takže to žádné velké dodávky nejsou.
0: Takže to je symbolické.
6: No, já bych se spíš koukal na to, co je mezi řádky, protože když se podíváme, jak se tam mluví třeba o Lukoilu, tak ten je pod americkými sankcemi i pod evropskými sankcemi a ty výrazně snižují hodnotu vlastně těchto energetických aktiv a zejména komplikují jejich prodej. A když se podíváme na podnikatelské kruhy Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, tak vlastně s jejimi partnery z Affinity Partners, což je jejich skupina, která získávala významné investice od různých subjektů z Blízkého východu. A někteří investoři z těchto kruhů jsou právě zapojeni do plánovaného převzetí Lukoilu. Takže vidíme, že kdyby se zvedly ty sankce, tak je mnohem lukrativnější tyto aktiva kupovat. A vlastně, i když se podíváme na historii Trumpovy diplomacie, nebo jak se říká Kushnerová dolarová diplomacie, tak často vidíme, že americký zájem je vlastně termín, který oni používají pro zájem těch nejbližších kruhů Trumpovy rodiny a podnikatelů, respektive partnerů z podnikatelského prostředí. Vidíme to třeba i v kryptoměnách, že? A nebo v jiném jako spekulativním podnikání, tak Trump vlastně dává některé věci na Truth Social a jsou to vlastně takové jako indicie, kudy se bude pokračovat trh. Tak tady u toho rozhodnutí zvednout sankce, tak to rozvazuje ruce v prodeji právě nebo v nakupování aktiv Lukoilu. A to je podle mě pro Trumpa a jeho okolí osobně mnohem zajímavější a s tím, že může pak říct, že vlastně za vysoké ceny ropy může Ukrajina a já se to s Ruskem snažím vyřešit, to už jsou pro ně vlastně jenom takový jako plusový body.
0: Já jenom na vysvětlenou, když říkáte zvednout sankce, tak tím myslíte skutečně je přerušit nebo je
6: ano,
0: odpustit
6: ano,
0: na nějakou
6: sankce.
0: Dobu. Tak, protože Donald Trump mluví o tom, že by ty dodávky, když teďka to vztáhnu přímo k té ropě, tak měly samozřejmě bezsankčně mířit do Ameriky a ty sankce by zmizely až do dubna roku 2027. A když jste zmínil ten Lukoil, tak to jsou informace z New York Times, které mluví o tom, že nejenom jde o dodávky ropy, ale skutečně za nějaké širší příměří měl Washington nabídnout Rusku i rozpuštění zmražených aktiv na západě, částečné rozpuštění, mluví se o stovce miliard dolarů, taky revizi sankcí na potaž z Běloruska a nebo právě prodej části gigantu Lukoil v zahraničí, který podléhá, nebo ty části podléhají sankcím. Takže to jsou mnohem širší dohody, které nakonec mohou být v tom vyjednávání z posledních týdnů, o kterých se postupně dozvídáme.
6: Přesně tak. Je to, já vždycky, když tady na to koukám, tak je to až jako skoro děsivý. Zase na jednu stranu vidíme, jak málo Trumpova administrativa nebo zejména jak poradci s okolí hnutí MAGA rozumí tomu, co se v Ukrajině děje. Oni si často svět malují tak, že mocní muži rozhodují na základě výhodného nebo nevýhodného dealu, ale ta realita v Ukrajině je mnohem komplikovanější. A i vlastně teď, když vidíme tweety Elona Muska, že Zelenský už překročil všechny čáry a tak, tak ono vlastně vidíte, že oni můžou vytvářet tlak ve formě vyhrožování, přerušení zpravodajských informací nebo ano. Ekonomický tlak, ale vidíte, že trošku panikaří, že oni začínají chápat, že to, co se děje v Ukrajině, není obchodní deal a že vlastně Zelenský je pouze reprezentant státu, ale o vůli té země se bránit skutečně nerozhoduje. To rozhoduje Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské politické instituce a celý vlastně ten státní komplex, který nazýváme Ukrajina. A oni na to koukají vlastně, jako když to řeknu hloupě, jako na handel na tržišti a ta realita skutečně nemůže být vzdálenější.
0: No tohle to všechno, co říkáte, o tom psali teďka Financial Times, že dokonce Trumpova administrativa skutečně hrozí zastavením systému nákupu zbraní pro Ukrajinu a taky přerušením té spolupráce na úrovni tajných služeb. Měli to ventilovat a sdělovat podle Axiosu právě Steve Witkoff jako vyslanec pro řešení těchto záležitostí a Jared Kushner jako Trumpův zeť a zvláštní vyslanec pro mír v Miami při tom vyjednávání, tak to jsou věci, kterými Trumpova administrativa hrozí kvůli tomu, že jí tak strašně štve, že Ukrajina dál ostřeluje ruské rafinérie. Oni, skutečně Ukrajinci, působí takové škody Rusku, že to pak může zvedat ceny ropy na světovém trhu a to pak rozčiluje Donalda Trumpa?
6: Světové ceny ropy se zvedají zejména kvůli Trumpovu a americkému dobrodružství v Hormuzu. Na to si myslím, že zase budu se opakovat, nejsem úplně odborník na trh s ropou. Ale podle mě důvěrohodných zdrojů, ať už jsou to vámi zmiňovaný Financial Times nebo jiné platformy, tak ty všichni se na tom prakticky shodují. I když se podíváte na cenu ropy, kdy začala válka v Ukrajině a kdy raketově vystřelila, tak to všechno koresponduje spíš s tím, co dělal Trump, než s tím, co dělá Ukrajina. Ale to, že Ukrajina Rusku škody způsobuje, vidíme vlastně u té křeči, která vede z Ruska, že takovéhle podmínky o dalším jednání vůbec Americe předkládá. Kdyby na tom neměla zájem, tak Rusko jako ono opakuje, že do nekonečna, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou naplněny jejich vojenské cíle. To znamená, že ono nemá zájem o jednání. A jakmile vlastně Donald Trump musí volat s Putinem, je i docela jedno, kdo ten telefonát inicioval, ale jak pokud je hlavní předmět toho telefonátu, ať Ukrajina neútočí na ruské ropné rafinérie a výsledek je zvednutí sankcí, které jsou uvaleny na ruskou ropu a vytvoření většího tlaku na Ukrajinu než na Rusko, tak vidíme, že to je téma, které Rusko zajímá a i z to, co máme vlastně potvrzeno ze satelitních snímků i z ukrajinských zdrojů a Ukrajinci mají systém, že svoje útoky, pokud jsou úspěšné, tak samozřejmě je tam nějaká úroveň utajení, ale potvrzené zásahy oni zveřejňují a byli by ve finále sami proti sobě, kdyby o tom lhali. Takže vidíme, že se ty ukrajinské operace skutečně nemíjí s účinkem a Rusko je cítí.
0: No, jenom za poslední týden jich mělo být nejméně 5 podle CNN a jsou to velmi vzdálené lokality. Samara, Omsk, tisíce kilometrů daleko od hranic. Ruská federace taky letos v létě zatrhla export 100 000 barelů ropy denně právě po dronových útocích ulicích Kyjeva. To znamená, že to vypadá, že to Rusko bolí. A Zelenský je připravený ty údery na rafinerie prý pozastavit, pokud Vladimír Putin nebude pokračovat ve svých útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Naopak, jak závažné potíže Ukrajincům ty údery z Ruska způsobují. Vy žijete v Kyjevě, vy ty útoky asi znáte na denní bázi.
6: Ano, opravdu teď poslední měsíc, už je něco více než měsíc, probíhají dronové útoky, jak říkáte, na denní bázi. S tím, že Rusko i upravuje některé své bojové hlavice na ty nejnovější druhy dronů, které jsou speciálně navržené, aby vlastně ničili stožáry vysokého napětí a mosty. Takže oni skutečně se snaží Ukrajinu ochromit logisticky i energeticky. Vrátili se teď minulý týden poprvé za několik měsíců výpadky proudu. Vlastně i díky těm útokům tak nejde, když je dronový poplach tedy, tak nejde metro na levý břeh, což tam žije polovina Kyjeva, takže to zase výrazně omezuje způsob života v Kyjevě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou, nechci říkat, že na to, ono je na to strašně složitý se připravit na tyhle ty reálie, ale žít pod mě, tak každý už má nějaký svůj způsob, jak se s ním vypořádat. Lidé mají generátory, tak funguje vlastně ta základní ekonomika na ulicích, že restaurace nebo kavárny fungují na generátory. Doma máme baterie, které nám na několik hodin vlastně ten proud nahradí. Větší problém, kterého se všichni obávají, tak až pokud bude tak tvrdá zima jako minulý rok, tak to bude mnohem větší problém kvůli vytápění domů. Ale teď je stále kolem vlastně mezi 15 a 20 stupni a jestli je 6 hodin tma, tak to samozřejmě je komplikace a velmi nepříjemné, ale nikdo se kvůli tomu Rusku vzdávat nebude.
0: Zpátky k diesel dealu, jak se přezdívá teď té naftové dohodě mezi Trumpem a Vladimírem Putinem. Zelenský to označil za dárek pro Putina.
9: Because it gives Putin money and he spends money. Only on this war.
0: Trump s tím přichází mimochodem pár týdnů poté, co sám podepsal zákon, který mu umožňuje uvalit vysoké sankce na odběratele ruské ropy, včetně třeba Číny. A teď tedy tohleto.
10: Zelensky could have settled this war many times. Many, many times. And he chooses not to.
0: Vypadá to, že se teď významně zhoršují vztahy Trumpa a Zelenského, třeba na úroveň toho, jak jsme poznali to ochlazení vztahu po tom dění v oválné pracovně.
10: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
6: Já si myslím, že no, to je takhle, ano, když odpovím jednoduše, ale zároveň si myslím, že už dávno vztahy mezi Zelenským a Trumpem nejsou nějak buchví jak upřímné. On, Trump si hraje, když to řeknu jako jednoduše, takové svoje divadýlka a Zelenský potřebuje udržet obranu zemi v chodu. Zároveň jedna tady z těch vlastně vrstev je nemít, když už teda Trump nechce podporovat, tak ať aspoň vyloženě neškodí. On Zelenský chodí vlastně po laně, že jo, hledá balans, kde řekněme, já nechci říct jako slovo provokovat, ale Donald Trump je, všichni víme, jak je to egoista, jak je vznětlivý a jestli ho něco irituje, tak že Zelenský vlastně jeho rozhodnutí jednak vždycky, když se postaví Donaldu Trumpovi, když to řeknu takhle, tak katapultují jeho preference v Ukrajině. A zároveň Donald Trump velmi často kouká na svět jako člověk, kde zase nechci to úplně takhle zjednodušovat, ale kde si prostě před Amerikou lidi sednou na zadek. A vidíme, že Ukrajina už víceméně rok od té schůzky v oválné pracovně nejen, že se jí situace, samozřejmě těžká situace ozvlášť na Donbase, ale na některých úsecích dokázala převzít iniciativu, likviduje ropný trh v Rusku. Vidím, jako to není oběť, která potřebuje prostě za každou cenu podporu a když nám ji nedáte, tak se tady všechno složí. Samozřejmě obzvlášť zpravodajská informace byla strašně výrazná komplikace. Každá zbraň, která je nedodaná, stojí ukrajinské životy, ať už na frontě nebo v týlu. A proto Zelenský musí hrát i jako různé hry, po kterých tyhle ty scénáře nebudou, se nestanou realitou. Ale zároveň vidíme, že ukrajinská ekonomika funguje, samozřejmě s podporou evropských spojenců, podniká útočné akce, má svoji vlastní vzdušnou kampaň a to jako samo o sobě je velký úspěch, když se podíváme, že vlastně nemá letectvo, které by se vyrovnalo Rusku, ale způsobuje tak výrazné škody, že Rusko musí vyjednávat s Amerikou o tlaku na Ukrajinu.
0: Mluvil jste o těch hrách. Trump je teď skutečně rozlícený, nebo aspoň na oko to tak vypadá, když říká, že Ukrajina by si měla zvolit nového prezidenta. A Zelensky k tomu ABC sdělil, že pokud Rusko kývne na 60-denní příměří, tak volby uspořádá. Je to taky jenom hra? A nebo pokud ne, tak když budou volby, tak jak by dopadly pro něj?
6: To se strašně složitě předvídá, protože až konec války a případně 60-denní příměří a v jaké fázi se vlastně Ukrajina bude nacházet, tak určí potenciální politické klání a ukrajinské preference. Ale z mého pohledu tohleto hra není, kdyby byla možnost uspořádat volby, tak je Ukrajina uspořádá. Nemyslím si, že Zelenský má ambice pokračovat dál ve volbách. Myslím si, že ono za těch 8, no pomalu už 8 let to bude, tak už toho má sám dost a zároveň...
0: Pardon, říkal jste, že nemá ambice pokračovat dál po těch volbách?
6: Já myslím si, že pokud půjde do dalšího volebního klání, já si myslím, že nepůjde, protože podívejte se na to z jednoduchých důvodů. Zelenský, když uhájil ukrajinskou státnost, neutekl a co by musel dokázat v příštím volebním období, hypotetické představě, že je po válce, vyhrát další válku. Rozumíte, on vlastně tady tím by odešel na vrcholu. Třeba se mýlím, ale nemyslím si, že Volodymyr Zelenský má ambice být prezidentem Ukrajiny do konce života.
0: Ukrajina bez Volodymyra Zelenského se dokáže ubránit Vladimíru Putinovi?
6: V jedné větě Ukrajina nepadá a nestojí s jedním mužem. Ukrajina je armáda, Ukrajina je občanská společnost, Ukrajina je celý politický komplex, který Volodymyr Zelenský reprezentuje na nejvyšší úrovni, ale nestojí a nepadá s Volodymyrem Zelenským a myslím si, že i bez Volodymyra Zelenského Ukrajina dokáže úspěšně bránit svoji suverenitu.
0: Dobrá, tak moc díky, Adame, za váš čas, za vaše postřehy.
6: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Adam Sibera, novinář působící přímo v Kyjevě. Já jsem se ho ptal na naftovou dohodu Trumpa s Putinem, taky na jejich telefonát i na aktuální situaci na Ukrajině. Naslyšenou zítra.
11: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
12: na Rádiu Praha.
11: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
13: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šumůnek.
0: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
0: Čeští miliardáři investují do stavby varšavského mrakodrapu za 20 miliard korun. Proč Čechy v poslední době Polsko tak fascinuje? A žijí už Poláci opravdu lépe než Češi?
1: V Praze se předváděl český design. Může to být jedna z cest, jak se česká ekonomika změní od montoven k biznisu s většími maržemi?
0: Co zajímavého se dělo na další velké biznisové události, která byla pro změnu v Brně? A to mezinárodní strojírenský veletrh. Mimochodem tam od premiéra zaznělo, že Evropa, včetně Česka, by měla být soběstačná v těžbě plynu a ropy.
1: Češi budou financovat stavbu mrakodrapu ve Varšavě. Já, Petře, řeknu na začátek jenom pár nějakých faktů. Mm-hmm. O jaké Čechy jde? Je to společnost Akipia, kterou vlastní tři lidi. Jednak je to nejbohatší podnikatel, zbrojař Michal Strnad. Pak je to právník a bývalý spolupracovník někdejšího nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, a to je Tomáš Brzobohatý. A třetím mužem v té firmě je Marek Šmrha, což je bývalý dlouhodobý investiční ředitel Penty. Celý ten projekt má být v přepočtu asi na 20 miliard korun a Češi na to mají mít největší podíl, přesnější čísla zatím nejsou. Developerem bude polská firma, která je také obchodovaná na burze, a to je firma BBI spolu s další polskou firmou Liebrecht & Wood. No a k tomu mrakodrapu, mají to ultra luxusní dům, to tě určitě baví, veď?
0: To mě baví a samozřejmě mě baví i ty miliardáři zatím. Jenom musím upřesnit, u té Akipie se taky neví vlastně, jak to tam mají majetkově rozdělené.
1: Já jsem se na to ptala, aha, jak to tam vlastně je. A je to tedy zatím neveřejná informace, ale hlasovací práva jsou údajně stejná pro všechny tři.
0: Při vší úctě k Tomáši Brzobohatému a Markovi Šmrhovi, myslím si, že tu hlavní palebnou sílu má někdo jiný, ten třetí.
1: Ale Michal Strnad tam bude mít největší asi vklad, nebo já nevím, jak to říct.
0: To jsem si úplně jistý. Bez spekulací, ale zpátky k mrakodrapu. Nikdo ho ještě neviděl, jako jeho nákres, ten obrázek.
1: Ten bude až na jaře 2027.
0: Přesně tak, bude teprve představen. Co se ví, že bude 170 metrů vysoký, 48 pater má mít, 357 luxusních apartmánů, které bude designovat italské studio designové Pininfarina, a bude mít 25-metrový bazén a příští rok se taky začne stavět.
1: Je tam ještě jedna zajímavost, která mně přijde fakt taková, nevím, vtipná není jako dobrý slovo, ale prostě zajímavost, že se na tom projektu celým podílí nadace, která se jmenuje Pro Bonum Foundation. A to je církevní nadace, ta věž, mimochodem se jmenuje Roma Tower, což znamená římská věž. Jo.
0: Že to je u nějakého náměstí,
1: je to u římského podobně divadla, ale já zároveň je to poblíž kostela svatého Petra a Pavla, který bude součástí jako projektu, se bude opravovat. A vlastně i na tom území jsou nějaké církevní majetky a předtím dlouhou dobu tam byla z té komunity, kde se to má stavět, jako velký problém samozřejmě, jako tady s tou letou obrovskou stavbou, ale nakonec právě i díky zapojení církve se to podařilo nějak dojednat a ten dům už má.
0: To se dostáváme úplně do biblických rozměrů, protože tam se píše o jedné věži, která se stavěla až do nebe.
1: Do nebes.
0: A jak to dopadlo? Zmatení jazyků, ale s Polákama si pořád docela rozumíme.
1: No, to je pravda. A když jsme se o tom spolu bavili, tak jsme si říkali, že to je takový určitý symbol, jakože nejbohatší Čech jde stavět mrakodrap zrovna do Polska. Proč ne třeba v Praze?
0: Proč ne v Praze? Tak kdo byl někdy ve Varšavě, tak na tuto otázku má odpověď. Varšava je úplně jiný druh města než Praha. Byla postižena druhou světovou válkou dramaticky, byla vybombardovaná skoro celá, takže tam jako to historická část nezbyla. Varšava nikdy, aspoň tak, jak já jsem ji zažil, nebyla krásné město. Člověk se tam necítil špatně, ale prostě Praha to rozhodně není. Takže při obnově nebo při teďka renesanci celkového polského hospodářství najednou začala kvést díky těm vysokým stavbám. Mimochodem těch mrakodrapů je tam 13. staveb, které mají víc než 150 metrů. A staveb,
1: ani vlastně tenhle ten nový mrakodrap nemá být ten nejvyšší.
0: Ne, ten nejvyšší je 310 metrů vysoká věž, která se jmenuje Warsaw Tower. A tu pro změnu stavěl víš kdo?
1: Nevím.
0: Slováci. Respektive financovali HB Reavis, ty jsou za ní. Ale těch vysokých staveb je tam zkrátka hodně, přes 33 staveb, které mají víc než 100 metrů. V Česku jsou, myslím, takové stavby 3 nebo 4. V Česku, nejenom v Praze, ale v celém Česku. Hmm. Takže z toho je to vidět. To je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení ale taky je, že Poláci mají daleko větší ambice a já nevím, jestli se to tak dá říct, ne, radši to neřeknu. Mají větší odvahu než Češi v tomhletom. V Praze se řeší panoráma, jak má vypadat podle metropolitního plánu, tady nesmí být stavby vyšší než 100 metrů v nějakém okruhu, i když teď se bude samozřejmě stavět nový pražský mrakodrap. Společnost Trigema staví Top Tower, tomu říkají, myslím si, že Top Tower v Nových Butovicích.
1: Jak kde to má být nějaký ten vrak té lodi, ne? V tom
0: přesně
1: zabudovaný.
0: Tak, David Černý tomu udělal vrak lodi, má to symbolizovat klimatickou změnu a bude mít 125 metrů. Myslím si, že už mají všechna povolení v ruce a že by se mělo snad příští rok začít stavět, ale je to na okraji města, není to v centru, tak jako je to ve Varšavě.
1: Já jsem se ptala vlastně na to, proč jdou Češi zrovna do Polska. Ona to není ojedinělá věc. Poslední dobou Češi hodně upírají právě na Polsko svoje zraky a srovnáváme se s Poláky, protože se začíná ukazovat, že Poláci nám bledčems utíkají, pokud jde o ekonomiku. Na druhou stranu, ale zase jsou tady i varovné hlasy, že Poláci hodně žijí na dluh. Co ty si o tom myslíš, jak na tom Polsko vlastně dneska je ekonomicky?
0: Je to klasická srovnávací věc, jako my jsme na Poláky dlouho koukali z patra. Startovací pozice při vstupu do Evropské unie samozřejmě byla úplně jiná. Česko byla vždycky o mnoho bohatší země.
1: Poláci byli hodně pod náma. No.
0: Přesně tak. Jako, zkrátka Polsko v posledních letech bohatne rychleji než Česko. To tempo je větší. Polsko je trh ze 37 miliony lidí, to je jedna věc, to znamená, že české firmy to tam přitahuje, protože to je čtyřikrát větší trh, než je v Česku. A Poláci prostě bohatnou a díky tomu mají trochu lepší náladu, protože vidí kolem sebe, že se věci mění. Česko roste, ale roste pomalu.
1: My jsme se právě moc neposunuli, když to ty Poláci udělali obrovský skok, i když jsou pořád v přepočtu toho bohatství na hlavu pod náma, tak rostly mnohem rychlejiš vlastně než my.
0: Hlavně v těch posledních letech. Často se mluví o tom srovnání kvůli dálnicím. Polsko, když pořádalo mistrovství Evropy ve fotbale, tak mohutně stavilo nejenom stadiony, ale i infrastrukturu a má teď najednou 5600 kilometrů dálnic, když startovalo před nějakými 12-15 lety s nějakou 700 kilometrů dálnic, to znamená, že ten rozmach je obrovský. V Česku se dálnice naštěstí v posledních letech staví taky docela rychle, možná se dá tvrdit, že stejně rychle jako v Polsku, ale pořád se to nedá srovnat, když se člověk podívá prostě za těch posledních let. To tempo je ta věc a odvaha, s kterou Poláci staví. Poláci mají třeba ambici postavit obrovské letiště 40-50 kilometrů od Varšavy, které má být letištěm pro celou střední a východní Evropu. Stejně tak polské aerolinie LOT, které na rozdíl od českých aerolinií existují, tak mají taky ambiciozní plán, jak nakupovat letadla, kam lítat a tak dále. Takže už není úplně výjimka, že člověk letí do New Yorku, ne přes Amsterdam, ale přes Varšavu.
1: No a ještě jenom k těm číslům. Nedávno jsem četla, že nás začínají Poláci dohánět i v kupní síle nebo v hrubý mzdě, je to tak?
0: Poláci nás dohnali i v tomhletom, v paritě kupní síly, mzdy v Polsku jsou stejné nebo o něco vyšší než v České republice, ale ty jsi tam řekla důležitou věc. Poláci si nehlídají tak úplně úzkostlivě rozpočet a veřejný dluh v Polsku je mezi 60-70%, u nás je 44 a to je docela velký rozdíl. Deficit veřejných financí v Polsku je přes 7%, u nás je přes 2%. Takže
1: přesně tak, takže pro většinu ekonomů, co já znám a kteří se také veřejně vyjadřují, tak Polsko začíná být právě odstrašujícím příkladem.
2: Ratingová agentura Moody's považuje hospodaření Polska za naprosto neudržitelné. Jestli to je ta polská cesta, kterou máme jít, tak já před ní velmi varuji, protože to je...
1: Čeští politici si ho bohužel i v tomhle berou za příklad.
3: Vy jste se rozhodli cestou Polska, to znamená podpořit investice, a nejenom investice do dálnic a obchvatu a nemocnic a přístrojů, ale...
1: Pořádně se zadlužit a roztočit to, ale já myslím, že tudy cesta fakt nevede a že Polsko na to ještě bohužel doběhne.
0: To nevíme, bude to zajímavé sledovat. Je potřeba říct, že v tom velkém dluhu, který...
1: To potom rozkládá i politiku právě.
0: Ne, já jenom chci říct, v tom velkém dluhu, které Polsko má, nejsou jenom dálnice, infrastruktura a mrakodrapy, ale je tam taky obrana. Poláci vydávají zdaleka nejvíc na obranné výdaje v celé EU, přes 7% HDP, jestli si to dobře pamatuju. A to je potřeba vzít v úvahu. Prostě sousedí s Ruskem vědí to a mají v tomhletom daleko citlivější radar, než má Česká republika.
1: To je pravda, no. A my právě budeme muset dohánět i svůj deficit tady v obraně a zužujeme si ten prostor právě zadlužováním na spotřebu. Tak máme tady téma číslo 2 a to je český design.
4: Začíná 28. ročník festivalu Design Block. Hlavním tématem je letos světlo.
5: Kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek přes české velké světlařské firmy.
6: Hlavní roli tu ale mají samozřejmě stánky menších a větších tuzemských designových studií.
1: Petře, ty jsi tam byl, co tě tam zaujalo a dá se říct, že pro českou ekonomiku jako celou má český design nějaký větší význam?
0: Musím říct na začátku disclaimer, já český design a design blog miluju, takže jsem v tom strašně zaujatý. Je to opravdu velikánská akce, na kterou přijde se podívat přes 50 tisíc lidí za ten týden a Praha opravdu vibruje tím designem. A ano, já si myslím, že to je strašně důležitá věc pro biznis, protože design je něco, když se bavíme o průmyslovém designu a o tom designu, který se odráží na těch koncových výrobcích, je to něco, co tě dokáže odlišit od konkurence. Je to něco prostě unikátního, co ty taky potom dokážeš líp prodat. Když se bavíme na různých konferencích Transformace 2.0 a já nevím, jak se všechny ty instituce jmenují, tak tohle to tam musí hrát zásadní roli. Je to prostě věc, která ti dovoluje finalizovat výrobek a jakmile děláš finální výrobek, máš taky větší marži. To znamená, že to jde přesně proti tomu, co se české ekonomice v posledních letech vyčítá, že to je ekonomika jenom subdodavatelská a že ty marže a ty hotové výrobky dodělává někdo jiný, Němci, Italové a tak dále, hlavně
1: zisk.
0: Němci. Ale design vede k tomu, že ty výrobky se dodělávají u nás a díky tomu může ta země bohatnout. To je prostě takováhle zkratka to je.
1: A máme k tomu nějaké čísla třeba, že já nevím, když investuješ do designu, kolik se ti vrátí?
0: Tady samozřejmě jsou různé studie, McKinsey a podobné společnosti takové studie dělají. Jsou i studie o tom, jak se design podepisuje na procentech výrobku v HDP. U nás je 20% HDP nějakým způsobem dotčeno designem, zatímco v Evropské unii je průměr jenom 16%. To je dobrá zpráva, protože to číslo rozhodně roste a to, co tvrdí McKinsey, je, že firmy, které pracují s designem systematicky, tak za 5 let dosáhly o 32% vyššího růstu tržeb než firmy, které s ním takhle nepracují. Na design bloku se tahle čísla moc neprobírají. Tam se probírá samozřejmě design jako takový. Ale co se probírá čím dál tím víc, jak na konci dne design ovlivňuje tržby firm, jako je Lasvit, Rikl, Boma, LD Seating. V Česku design a business byl spojován jenom se sklářstvím a to už dávno není naštěstí pravda.
1: Nábytek je ještě.
0: Právě. Čím dál tím větší váha je na nábytku, ale taky na průmyslových věcech. věcech typu tramvaje a podobně, tam se všude ten design podepisuje a čím víc o tom mluví, tím větší šance je, že ty české firmy s ním budou takhle systematicky pracovat.
1: Napadá mě, že máme i na burze v Praze dokonce firmu, která je postavená na designu venkovního nábytku MMCT.
0: MMCT, to je taky perfektní příklad toho, jak se dá vlastně absolutně systematickou prací s designem
1: postavit
0: prorazit
1: business.
0: A udělat z toho vlastně evropsky, světově největší firmu ve svém oboru. Pojďme zůstat u biznesu, protože minulý týden to nebyla jediná akce Design Block, která byla signifikantně a důležitá pro český biznis. A tou druhou je strojírenský veletrh v Brně, kde si byla zase ty. A to pro tak. Mě to je úplně cesta do minulosti. Jako mě se úplně chvěje duše, když si vzpomenu na věc, jako je strojírenský veletrh. Mě upřímně překvapilo, že to ještě existuje.
1: Jako pro mě to je něco jako... Je to obrovský.
4: Téměř 1400 vystavovatelů z celého světa tam ukazuje nejen nové stroje, ale tak roboty, umělou inteligenci nebo technologie, které mají firmám usnadnit práci.
7: Humanoidi jsou tady a teď jde o to, kdo je bude schopen naučit dělat něco velmi zajímavého, něco velmi užitečného.
8: V hoteli Devín pracujem najmä v lobby, pomáhám hosťom s informáciami a orientáciou.
1: Hodně lidí, obrovská účast zahraniční expozice, stroje, které by se ti fakt líbily normálně z budoucnosti.
0: S designem.
1: Jako, s designem jako a tak dále. Ale řeknu ti, protože vidím, že prostě podceňuješ tady strojírenství.
0: Strojírenství
1: jako,
0: ne.
1: Jsou nábytkáři dobrý, jako jo, dobrý.
0: Ne,
1: jako
0: já
1: skláři,
0: vím, že ty,
1: jo,
0: ale, jak říkají Němci, butterbrot, chleba jeden, s máslem.
1: 11%, jako to... 11% podíl na celkovém exportu této země, prostě strojírenství a 29% na přidané hodnotě v celé ekonomice.
0: To je asi víc než nábytek.
1: Je to, vlastně, je to nadprůměrný, dokonce nad Evropskou unii, kde je průměr asi 19%. Jako. Takže je to prostě důležitý a je vlastně dobrý vidět a slyšet, že to nějak žije. Jo. Neříkám, že nemají problémy. Samozřejmě spousta firem fakt žije v těch starých časech.
0: Já vůbec nespochybnu strojírenství. Mě jenom zajímá ten formát. Veletr. Že prostě někdo vystaví bagry a traktory a on tam někdo se na to přijde podívat.
1: Nejenom to, tak tam byly jako, že jo, různý obchodní komory, Indové tam měly obrovský expozice.
0: No to je skvělý. Ale mě to připadá, když se bavíme o roce 1978.
1: Ale kdybys tam byl, tak by ti to nepřipadalo, jo? Protože třeba například jedna z expozic, která tam přitahovala obrovskou pozornost, tak to bylo vystavení nového prvního českého humanoidního robota.
0: Aha.
1: Ty podle mě vůbec nevíš, že něco takového tady
0: no, nevím,
1: vzniká.
0: Český humanoid je pro mě robot Emil.
1: No, robot Emil. Protože všechny, jako ne, že by tady humanoidy už nebyly, že jo, jsou, ale všechny jsou z Číny, ale tady česká firma ze Zlína. Zlín, to je mimochodem zajímavé místo pro biznis. Jak pro design, ale prostě Baťa tam zanechal no, fakt velkého
0: pravda,
1: ducha.
0: Velká pravda, bohužel tam furt nejde vlak, ale...
1: Ale jako podnikatelé jsou tam zajímaví, takže česká firma ze Zlína založila firmu Robot George a vyrábí evropského humanoida, protože víš, co to znamená, že to má mít evropské součástky, protože jinak, jak jsem říkala, všechno je z Číny.
0: Robot George se pracoval ve spořitelně, jo? Nebo?
1: Jako fakt je, že hned vedle byla jako stage český spořitelny, která má jako George, takže no, nevím, jestli s tím má něco společného, ale vlastnicky, jako vlastnicky ne, jo? Protože vlastnicky to patří firmě Robot George a tu vlastní softwarový inženýr Jiří Pánek, což je vývojář, 17 let provozuje firmu Business Logic, zkráceně B-Logic.
0: A k čemu to je taková věc?
1: George a pak je tam ještě, tak... jako počkej, jenom jako zakladatel Martin Dvořáček, který právě je také z toho B-Logicu, takže vlastně softwarář. Jo.
0: Jenom mi řekni, k čemu taková věc je, jako jenom, že se tam George prochází po Brně, nebo...
1: No, tak on se ani neprocházel, on byl od pasu nahoru, jako neměl tam nohy, ale normálně má, alespoň tady, když se podíváš na jejich webové stránky, ale byl tam od pasu nahoru, protože ty ruce jsou samozřejmě důležitý, jo. Ruce, hlava, vypadá jako fakt dobře, jo. Ale k čemu je,
0: no,
1: přesně,
0: dělá, no?
1: Protože normálně tady ty humanoidy najdeš všude, jako fakt na výstavách,
0: věc,
1: že jsou vtipný, přesně, no. Dělají tam srandu, tancujou, že jo, povědají si a tak dále, ale George teda je opravdu vyvíjený jako průmyslový robot, nebo jako robot na práci prostě a mají, jak jsem tam mluvila s lidmi z této firmy, už objednávky, měli by ho dodat příští rok do výroby a to pro Continental Barum. pro Hopi a ještě jednu firmu. Měl by dělat asi prostě to, co, na co se ty humanoidi vyvíjejí, to znamená na nějakou práci, jakože vyndáváš něco z krabice na pás třeba, jo, nebo něco takového, ale potřebuješ prostě to někam přesně vyndat, určitou součástku, dát jí na přesné místo.
0: Kolik stojí taková věc?
1: No a to je právě zajímavé, protože George, si můžeš pořídit za baťovskou cenu 99 000, jsi ze Zlína prostě, 99 000 euro, asi 2,5 milionu. Ale k tomu 100 000 euro ještě za implementaci toho, aby robot dělal to, co jako potřebuješ, jo, daného pracoviště, což jako to je samozřejmě to nejdůležitější.
0: 200 000 euro, 5 milionů za George, jo?
1: Což mi ale nepřipadá jako tak hrozné. Jo? Nevím, otázka je, jak rychle to stárne vlastně potom, jak rychle musíš implementovat třeba nový software nebo hlavně, tak. Jo? Ale takže jako jaká je ta návratnost, zatím
0: asi záleží
1: nevíme.
0: Záleží toho, kolik máš krabic, který potřebuješ, aby vyložil.
1: No,
0: jo?
1: Ale za mě zajímavý počin, protože to soustředuje...
0: Začínáš mě přesvědčovat, že strojírenský veletrh v Brně je opravdu soustředění budoucnosti, ale to, co mě vlastně přesvědčilo o tom, že ten můj názor je pořád stejný, to je vystoupení Andreje Babiše na téma, že máme být soběstační v ropě a plynu. Mně to přišlo jako, kdyby se jako na chvilku pomát.
1: No to bylo,
0: nebo máme takový zásoby, o kterých
1: ne,
0: nevíme.
1: Ne, tak on, ne, prostě premiér začne mluvit a jeho myšlenky se rozletí do neuvěřitelných koutů a zákoutí.
0: Tentokrát pod zem.
1: A tentokrát zajeli až pod zem. A on vlastně začal mluvit o tom, že je to jeho oblíbené téma, jo? Že prostě se tady ničí český průmysl prostřednictvím Green Dealu a hlavně povolenek ETS 1, že on proti tomu bude bojovat a že to vlastně dopadá i na to, že se omezuje kapacita rafinérií, málo nafty a prostě se dostal k tomu, že musíme být soběstační, jak v Evropě, tak my tady v Česku, a je potřeba prostě začít těžit ten plyn a ropu. A že Rumuni už taky o tom uvažují. No, ne, takže, jako to... A pak potom odjel, takže nevíme žádný blížší detaily, ale...
0: Třeba ví o nějakém nalezišti, o kterém nevíme.
1: No právě, protože zatím teda jako víme, že se plyn a ropa samozřejmě v Česku těží. Těží Moravské naftové doly, které vystupují pod zkratkou MND.
0: A patří... Komárek, abych si ohřál svou miliardářskou polívčičku.
1: Je to tak, patří do skupiny Karla Komárka KKCG. A jinak teda ta ropa a plyn už se tady těží v Česku asi 70 let, jo, takže ono to taky pomalu ubývá.
0: Aha. A kolik jí vlastně máme?
1: No a teď kolik jí máme? Jo? Já nejdřív jako uvedu nějaké poměry, aby jsme věděli. Jo? Takže pokud je o plyn, tak v Česku se ho spotřebuje ročně asi necelých 7 miliard kubíků a MND vytěží a pošle do distribuce plynu do 100 milionů kubíků za rok. Jo, takže zlomek prostě. Jo. Celkové zásoby, pokud vím od MND, tak které oni tam mají identifikované na té Jižní Moravě, kde se těží, tak jsou asi miliarda kubíků, které budou těžit příštích 10 let.
0: Že jedna sedmina spotřeby
1: roční, jako Česka, jo, takže to skoro nestojí za řeč. No a pokud jde o ropu, tak tam jsou ty poměry úplně podobné. Roční spotřeba ropy Česka 6,5 milionu tun a těžba MND za rok je asi kolem 100 000 tun a adekvátně tomu asi milion tun jsou identifikované zásoby.
0: A jak jsem říkal, není třeba něco, co my nevíme a Andrej Babiš ví, že se třeba dá v Česku těžit břidlicový plyn, nebo něco podobného?
1: Jak jsem se bavila s několika lidmi, kteří se v tom opravdu vyznají, tak fakt ne, protože nedá se říct, že by tady nebyly nějaké zásoby břidlicového plynu. Jsou tady samozřejmě, ale jsou hluboko v horninách. Jsme v Česku, jo, vysoce obydlená oblast. Na přelomu roku 2011-2012, když vlastně nastala těžba břidlicových plynů v Americe, stalo se to velmi populární, tak se tady objevily dvě zahraniční firmy, které tady chtěly dělat průzkum a případně těžit břidlicové plyny. Kolem toho byl obrovský poprask. Obce samozřejmě byly proti. Vytipovala se tři území, Berounsko, Sever Čech, Valašsko, kde se měly dělat průzkumy. Nakonec se neudělalo vůbec nic. Bylo vydané nějaké povolení na průzkum, ale to pak bylo zrušeno prostě. A je to obrovský zásah do krajiny. Musí se udělat strašných vrtů prostě hluboko
0: ale
1: do horniny.
0: Prostě nemáme
1: a nadspat, nalít do toho obrovská kvanta vody, aby se vůbec něco dalo těžit. Prostě ekonomika úplně mimo a tak dále.
0: O ekologii nemluvíme.
1: Mimochodem Poláci měli také v té době velké plány, je to mnohem větší země, byly tam velká ložiska břidlicových plynů. Víš o tom, že by se těžil v Polsku břidlicový plyn?
0: Nemám ponětí. Já to zase úplně nesledu, ale myslím si, že jenom my se blížíme ke konci našeho povídání o Brně, Varšavě a Praze a vlastně jsme na konci, ne?
1: Jsme, no. Co dodat? Drill, baby drill.
0: To říkal Andrej Babiš?
1: To říkal Donald Trump.
0: Tak to mají asi společného. No zkrátka, dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis. Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv a všechny díly obou pořadů najdete v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
9: Baví vás rok?
10: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
11: Rok je náš.
12: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší. Rok je

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Hezký den, Čistá hra Martina Procházky vhodila první bule. Je tu Martin Procházka, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Taky František Kuna.
3: Buly.
1: Buly, já vím, já jsem to zkoušel češtinářsky, takhle může se říkat, samozřejmě hlavně buly v našem vysílání, ale co se týče našich témat, Martin Procházka byl vynikajícím útočníkem, kterého rádi posloucháte i na radiožurnálu Sport, za což jsme rádi, můžete mu volat dneska, pochopitelně číslo je otevřené 221 55 222, ale Martin určitě tím pádem došel do spousty soubojů s brankáři a na brankáře bych se chtěl zeptat nějaký, který tě opravdu neštimoval, jak si říká, nechutnal. Pamatuješ si nějakého?
2: Pamatuji, přiznám se, že jeden z těch brankářů, který byl takovým zvláštním postojem v brance s zákrokama, byl Roman Čechmánek ve Vsetíně, který dělal takový připokleknutí, když se na něho jel i ty střely, on vlastně jakoby chytal takovým netypickým brankářským postojem, velmi často používal hokejku takovým tím vypichováním, kolikrát se rozjeli proti hráči, že mu skočil pod nohy, byl hodně nevyspytatelný a byl hlavně hodně emotivní, takže i dokázal vás tam v tom brankovém prostoru párkrát, jakoby, jak se říká, pošťouchnout, klidně se s váma něco chtěl vyříkat, chtěl vás rozhodit. Takže to byl takový ten nepříjemný brankář, na který si pamatuju.
3: V amatérské soutěži jedné, ona už neexistuje ve středních Čechách, v jednom týmu byl golman, který byl Čechmánkovi podobný, byl podobně velký a když na něj člověk jel, tak on třeba upadl a nebo si lehnul na bok a potom vystupoval v diskuzích na internetu, kde měl přezdívku Čeman.
2: Tak to odpovídá, přesně to si říkám, přesně říkáš, Franto, prostě Čeman byl v tomhletom takovej zvláštní, nevyspětlený, vy jste nevěděli, vyjížděl se třeba z rohu a přesně mu udělal takový nějaký úplně jako nečekaný zákrok, klidně se do toho lehnul do toho a čekal, že to vy vlastně nepostřehnete a tím pádem zakročil.
1: No tak bavili jsme se o Romanu Čechmánkovi, to není kdo ví, jaký nějaký takový ten bezejmený, jak se říká, vomáčka, ale na druhou stranu teď jeden vomáčka taky je docela důležitý pro extra střelce Martina Růžičku, protože byl v tom duelu, ve kterém Martin Růžička skóroval při utkání Třince s Hradcem s tým golmanem, kterého on překonal v extralize. To je docela slušné číslo, Františku.
3: No, to je... Vemte si, že každý rok, nebo v každé sezóně překonáte jednoho golmana nového, no tak to máte na mnoho let, no, 14, to je nějakých 8 sezon. To by se ti golmani museli točit, přitom častokrát golmanské jedničky zůstávají poměrně dlouho.
1: No vlastně pouze Viktor Hybl, ten má 104 brankářů a Ondřej Kratěna 106, dokonce překonaných v extralize, se dostali přes tu stovku. Teď Martin Růžička, který podpořil tu páteční výhru Třince nad Hradcem, 5-2 jeho 372. gól. Naposledy, jako první překonal Petra Fraňka ze Slávie před 20 lety, tak to už je, když říká jméno Petr Fraňek, docela historie. Dobře, tak Martina se ptát nebudu, kolik brankářů překonal, ale...
2: Nedokážu vůbec říct, ale určitě tyhle ti hráči, který si zmiňoval, tak musíte mít minimálně přes 1000 zápasů odehraných. Já jsem si, že to právě, jak Viktor Hybl, tak Ondra Kartěna mají přes 1000 zápasů. Nevím, jak na tom přesně teďka statisticky Martin Růžička, jestli má taky okolo 1000, nebo dokonce možná přes 1000, nevím.
3: Tak je mu 40, no, je to ročník 1985.
2: No, takže myslím, takže tomu bude určitě blížit nějaké takové metě.
1: Myslím, že 1.40 mu bude 15. prosince, takže

0: už se k tomu blíží. No a my jsme se přiblížili k dalšímu momentu, který jsem řešil v čisté hře, protože Martin Růžička v téhle sezóně má 3 góly, 10 asistencí, takže pookřál po tom loňsku, kdy měl za 71 zápasu 24 bodů, ale přeci jenom teď poslední zápas Tipsport Extraligy nebodoval.
1: Čistá hra Martina Procházky.
0: K tomu zápasu, který byl šlágrem 10. kola, se váže i náš video moment. Vlastně, pánové, pojďte ho představit posluchačům, prosím.
2: Prodloužení za stavu 4-4. Připomenu, že Pardubice vyrovnali 15 sekund gólem Čerešňáka na 4-4 a tím Třinec poprvé v sezóně nebral všechny body v prodloužení. Jel mandát v podstatě přes dvě třetiny hřiště od vlastní modré, jeden na jednoho na obránce Adámka, což v prodloužení, když se hraje 3-3, není úplně netradiční situace. Přijel k němu tak blízko, že se dostal na kontakt, otočil se k němu zády k brance, vypálil backendem do horní poloviny branky a rozhodl ten zápas. V angličtině to má výraz spin orama, používá se to už několik desítek let, je to výraz z komentáře tehdejšího Dannyho Gallivana, který komentoval zápasy Montreal Canadiens, tak se to tak nějak vžilo, takže prostě představte si, že jedete proti hráči, naznačíte, mandát je levák, takže se točíte za levou rukou a pořád dokola uděláte obrat o 360 stupňů a ve chvíli, kdy máte ten puk na backendu, což ho máte celou dobu na backendu, tak to tam švihnete a nikdo to nečeká.
0: Hmm. A překvapilo to hlavně brankáře? Koho to překvapilo víc v té situaci?
2: Já myslím, že nejvíc mandáta. Protože jako to, tohle, jasně vy jako víte, kam střílíte, ale plus minus, jako že tohle vyjde, je podle mě největší překvapení pro mandáta.
3: Určitě, překvapení, ale já myslím, že on moc dobře dopředu věděl, že to bude dělat. Protože když jsem se na to díval, na ten moment, nebo jsme se na to dívali spolu, tak on už si dopředu podle mě navedl Adámka, obránce Třineckého, kde to udělal tak, že on vlastně jako jak je pravák Adámek, tak on se ho navedl právě přesně tady do toho momentu, že on ho vlastně obouma rukama jakoby odstrkával a tím pádem mu uvolnil tu levou stranu, kam se on otočil tím backhandem, jak si zmiňoval. Takže on už dopředu bylo vidět, jak si najel na tu osu, přesně jako na ten střed toho hřiště, tam si přímo jakoby tam k němu jakoby si říká, pojď, já si tě tady nalákám. A pak v té otočce, přesně jak to uděláš, tak se otočil, švihnul to tam, ale tohle to už je potom v tom pohybu, v tom švihnutí, to musí být trošku jeho štěstí, protože tam už nemířil, tam nebylo vidět, že by mířil, on to prostě vzal v tom pohybu, k té rotaci, švihnul to do toho vlastně a vyšlo to, že to trefil právě, jakoby, jak se říká, do té podvíko.
0: No, koho to nejvíc překvapilo, říkal František Kuna, možná jeho, tak si ho poslechněme. Jan Mandát rozhodl šlágr Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Třincem.
4: Opravdu, já to občas zkouším na tréninku, když děláme jeden na jednoho. Naši beci už to vědějí, že to dělám, takže mi to vždycky vypíchnou. Ale když jsem ten puk dostal vlastně u nás v obraném pásmu, tak jsem viděl, že ten obránce byl hrozně daleko ode mě. Takže jsem věděl, že když se rozjedu a našlápnu, tak budu mít chvilku čas na nějaký manévr. Když to dělám, tak prostě to je střela backendem jako směrem brána. Není to jako, že bych mířil na určitou část brány. Je to prostě jenom hození na bránu, zopět pánu se tam propadlo.
0: Jan Mandát, takhle mluví Martine.
3: Potvrdil, myslím si, že naše slova.
2: A to Martin Procházka ten zvuk před naším vysíláním neslyšel.
3: Já jsem ho neslyšel, ale přesně takhle bych to nějak tak viděl, protože udělal to perfektně, tam bylo krásně vidět, jak on se ho tam navedl do té situace. Viděl, že to je pravák, takže se mu to otevřil na té levý straně. Udělal to výborně, pak to tam hodil.
0: Výborně. Mluvíme o videomomentu čisté hry, ovšem možná to byl moment i celého týdne vzhledem k tomu šlágru Pardubice Třinec. Voláte nám, za to jsme rádi, tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Robert. Všechno vás tam zdravím. Já bych chtěl říct, že smekám jednak před tím, kam se dostal mandát a z čeho se dostal, jednak před tím, že Pardubice měli tu odvahu prostě to s ním zkusit nebo dát mu tu druhou šanci. Z toho celého zápasu vlastně dva momenty, jednak ten mandát a jeho gól v prodloužení, jednak Smejkal a jeho divadelní představení. Bohužel teda tohle to se nám asi nějak trošku víc rozmohlo, protože tuším, že Gernát udělal úplně to samý, ale nikdo si toho pořádně nevšiml. Koukal jsem na to vlastně třikrát, jsem si to pouštěl takhle za sebou a bylo to úplně stejný, jo, akorát, že rozhodčí mu to sežral a nikdo si toho pořádně nevšiml. A potom, myslím, že to byl brankář Kváča, kde před ním předjel hráč a on byl najednou mrtvej, jo. Sekundu potom, co tam předjel, tak najednou cuknul s hlavou a spadl do brankoviště, jakože nemůže ani se hejbat. Takže se přerušila hra, která byla docela až na branku skoro, jako jo, taková gólová šance docela. No, tak chtěl jsem se za vás zeptat, jestli už to konečně velmi představení nedat nějak na tu disciplinárku zápasy minus, jo?
0: Myslím, pane posluchači, že Jiří Smejkal dostal za páteční nafilmovaný pát ve Vítkovicích pokutu od Radima Byčánka, jestli jste to nechytil.
5: To je 10%, ale co to je, to není nic kort v pardubických platech, jo? To je prostě úplně směšný. Jo? Já si myslím, že kdyby dostali dva zápasy v topku, tak se vůbec nic neděje, jo? Ale za každý filmování, jo, těch 10%, ty hráči, to je, víte co, vynutíte si přesilovku, když dáte gol, super, jo, všichni vás pochválí, možná tím rozhodnete zápas. Prostě takhle to je, no.
0: Rozumíme vám, Roberte, asi nejste tedy příznivcem hraných filmů, ale spíše dokumentárních. Ne, já si dělám legraci. Moc vám děkujeme za zavolání, za vaše názory. Do čisté hry, mějte se hezky.
5: Ale vypadáte, že Daniel se docela poučil. Už to není takový strašný, jo. Na druhou stránku Hudáček, co předved, to taky nebylo nic hezkýho. Tak jo, děkuju.
0: Tak jo, mějte se fajn. Když jsme teda byli u toho Radima Byčánka, který trestal Františku, tak proti Třinci v tom šlágru nemohl hrát jeden Pardubičák, Janko Šťálek, je to tak, kvůli trestu?
2: Kvůli trestu za napadení rozhodčího, což bylo dost evidentní, tam se chystal souboj nebo začínající možná rvačka potyčka u střídaček, Košťálek odstrčil soupeře, pak tam přijel rozhodčí a nakonec Košťálek ještě strčil do rozhodčího, ale velmi evidentně, bylo to prostě jako až nápadné, takže a vlastně se všichni, jako nikdo se nemohl dívat jinam, to bylo úplně jako ve středu zájmu v tu dobu.
0: Martine, co strkání do rozhodčího, to si prosím tě si nikdy nedovolil, ne?
3: Ale
0: taky si strčil. Na Facebooku to šťouchnutí, jak bylo dřív.
3: No, ale to, dřív to bylo takový, že rozhodčíš tam třeba přijel a začal tam jakoby samozřejmě nějakým způsobem reagovat na ty hráče, tak tam třeba došlo taky nějakému takovému menšímu kontaktu, ale nebylo to úplně tak asi jako třeba myšlený, že byste ho chtěl nějakým způsobem zranit nebo to. Já si nemyslím ani tady, že by Košák chtěl zranit rozhodčího, každopádně prostě tam bylo vidět, jak on je frustrovaný z toho souboje předtím, on neměl ani hokejku v ruce, on byl bez hokejky a rozhodčí mu tam zřejmě asi něco, jak se říká klasicky, řekl takový toho uklidňovacího, uklidní se nebo něco, no a on v té emocích tam prostě do něho vyjel, strčil do něj, takže jasný trest. Já se ještě jenom vrátím k tomu, jak říká pan posluchač, že dostává 10% jakoby pokutu, dostal Jirka Smejkal. Tak ono, já teda nevím, ale to je dost peněz, ne? 10% jako měsíčního platu v pardubických jakými platy, tak si myslím, že to třeba není málo.
2: No, ono to málo není, ale já si myslím, že to bylo myšleno tak, že to furt je těch 10% jako z celkové jako velké částky, no, takže...
0: Záleží, jako máš hypotéku, viď? No. Každopádně ještě k tomu napadení, když jsme to teď trošku prolnuli, máme nějaký zvuk, ne, Františku?
2: Ano. Zvuk takový, který nám dá informaci o tom, jak to znělo na stadionu a od nové sezony rozhodčí používají ty komunikátory a je to slyšet do celé haly, takže tam uslyšíte, jak to znělo právě na zápase ve Vítkovicích.
6: Postující hráč číslo 33, osobní trest do konce utkání za napadení rozhodčího.
0: Dobře.
2: Tak evidentně slyšitelné. Ve Vítkovicích jim to jde s tím komunikátorem, tam bylo tehdy.
0: No to bylo minulý týden.
2: Ano,
0: to.
2: Ano, trefený rozhodčí, který upadl na to tlačítko, které pustilo pak do éteru jedno sprosté slovo.
0: Dobře, tak a my můžeme na ten nedělní šláger.
1: Čistá hra Martina Procházky.
0: A to i s naším kolegou Otou Gutwirtem, kterého vítáme ve vysílání. Oto, vítej.
7: Hezké dopoledne, zdravím vás.
0: V Pardubicích euforie, tuším, po tom, co jako první dokázali obrat Třinec o body.
7: Tak nevím, jestli bych to nazval úplně euforií, hlavně si, myslím, fanoušci ten zápas užili, protože to mělo všechno a čím dál více tady krystalizuje prostě ta rivalita Pardubice Třinec a Pardubice Sparta. Asi už nebude nikdy nic víc, Pardubice a Třinec, týmy, které se strašně mockrát často v poslední době potkali ve vyřazovacích bojích. Pardubice to zvládli až v tom vlastně minulém střetnutí, v tom finále, kdy dokázali vyhrát na Třineckém ledě a získali ten titul, protože předtím jim Třinec několikrát vystavil dost nepříjemnou stopku, takže euforie z toho vítězství asi nemoc velká, ale myslím, že diváci si ten zápas opravdu užili, protože měl zkrátka všechno.
0: Mě zaujalo to, že vlastně ten předchozí vzájemný duel, který byl poslední prohrou Třince a bylo to vlastně v tom posledním finále minulé sezony, tak taky dopadlo 5-4 v prodloužení, ale tehdy to bylo na ledě ocelářů, jako by měl prostě Roman Červenka nebo Jan Mandát, který tedy teď rozhodl nějaký recept, viď, Františku.
2: No, vypadá to tak, že v těchto okamžicích se prosazují velká jména, ať už je to Roman Červenka nebo se svým silným příběhem Jan Mandát.
0: o to Jan Mandát a to jeho zakončení jsme řešili z našeho pohledu. Co ty jako komentátor, jak jsi se ty s tím popasoval? Asi taky pro tebe nečekaná varianta.
7: No, já jsem ho samozřejmě chválil, protože takovéhle zakončení, to se jen tak nevidí a myslím si, že zase hodně dlouho ho neuvidím, ale mě spíš potom překvapilo to, že Jan Mandát prostě tohle natrénované má a říkal, že to zkouší, jak to zaznělo i v tom zvuku, takže prostě on si to chtěl zkusit podle mě, když už tam najížděl, když se do té příležitosti dostal, co by se stalo horšího, maximálně by ten gol nedal, bylo by to dál 4-4 a to prodloužení by pokračovalo, ale takhle jako se na ten gol si myslím bude hodně dlouho vzpomíná, protože to byla opravdu povedená akce. On říkal, že neví, kam střílí, tentokrát to šlo přesně na teploměr, jak to říkal potom sám třinecký golman Ondřej Kacetl, že mu Jan Mandát změřil teplotu, tam tudy mu ten puk prošel, Jan Mandát nemířil, trefil se a to zakončení bylo opravdu krásné a efektní.
0: Zápas, kdy se přelevalo skóre na obě strany, samozřejmě 2-0, 0-2 a pak srovnání Martine Čerešňáka takhle pozdě. To je jako doklad asi taky velkého sebevědomí, že prostě do poslední chvíle tlačíš 6-4.
3: Byl tam ten tlak, tam to bylo vidět, že se byl, že tam nastoupili ty nejlepší hráči. Samozřejmě zase Roman Červenka to dal v pravou chvíli na modrou čáru, kdy přišla ta nahrávka. Pak samozřejmě tam musí být ten zmatek před tou brankou, tam musí prostě být několik hráčů postavených a musí ta střela projít. Což přesně se povedlo Čerešňákovi, že ta střela prostě prošla až do branky, takže se tam musela sejít ta schoda toho všeho, ta střela prostě přesná, nahrávka nejdřív od Červenky, střela prudká, důrazná a muselo to projít, jak říkám, přes několik hráčů, což se povedlo a to, že to bylo 15 před koncem nebo 16, to přesně k tomu takhle sedí.
0: Pardubice v roli obhájců titulu, Ota Gutwirth je sleduje dlouhodobě. Dají se nějak porovnat ty dva týmy, nebo jedou prostě v tom, co byl nastolený ten z loňska, s čím uspěli o to, nebo teď tam prostě jsou nějaké, já nevím, jiné herní prvky?
7: No, já si myslím, že rozdíl tam patrný je a to v jedné věci Pardubice ještě posílili a tu sílu mají rozloženou do mnohem víc hráčů v tom letošním ročníku, alespoň jak nám to ukázal ten úvod té základní části. Protože když si vzpomeneme na playoff a závěr toho minulého ročníku, tak tam to hlavně bylo o dvojici Sedlák Červenka. To byla dvojice, která sbírala ty body a která rozhodovala ty zápasy. Teď je to taky o vynikajícím výkonu Romana Červenky. Samozřejmě Lukáš Sedlák, bohužel teď zraněný, uvidíme na jak dlouho, ale bodoval taky. Ale vezměte si, kdo boduje dál. Smejkal rozjel tu sezónu výborně. David Tomášek pravidelně boduje. Boduje i Nosek, boduje Matěj Stránský, Miloš Kelemen, takže ta síla se rozložila v Pardubicích do víc útoků, do víc mužů. Jáchyma Kondelíka jsem zapomněl, takže opravdu teď je ta síla Pardubic podle mě ještě větší, co se týká toho útoku, než to bylo v té minulé sezóně, kdy to bylo v podstatě opravdu jenom o jedné pětce, o dvou hráčích, teďka ta síla je rozložená a v podstatě rozhodnout ten zápas opravdu můžou minimálně tři lajny.
0: Je pravda, že jsme zmiňovali chybějícího Košťálka, který tam byl vinou disciplinárního trestu mimo, ale proti Třinci nehráli už zmiňovaní Sedlák, Sobotka, nehrál ani Lauko, nebo dlouhodobě zraněný Kaut. To Martine, si říkám, jestli ve Vsetíně, když jste takhle válcovali třeba konkurenci, jestli jste to tam taky měli, že ten kádr byl tak natolik nabobtnalý, že ty nehraješ, OK, jsme tady jiní.
3: Já bych neřekl takhle, úplně v té dřívější době to nebylo tak, že by se měl takhle široký kádr. Tam to bylo opravdu poskládaný na ty čtyři lajny a dost, takže dobrý, tři lajny byly jasný, ty to měli nějak takto a vždycky se čtvrté se to doplňovalo, když se někdo zranil nebo to, ale Pardubice opravdu ten tým je neuvěřitelně nabitý, jak už zmínil Ota. Přesně bych potvrdil to, co i říkal, že se to rozložilo letos úplně do těch všech útoků, do těch všech line. Myslím si, že ještě až se uzdraví teďka tyto další čtyři hráči, který jsme zmiňovali, tak najednou bude ještě obrovská konkurence. A ty kluci se budou muset v každém tom tréninku vydat, aby si udělali ten tým, aby udělali to místo si v sestavě. A to si myslím, že bude úplně to důležité pro Pardubice, že tím půjdou Pardubice obrovsky nahoru.
0: Je, možná o to nesouvisí to třeba i s tím, jak vysoko hraje Bčko Pardubic, že mají i tady v tom týmu Bčkovém rezervu?
7: Tak určitě je to dobrá věc, protože Pardubice mají kam sáhnout. Ostatně Jan Stránský nebo Dominik Hrničko vlastně hráli v tom posledním utkání proti Třinci, protože tam ty absence znovu narostly o už zmiňovaného Lukáše Sedláka, potrestaného Jana Košťálka, když oba dva jsou útočníci, ti zmiňovaní hráči z Bčka. Ale přeci jenom ano, B tým začal tu sezonu dobře, teď už přišla nějaká zakulísání, nějaké to klopítnutí a co si budeme namlouvat. Prostě ta kvalita těch top hráčů a mužstva je úplně někde jinde, než je Bčko, ale je to určitě dobrá rezerva, která může Pardubicím v něčem ulevit. Já jsem třeba osobně sám zvědavý, jak to bude vypadat v zápasech Ligy mistrů, kam Pardubice nastoupí, jestli tam dostanou nějací hráči volno nebo podobně, jak to bude.
0: Tak Pardubice porazili Třinec jako první v téhle sezóně 5-4, to bylo v prodloužení a my samozřejmě nějakým způsobem v čisté hře kroužíme kolem toho rozhodujícího gólu Jana Mandáta, který byl výjimečný tím, že tedy stanovil takhle rozdíl mezi ty dva dneska můžeme říct velké rivaly.
2: Je to náš a logicky video moment týdne, můžete se na něj podívat i na našem YouTube kanále, když si dáte pořad Čistá hra Martina Procházky a rozkliknete tu stránku vlevo nahoře. V takovém malém okénku najdete to, jak skóroval Jan Mandát, ale troufnu si říct, že když jsme se bavili o tom, proč se rozhodl pro tohle zakončení, už jsou prostě pryč doby v moderním hokeji, kdy, když jedete jeden na jednoho, abyste překonali toho beka a ještě golmana, to už prostě není jako... když by jel jako David Pastrňák na obránce ze Žďáru nad Sázavou, jo. Když si připůjčím situaci, která se nikdy nestane, ale vy už prostě musíte vymyslet něco tak originálního a tak nečekaného, že toho obránce jako nějakým způsobem dáte pryč, protože beci už jsou prostě jako skvělí a jeden na jednoho někoho překonat je jako v moderním hokeji rozdílová věc pak už.
3: Určitě, minimálně v tom případě, jak říkáš, když je to takhle jednoznačný čistý souboj jeden na jednoho. Jo? Když vidíme třeba situaci, že když jeden hráč jede třeba do dvou obránců, tak se to povede, protože oni se kolikrát jakoby špatně zastoupí nebo se nedohodnou ty obránci, tak tam dojde k tomu prohození, že prostě hráč nabere velkou rychlost, prohodí si to, ale ta situace taky musí být mnohem dřív odehraná. To jde částečně hned za modrou čarou, aby že hráč potom měl časnou zakončení. Ale v tomhle případě to právě Mandát si udělal tak dobře, že si toho Adámka odvez úplně až vlastně na kruhy a na tom kruhu to udělal to zakončení, o kterém jsme tady celou dobu zmiňovali, který se mu povedlo.
0: Gratulujeme Pardubicím, které tedy díky vítězství stáhli manko na vedoucí Třinec, který je stále tedy v čele, ale tyhle dva kluby jsou od konkurence, zdá se, odskočené. Pardubice můžou samozřejmě snít i o další trofej, která by mohla vzejít z Ligy mistrů a k té se samozřejmě váže i specifická záležitost, které si všimnul František Kuna, protože i před zápasem posledním ve skupině proti Veche se musí nějakým způsobem rozehrát hokejisti.
2: No, já to trochu otočím na Otu, jestli by náhodou nevěděl, protože jsem se schválně podíval, v kolik hodin tak hokejisté jdou na dopolední rozbruslení a to je veřejně dostupná informace, rozpis ledů, to funguje napříč republikou zimními stadiony a když se podíváte na hlavní halu v Pardubicích, tak Dynamo má rozbruslení od 9 do 11.45. Je to vyblokovaný led, já jako nepředpokládám, že budou 2 a 3/4 hodiny trénovat, ale jenom jestli o to nevíš, jak Pardubice s tímhle časem nakládají v den zápasu.
7: Tak to úplně zmapované nemám, ale určitě souhlasím s tebou, že rozhodně ten trénink nebude takhle dlouhý, ale něco třeba absolvují golmani, něco tam bude na trénink střelby, ale myslím si, že v den zápasu určitě ten pobyt na ledě bude poměrně krátký. U některých hráčů bych si troufl říct, že možná i na bázi dobrovolnosti.
2: Bývá to tak třeba i u reprezentace, ale takhle dlouho na ledě prostě asi si myslím, nebo napadá mě, že klub nebo tým chce poskytnout hráčům komfort, že si mohou tak trochu vybrat, kdy půjdou na led, ale jakási společná část by tomu asi neměla chybět. Hmm.
0: No, Pardubičtí pochopitelně potvrzují tu svou vynikající formu od začátku sezony Ligy mistrů, kde nejprve tedy zdolali soupeře z Polska, pak si poradili taky se švédským Regle, prohráli jenom ve Finsku, ale druhý zápas už zvládli v Laperantě. No a minulý týden uspěli v Bordeaux, to znamená, že vlastně bez ohledu na výsledek utkání posledního z Veche mají jistotu playoff. Martine, přeci jenom z Česka zatím dva týmy ve finále, Hradec, Sparta, Pardubice by mohly teoreticky do třetice být ve finále a myslím, že tam mají ambice i na tuhle trofej, co? Co myslíš?
3: No určitě, myslím, že já jsem to říkal dopoledne dneska, že je to určitá výzva, je to určité ohodnocení potom takového toho klubového výkonu a úrovně v Evropě, takže za mě to je nějaký cíl a možná, že Pardubice potom uvidí se, jak budou pokračovat dál, ale určitě v závěru, určitě budou nastupovat třeba v plné sestavě a budou chtít tuhle trofej získat. Hmm.
0: No, bylo to na začátku sezony o to, kdy Pardubice vlastně přivítali třeba polské Tychy, kdy vyhráli 6-0 takým tenisovým výsledkem. Cítíš v Pardubicích třeba zvýšený zájem i o Ligu mistrů po tom titulu, nebo to je pořád tak trošku v těch intencích, co jsme zvyklí tady v Česku?
7: No, upřímně si řekněme, že Extraliga pořád táhne víc prostě, alespoň v Pardubicích to tak určitě je. na ty zápasy extraligy. Byl vyprodaný jeden jediný, to bylo souboj s Hradcem, ale dvakrát už byly zápasy přes 10 000 diváků, to bylo se Spartou a teďka s Třincem, ale na takováto čísla v Lize mistrů jsme se tady zatím nedostali a myslím si, že se jen tak ta čísla tam nedostanou. Třeba ten zápas s polským Tychy hodně doplnili polští fanoušci, kteří mě překvapili poté, co jejich tým tady dostal 6, prohrál 0-6, tak oni snad 5 minut potom skandovali a zpívali mu a ty hráči nemohli odejít z ledu a pardubičtí nemohli jít na svoji klasickou děkovačku, protože museli počkat, až teda polští fanoušci se svými oblíbenci po porážce 0-6 rozloučí a poděkují jim za to, co předvedli na tom ledě. Ale Liga mistrů v Pardubicích určitě netáhne tolik jako Extraliga, ale zase na druhou stranu myslím si, že se začíná trošku blízkat na lepší časy, že ta návštěvnost se pomalu zvyšuje.
0: Jsme zvědaví na to, jak se budou české týmy obecně pasovat s mezinárodní konkurencí i jak se bude dařit dál Pardubicím, aktuálně druhému celku Team Sport Extraligy, který po těch 10 kolech, oni mají 11 odehraných zápasů, ztrácí vedoucí Třinec 2 body. Otago Twirte, náš reportér přímo z východočeského regionu, byl s námi ve vysílání, o to zdravíme a krásný den přejeme.
7: Hezký den, naslyšenou.
1: Čistá hra Martina Procházky.
0: Tak, máme tady soutěž pro vás posluchače. Vy jste dneska zatím trošku pasivní, se mi zdá, do čisté hry se vás vždy dovolalo hodně, tak vás chci vyzvat i k aktivitě, abyste se nám dovolali. Máme totiž soutěž a 2 lístky o utkání nebo lístky na utkání Kladno Kometa. Hraje se 16. října, což už je vlastně v pátek.
2: Ano.
0: Velký zápas na Kladně. A otázka se váže i k Martinu Procházkovi, protože on působil na Kladně samozřejmě v úvodu kariéry. A co se týče samostatné extraligy, tak Kladno má nejlepší umístění bronz. A to bylo v té sezóně 93-94. Tehdy vás, Martine, vedli 2 trenéři. My jsme na ně vzpomínali i minulý rok třeba, když jsme spolu živě jezdili mezi posluchači. 2 trenérská jména, křestní Jan a Zdeněk. A zavolejte nám alespoň s jménem jednoho z těch trenérů, kteří tehdy dovedli Martina Procházku, respektive Kladno, k bronzovým medailím. Tak 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Zkoušíme vás, vaší pozornost, zda tušíte, nebo když to vygooglíte, tak samozřejmě my s tím nic neuděláme, ale jde o lístky na Kladno Kometa. Myslím, že to stát asi bude za to, Františku, ten zápas.
2: Mohlo by, na Kladně bývá teď dobrá atmosféra, i když v posledním zápase s Mladou Boleslaví ohlásili návštěvnost 3700 a nějaké drobné, tak to opticky a kulisou vypadalo o poznání optimističtěji.
3: Já jenom teďka říkáš tu návštěvnost. Já jsem se teďka během té chvilky stačil podívat na Ligu mistrů, kdy hráli Pardubice doma z Regle a jako tak Utvěr říkal, že zatím úplně tolik Liga mistrů netáhne, tak na tom utkání bylo 8500 diváků.
0: Jo,
3: takže si myslím, že zas úplně tak málo není na Ligu mistrů.
0: Tak v Hockey Townu asi mají, ne, jako tam, nebo jiná měřítka. Tak stále nám nevoláte, někdo volal, položil to, nebojte se, Martin Procházka mluvil, ale my vám taky dáme prostor 221-552-222, tak si dáme, nedáme krátkou pauzu. Vyzveme posluchače, který se nám dovolal, tak dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, Martin.
0: Martine, kdo to byl tedy, jeden z těch trenérů, kteří dovedli Kladno k bronzu v roce 94?
8: Byl to pan Neliba.
0: Výborně, moc vám gratulujeme, tak se těšte na hokej. V pátek se hraje podle mě šlágr Kladno Kometa a vy tam budete.
1: Čistá hra Martina Procházky.
0: Jan Neliba, Zdeněk Miller, byli ti 2 borci, kteří tam spolu tehdy trénovali, probírali jsme to s Martinem už kolikrát, tak jdeme dál v čisté hře. A Martin, který se nám dovolal do soutěže, se může těšit na ten zápas, ve kterém nastoupí i Kometa a právě k ní se teď chcem dostat, protože zajímavý duel se hrála Kometa z Plzní o víkendu, prohra 1-2 v prodloužení. Nejprve rychlá první třetina, mě na to upozornil jeden z uživatelů Twitteru, Filip Mlčok, který psal, v Brně se hrálo přes 11 minut bez přerušení. A opravdu to byla asi velmi zvláštní věc, protože prý během té první třetiny čili pouze jednu komerční pauzu. Františku, ty jezdíš na hokej víc než já, já tam skoro nejezdím, tak to asi je docela unikátné.
2: Je to výrazný zásah do marketingu hokejové, ty v Sport Extraligy.
0: Nehrajte tak rychle, prosím
2: ale
0: vás.
2: Ale příjemné asi pro hráče, možná i pro fanoušky, kolikrát se stává, že se dlouho nepřerušuje. Jsou pravidla, že komerční přestávka nemůže být po zakázaném uvolnění, nemůže rozkouskovat přesilovou hru a tak dále, tak se to někdy nabaluje a pak máte do konce třetiny 4 minuty a za ty 4 minuty se ty komerční udlají 2 a to je prostě otrava.
3: Je to, jak to říkáš, no, tam je taková pasáž 11 minutová, to je až neuvěřitelný, že se nedojde k tomu přerušení. Přijde mi to až takový trochu směšný, ale stane se to určitě. Nevím, jak přesně ta hra probíhala, jestli tam byly i nějaké šance, nebo to opravdu bylo nějaká pasáž, kde se hrálo více, jak se říká, vždycky jenom ty nahazované kotouče. Vidíme to často v těch utkáních, že prostě týmy jenom přehazují zleva do, nebo z jedné strany na druhou stranu a ty kotouče jenom lítají a nedochází k tomu přerušení. Takže to úplně nevím, ale...
0: To bylo skvělé zápasu, protože no, si první gol padl díky Hinku z Hornovy ve 14:29, to byl čas tedy v 15. minutě, předtím bylo jedno vyloučení, to bylo gol v přesilovce, no a do té doby teda si hráli třeba 11 minut v kuse.
3: Jasně, Honzo, ale teď si řekl 11 minut v kuse, kolikrát vidíme, že během minuty jedné jsou třeba 4 ty přerušení. Jo, prostě se třeba rozjede bule, hnedka to někdo prostě jde do offsideu, pak tam vystřelí po vhazování a teďka 11 minut bez přerušení je až zvláštní.
0: A ty jsi říkal směšně, ono to může působit i pro hokejistu, jakože jdeš na tu střídačku, říkáš si, jo, tak teď bude pauza, oddychnu si a běž no tam zase, víš?
3: Ty pětky se protočily několikrát, evidentně.
2: No to bylo moc krát, no, ale tak jako já si myslím, že to jako hráč úplně tolik jako zase nevnímáš, ne? Protože stejně, ne, to... stejně jako jsou kolem tebe další tři liny a ty máš jako času odpočinout si dost.
3: Určitě, to jako asi se takhle nebere, ani to podle mě ty hráči nevnímají na té stříhejce, ale pak když to najednou takhle, jakoby, jak se říká, nakupí těch minut, tak už je to takový zvláštní a už možná některý hráči by si řekli, bylo by dobrý, aby už došlo možná přerušení, než aby to pořád takhle rychle plynulo.
2: Na druhou stranu ono to tempo pak máš v podstatě jako jistotu zase za jak dlouho jdeš na led, zatímco když je přerušení, tak to někdy půl minutku dá. A může pomoct, no, tak možná v té druhé fázi nebo končící fázi tohoto dlouhého nepřerušení už hokejisté ocenili, tedy hlavně ti z Brna, že padl gól. Mm-hmm.
0: No a proč nebyly ty komerce, protože tam pak byla ta vyloučení Rubince a vlastně Robertsna a Lejna z Brna. No a pak moment, který se váže k prodloužení a k tomu, jak hokejista vnímá třeba vývoj zápasu. Dal Artur Ilomäki gól po 49 sekundách, Brňané slavili vítězství, ale evidentně si tam všimli soupeři, že ten gól padl neprávem.
2: No, ale bylo to vidět jako v podstatě už, nebo minimálně to bylo podezřelé na první dobrou. My jsme na to koukali s Martinem Procházkou.
3: Určitě, byl tam průjezd vlastně 2-1 po pravé straně. Byl tam Jakub, který tam vlastně jakoby zajížděl do třetiny. Byl tam moment, kdy rozhodčí, vlastně on se mu trošičku zakryl ten výhled. Tam to bylo vidět, že vlastně Kuba Flek projel před ním, takže on možná tam chvilku ztratil ten pojem o tom, jak se jaký daleko Ilomäki vlastně na té druhé straně v té situaci 2-1. No, ale potom tam to bylo prostě prokazatelný, že tam byl, protože kotouč ještě nebyl ani ve třetině, už byl dávno, měl obě dvě brusle ve třetině, takže naprosto jasné.
2: Možná taková malá medaile by se zasloužila dát Ilomäkimu, že byl v jednu chvíli rychlejší než Jakub Flek, což je věc, ze kterou se nemůže pochlubit moc hráčů hokejové extraligy.
3: Jedinou výhodu, co mě, takže neměl ten puk na hokejce, jak se říká, no, měl volnou jízdu.
2: Ale ještě jako, jak už platí vlastně ten 3D offside, že můžete mít i tu nohu jako zvedlou ve vzduchu, tak někdy hokejisté prostě tu nohu tak nějak jako táhnou za sebou, aby z toho nebyl offside, a to si myslím, že mohla být tahle věc, protože to by ho nějak nezbrzdilo tolik, protože tam šlo opravdu o centimetry.
3: Přesně jak to říkáš, Hančku, tady si myslím, že udělal tu chybičku, že si tu nohu právě mohl klidně jednu z nich, právě pro mě pravou klidně, nebo já nevím, jak přesně to má, ale jednu z nich prostě mohl si nechat delší, mohl si tam tu podržet si tu brusli, v tom by ten kotouč přešel přes modrou čáru a krásně by to vlastně zakončilo a měli ten bodík navíc.
0: Máme tady k tomu nějaký zvukový doklad, Františku?
2: Můžeš to rovnou pustit.
0: Krásně to zní, ale fanouškům Brna to neznělo.
2: A to už bylo vlastně ve chvíli, kdy ten hrozen hráčů vyskáče ze střídačky, jede oslavit gól a pak celé znova.
0: Opakování ceremoniálu.
2: To musí být jako nepříjemné pro ty hráče.
3: No určitě, no. Tak možná takhle střídačka, většinou si tohle většinou všimne už dopředu. No, někdy, když hráči sledují tu hru, tak si řeknu, aha, to asi bylo offside. Ale i tak tam prostě skočíme, děláme oslavu, ale možná, že by se byli vědomi toho, že se bude pokračovat.
2: Ale oni si to výzvu vezmou.
3: Oni si vezmou. Vyjde. Přesně tak.
0: Ale ohlasy z poražený, nebo od poražených jsou takové, že jim to prostě do hlavy se dostalo. Jako Brabenec, útočník Komety, když ho budu citovat, už jsme si mysleli, že skončený zápas a byl to o kousíček offside, bylo těžké přepnout zase zpátky, pak se nám to nepovedlo.
3: Tak evidentně se nedíval na tu situaci, protože si myslím, že pokud by ji viděl, tak měl jasno v tom, že ten offside byl.
0: No, zajímavé věci. Možná takovou volá někdo z posluchačů. Dobrý den.
9: Dobrý den ještě jednou, Robert. On tam dneska někdo nevolá, tak budu volat já. Ne, koukal jsem i na to Kladno, to byl moc pěkný zápas. Jo, na to Brno, to byl moc pěkný zápas. Já teda opravdu stíhám naštěstí víc těch zápasů, když je to takhle rozhozený, což se mi líbí, že zápasy začínají ve 3 a poslední začne v 6:30, jo. Pro fanouška úplně úžasný, pro naše manželky doma takový méně úžasný, jo, naštěstí moje žena se ráda taky dívá na hokej, takže dobrý. U té Komety, tam se hodně spekulovalo i o Kristianu Pospíšilovi ohledně toho, že bude nějaký trade. Nevím, jestli jí tolik chybí teďkom, ale asi chybí, jo, podle té hry. Je to hráč, který dokáže právě i v takhle vypjatých situacích skórovat a nebo udělat naopak velkou chybu, kdy přihraje soupeři na hokejku, ale ne, myslím si, že Pospíšil teda nikam nepůjde, aspoň takhle, co bylo vyjádření z Komety. A další zápas, co byl velmi zajímavý, tak byl právě Karlovarský, kde se mě dokonce žena i ptala ohledně brankářů, že když chytá Frodo, tak je naprosto bezkonkurenční a vyhraje i Vary. Když chytá Král, tak už je to jiné. Já jsem jí teda říkal, že ono tam víc záleží možná i na obraně před brankářem, ale je to takový všelijaký. No,
0: Roberte, tuhle domněnku jsem tady možná říkal před minulý týden nebo minulý týden, jsme řešili právě Karlovarskou energii, když je s Frodlem a bez ní. Každopádně teda musím ocenit vaši manželku, když se vás ptá i na hokejová témata, tak to máte doma evidentně všechno dobře pořešené. Moc děkujeme, že jste zavala, mějte se hezky. Tak, my jsme tady mluvili ještě o tom duelu, tak jenom Adam Něchura, nevím, jestli jste viděli přímo ten gol, on dal teda 2 na Kometě, tak perfektní práce. Soutěžili jste o lístky na Kladno Kometa, tak když jsme byli u Kladna, tak tam samozřejmě ta porážka poslední v Karlových Varech, kdy sice snížili v oslabení, ale pojistku dostali do prázdné brány od Karlových Varů. Ještě bychom měli upozornit taky na jeden debit, když tady byly Karlovy Vary, tak myslím, že Petr Tomek, mladíček, velký talent, se ukázal už v minulém ročníku, nebo předminulém už, Fratišku?
2: V minulém ročníku, jo. Teď hraje vlastně svoji druhou plnohodnotnou sezonu v extralize a byl skvělý v zápase v tom minulém v neděli proti Kladnu. My jako reportéři Radiožurnálu Sport volíme na každé straně vždy muže zápasu. Na té kladenské to byl Daniel Odet, který dlouhodobě minimálně mě tedy přesvědčuje svým pohybem a přemýšlením, a Tomek svojí dravostí, nebojácností, prostě ten chlapec s mřížkou, s uhry na obličeji, omlouvám se, ale přišel pak na rozhovor, tak jako poměrně vyspěle mluví na to, kolik mu je, a i podobně se pohybuje mezi elitou a opravdu je to jako takový hubeňour, byť on, nebo on byl ve výstroji, já přesně jsem neviděl jeho svaly, ale říkal, že zesílil a je to vidět na ledě a je to opravdu jako, myslím, že super hráč, no, moc hezky se na něj kouká, je to jako fajn kluk na ledě.
0: Hmm. No tak budeme držet palce, ono přece, Martine, ten začátek může být jako velmi slibný, pak přichází další komplikace v té kariéře, ale snad to Tomek bude mít. O minulou sezonu taky si zkomplikoval vlastně kvůli zdraví, tam myslím na konci trošku laboroval, ale snad bude v pohodě.
3: Já potvrdím jenom Frančišku slova Franty, protože on opravdu skvěle roste pod trenérem Pavlem Paterou. Já jsem si, že mu dává velký sebevědomí, že mu dává hodně hlavního prostoru na ledě. Využívá ho samozřejmě na přesilovky, dává ho vedle zkušených hráčů, prostě a tím ono roste. A ono po té první sezóně, kde se takhle jakoby uchytil, se okamžitě jakoby dal ty góly, nebo ukázal nám prostě, jak je na tom individuálně, tak v té druhé sezóně už se ho tam taky soupeři mnohem víc všímají, takže on to má taky teďka trochu těžší, než to měl v té první sezóně, kde vlastně jakoby úplně vylítnul jako mega hvězda a teď už moc dobře o něm vědí, takže si na něj dávají větší pozor, proto možná třeba letos nemá až tak velkou produktivitu, ale dá se říct, že skoro ob zápas prostě boduje.
2: Tohle přesně říkal, že nebo tím byl konfrontován, jestli to bude mít těžší právě z tohoto důvodu, že se ukázal a teď už je brán jako někde o pár stupínků, víš, ale zase říkal, no víte, tak je začátek sezony, ale potom některé ty týmy také budou unavenější, na druhou stranu nemusí být přesně on od toho, aby jen střílel góly, může je připravovat, má dobrý pohyb, hraje hodně s pukem, nezbavuje se ho, myslím, že jako na to, kolik mu je jako velice vyspělý.
0: Vlastně. Dobře. Volá nám další z posluchačů. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady Dan. Zdravím vás tam všechny v radiu. Já bych měl takový dotaz. Nebo dotaz, respektive nejprve se zeptám, protože bohužel neměl jsem možnost poslouchat hnedka od začátku, takže Třinec, Pardubice už jste asi mezi sebou probírali, předpokládám.
0: Ano.
10: Ano, tak, tím pádem, v podstatě nevím, jak jste se bavili, to jste se bavili, ale tím pádem se zeptám. Vzhledem k tomu, jak padnul ten vedoucí gól na 3-2 zároveň se sirénou, mě by zajímalo, jestli mají rozhodčí ne povinnost, ale prostě jestli je povinnost takovéto góly dávat automaticky na obrazovku, aby lidi nejenom obrazovek, ale i lidi na stadionu viděli, jak se stal. Protože když to otočím...
0: Jenom Dane, o jakém momentu mluvíte, prosím?
10: No přece Třinec prohrával 2-0 a ještě to dokázal otočit na 3-2 a ta právě ta branka na 3-2 padla zároveň se sirénou.
0: Rozumíme, děkujeme.
10: Tak, a to mě právě zajímá, protože když to otočím jinak, tak vlastně kdysi, což je světoznámé, Voženílek dával, tuším, že to bylo tenkrát se Spartou, srovnával 8 desetin před koncem zápasu, že? Tak to tam bylo ukázané, včetně těch desetin, jak se ta časomíra odpočítávala, jo, takže to v podstatě viděli všichni. Když vezmu jináčí příklad, tak v podstatě, když je nějaký takový v vozovkách lízaný gol, že ten puk tak překročí brankovou čáru a rozhodčí si to vlastně přiblíží, aby viděli, jestli ten gol překročil tu brankovou čáru nebo ne, když je to prostě hraniční situace, tak to taky dávají na obrazovku, aby prostě lidi viděli, jestli ten gol je platný a ten kotoč překročil celým objemem brankovou čáru nebo ne. Proč tam to na obrazovce nebylo? Jo, protože prostě já teda nevím, jestli to je nebo není povinnost, ale dobře, jo, tak rozhodčí tam byli dva, celkem rychle se dohodli, že to gol nebude, jo, oznámili to, OK, ale proč to nedali na obrazovku? Protože podle mě zněla sirena v době, kdy byl puk v bráně, ne v době, kdy ta střela letěla, nebo kdy ten dotyčný tu střelu jakoby vypálil, jo? O to se tam jedná.
0: Rozumíme. Takže
10: kdyby to ukázali, tak za mě prostě je po problému.
0: Děkujeme za zavolání s vaším názorem, Martine, prosím.
3: No já samozřejmě asi budu souhlasit víc s panem posluchačem, protože pokud to teda bylo takhle jasně prokazatelný, tak proč to neukázat klidně na tu kostku, stejně jako to bylo příběh předtím Voženílka a je přesně po jakémkoliv problému a není co řešit. Pokud to tam samozřejmě ukázaný, tak se může stát, že někdo, přesně jak pan posluchač říká, že kotoč už byl v brance, když se zazněla sirena, ale tam by klidně mohlo být ukázaný, jak ten čas přesně běží a bylo by to bez problému.
2: Já tomu úplně rozumím, protože tohle je věc, jako která nejde zpochybnit. To je tak jasná věc, ale zase neukazují se záběry z jiných situací. Nedovolené bránění golmanovi je prostě na posouzení rozhodčích a tam jako troufnu si říct, že nemusí být jako paušálně pravda jasně daná. Ale když vidíte na časomíře na případu Voženílka 0,8 a puk v brance, tam jako není o čem. No. Ale jsou okamžiky, které se neukazují na kostce nad ledem, je to pochopitelné, protože pak by to viděli lidi. Ono ještě to taky nevidíte třeba úplně přesně, protože na tu kostka je pro někoho daleko a rozhodčí to mají zblízka na těch tabletech a na obrazovkách, tak jsou prostě momenty, které se neukazují a dává to smysl, ale chápu, že věc, která je jasně daná, stejně jako čas a puk v brance, by na kostce být asi mohly.
0: Dobře, Dane, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
10: No já za mě jenom chci říct, že by na kostce ne byt mohli, ale byt měli. Tohle je chyba. Nevím, jestli to je chyba rozhodčí, že to tam nenařídili dát, nebo chyba nastavení systému. Vy jste mi v podstatě neodpověděli na tu otázku, jakoby kdo na toto nařizuje, aby to na té obrazovce bylo. Ale chápu, že to asi možná taky nevíte a proto jste to neřekli. Ale každopádně...
2: To je dáno pravidly, o tom nerozhodují rozhodčí. S tím vůbec nemají co dělat. Je to právě děláno na obranu rozhodčích, aby když se tam promítne nějaký ten sporný zákrok, jakákoliv sporná situace, kterou oni zkoumají, tak by samozřejmě publikum nějakým způsobem reagovalo a oni by mohli být třeba ovlivnitelní nějakým způsobem. Je to proto, je to, jak jste říkal, jestli to je na rozhodčích nebo na systému, je to systém, jsou to pravidla, je to tak dané. Musíte s tímhle na svaz. Respektive na APK.
10: Rozumím. Jenom, že to je úplně stejná situace, jako ten krásný Voženílkem, co jsem připomněl. Protože díky tomu, že Voženílek tenkrát vyhrál, že díky tomu, že to ten Voženílek tenkrát stihnul, těch 80 před koncem a tím pádem bylo prodloužení a následně Třinec vyhrál jeden ze svých titulů, jo, tak taky jako tenkrát prostě rozhodčí mohl říct, jakoby ne, neukázat to na televizi, aby to nikdo neviděl, mohli se domluvit mezi sebou, jo, a přines by měl prostě smůlu, protože by byl prostě konec, že, samozřejmě. Takže prostě tady toto, jak vy říkáte, mělo by to být, bo vy jste říkali, mohli by to být, já za sebe říkám, mělo by to být, tečka. Jo, prostě toto jsou tak přesně ty hrajší situace, kdy se potom mezi sebou lidi hádají, dohadují, včetně nás, fanoušku, já teďka neberu to, jestli prostě byl Třinec lepší, jestli by Pardubice lepší, jo, samozřejmě, že jsme prohráli, zase na druhou stranu jsme těší, mě těší, že jsme aspoň jakoby neprohráli v základní hrací době, že to bylo aspoň prodloužení, jo, a tak nějak to prostě dopadlo muselo, jo, takže dobře, Pardubice tentokrát měli, jak se říká to, štěstička trošičku víc, na druhou stranu ta otočka, díky které jsme prohráli v prodloužení, tak byla nádherná, to i já jako fanoušek Třince prostě musím zatleskat, protože to bylo opravdu nádherné, jo, ale takové situace, prostě říkám to po páté nebo po kolikáté, a toto by prostě mělo být na obrazovce, aby všichni věděli, jak říkal pan
2: Já vám Prvátka, rozumím, no, ale...
0: Fratíško, povídej.
2: Na jednu stranu tam zaznělo i to, že by neukázali ten Voženilkův gól a 0,8 sekund před koncem a že by se domluvili a gól neuznali. To si prostě nedovedu v moderním hokeji a době technologií představit. Na druhou stranu ještě možná doplním jednu věc. Ono samozřejmě na tu kostku na led to dává někdo, kdo sedí tam v režii a zmáčkne nějaký knoflík a pustí to tam, takže tam se může stát i to, že ve chvíli, kdyby to tam na té kostce nemělo být, tak to tam je. A naopak, to samozřejmě může být také jako jakési selhání lidského faktoru a může se to objevit, ale a myslím, že se to někdy i děje, že si člověk říká, proč to ukazují, tohle by neměli, a naopak, proč to neukazují, tohle by fanoušci vidět mohli. Ale opakuji, stejně jako pan posluchač pětkrát, že to tam chce, tak já říkám, že na to jsou jasně daná pravidla. Tečka.
0: Tak, děkujeme, mějte se hezky.
10: Děkuji za odpověď, mějte se, naschledanou.
1: Čistá hra Martina Procházky.
0: Když jsme byli, pánové, v tom Třinci, tak jenom takhle krátce, Marek Domkář v 15 letech a 312 dnech debutoval za Hradec Králové při páteční prohře 2-5. Neuvěřitelná věc, po 20 letech takhle mladý borec a jsme zvědaví na jeho další vývoj. Nicméně přesuneme se k dalšímu tématu, které se týká posledního celku Tipsport Extraligy, který z 10 zápasů má jednu výhru za 3 body nad Kladnem, jednu výhru za 2 body a 8 porážek bez bodu. Je to Olomouc, kterou bedlivě sleduje po celou sezonu kolega Adam Kodet. Adame, vítej ve vysílání.
11: Hezký den posluchačům i vám do studia z Hané.
0: No v pátek to byla tedy v pátek. V Hradci Králové ty prohrály 1-3 po páté za sebou. Co je tam nejhůř vlastně, nebo co jim jde nejhůř, protože vypadá to, že tam je spousta věcí špatně.
11: Je tam opravdu spousta věcí špatně, to poslední místo v tabulce, jenom řeči čísel je opravdu oprávněné, protože Olomouc dala nejméně gólů ze všech, nejvíc jich dostala, má nejhorší přesilovku v soutěži, jenom 3x dala první gól, takže v zápasech musí skoro vždycky dotahovat, což je samozřejmě vždycky těžší. Nejvíckrát hráli v oslabení olomoučtí hráči, což taky znamená, že buď v zápase děláte laciné chyby, laciné fauly, anebo vás tím donutí soupeř, což znamená, že jste vždycky pod tlakem a to je spíše ta varianta, která se týká Olomouce. 6% střelecká úspěšnost a brankáři nejsou ani na 90%, to jsou všechno čísla, která prostě opravňují nebo posílají oprávněně Olomouc na poslední místo a na tu hru se opravdu nedívá dobře. Když si vzpomněl ten zápas v Hradci Králové, tak v půlce zápasu Olomouc měla 6 střel na branku. To prostě v některých momentech se mi zdá, že tenhle výkon té letošní Olomouce někdy ani není opravdu hoden té nejvyšší soutěže, a to při vším respektu k tomu týmu.
2: Konec konců olomoučtí prohráli nejen v Hradci, ale také v Litvínově, a po tom zápase mluvil trenér Petr Fiala.
12: Ty přesilovky nám nejdou a těm asi nepomůžeme, a to je základ. Možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
0: Takhle mluví tedy aktuální trenér Petr Fiala, nástupce Roberta Petrovického, po kterým se Kohouti minulý rok vyhnuli barážovým starostem, skončili nakonec v 12. místo po základní části a hráli playoff.
2: Mě zaujala ta úplně poslední věta na závěr, že se hráči už ani jako, že to vypadá, že se nechtějí dostat do gólových příležitostí. Martine, co, jako, jak to vypadá? Co to jako, jak si to mám představit? Přece jako nejede někdo a z kruhu nevystřelí do rohu, to neudělá. No, je to právě jako nějaká bojácnost?
3: No ne, mě to trošku zní jako trošku zvláštně, jo, že by se nechtěli hráči dostat do vyložení příležitostí nebo do šancí, že by se nechtěli dostat. Spíš bych viděl to, že ti hráči prostě se bojí něco udělat, jo, bych třeba... Kdybych to nějakým způsobem sledoval. Bát se něco udělat znamená, že když jedete do útočného pásma, tak než něco zkazí, to tam prostě nahodíte a jdete střídat.
2: Je to alibismus?
3: Je to alibismus, přesně tak. Ale že by se báli chodit do šancí, to mi jako přijde zvláštní.
2: Možná je to jinými slovy pojmenované, ano, to, co říkáme my.
3: Ano, to mi přijde trochu zvláštní, protože nechápu, že bych se bál jít do šance. Jo. To, že ji nedám, to se to stane celkem normálně. To, když nemáte fazonu, nelepí vám, tak tam goly nepadají, jak se říká, nedáte goly. Ale že bych se bál do ní se dostat ty šance, to mi přijde opravdu, to mi přijde trošku přitažený,
2: to
3: zvláštní.
2: To byla jako velká deka.
3: No, no.
2: Konec konců jeden zajímavý výraz, jak je na tom Olomouc, použil také další z trenerského týmu olomouckých Kohoutů, Petr Svoboda.
13: Bohužel jsme trošku ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Šance jsme tam měli, bohužel jsme je nevyužili. Soupeř tam dostal vteřinu navíc a svoji šanci proměnil, proto ten výsledek je takový, jaký je. Ale kluky jsme za ten výkon pochválili, musíme takhle pracovat dál.
0: No spousta negativ, Adame, nahané teď kolem hokejového týmu. Jak to koušou fanoušci, jak to tam cítíš, tu atmosféru kolem?
11: No, nekoušou to vůbec dobře. Když člověk sleduje sociální sítě, tak tam už se po několikátém zápase objevuje, že fanoušci volají po trenérské změně. Jenom připomenu, že nebo vrátím se k tomu, co jste říkali, že se bojí hráči útočit nebo střílet, dávat góly. Já si myslím, že je to jednoduché. Tam nekvalita prostě toho kádru, protože přišlo 11 nových hráčů, ale jsou to hráči buď jako posily z první ligy, sice elitní hráči první ligy, druhé nejvyšší soutěže, ale prostě první ligy, což jsou Štohanzl, Herčík, Tomeček. Potom přišli hráči, co byli na hraně sestavy v jiných extraligových týmech, což jsou David a Michal Vitouchové, Jakub Kos. A pak přišli hráči ze slovenské extraligy, Spodňák a Senišin. To prostě nejsou hráči, kteří vám zvýší tu kvalitu v týmu. Je to spíše jenom na doplnění týmu. Je to samozřejmě dáno i ekonomickými podmínkami v Olomouci. Je jasné, že do Olomouce nepřijde Matěj Bliml nebo Matěj Stránský nebo někdo podobný, ale prostě nepřišla kvalita a v podstatě žádná z těch posil, možná až na obránce Gevízeho a Freiberkse, prostě nevylepšili zatím ten tým. A to je ten největší problém. No a druhý problém může být právě na střídačce, protože Petr Fiala naposledy trénoval v listopadu 2019 a prostě když nemáte tu praxi denodenní, já si myslím, že z toho člověk vypadne. Neříkám samozřejmě, ani bych se nedovolil říct, že je to špatný trenér, ale už v létě při tom oznámení jsme si říkali, že to nemusí dopadnout vůbec dobře. A já mám z Petra Fialy pocit, jako novinář samozřejmě z téhle stránky, že je poměrně otevřený, že dokáže konkrétně odpovědět na konkrétní otázku, což se nedá říct u některých jiných trenérů, ale prostě na mě to působí takhle zvenčí, že to je takový ten hodný strejda, který nikoho moc neštve, kterého možná mají i hráči rádi, ale prostě nedokážu si představit, že třeba někoho seřve, že dokáže tým správně namotivovat, ale opakuje to jenom můj pohled zvenčí. Možná lépe na to může reagovat Martin Procházka, protože Petra Fialu zná jakožto spoluhráče z minulého let Skladna.
3: Já ho znám samozřejmě jako spoluhráče, ale to už je opravdu, když jsem začínal, to je rok 1990 nakladně, a to je dávno, ale jako trenéra já si úplně nemyslím, že by neměl úplně nějaký respekt, že by nedokázal hráče seřvat. Já bych to spíš viděl v tom, že jak už se zmiňovalo to, že ta hráčská kvalita, že se to nesedlo do toho týmu, že už příprava Olomouce nebylo to úplně taky ono a postupem přišel základní část, teď vyhrajete jeden zápas, to znamená, že sebevědomí je úplně pryč, ty kluci možná ano, dobře, ale já nejsem zase toho, že by kluci, kteří hrajou druhou ligu, že by museli být úplně špatní na extraligu, ale tam prostě je vidět evidentně teďka ta deka, tam je vidět obrovský problém to, že teda dobře, nedáváme góly a proto ty zápasy prohráváme. V zápasech dva góly, dvakrát zápas nulou. Tak tady bude problém určitě někde jinde. To znamená, že oni potřebují zapracovat, ale udělat něco s tím, aby dávali více gólů. Urvali nějaký zápas taky o nějakém bodu navíc. To znamená, uděláte remízu, získáte bod, pak se ten tým najednou začne trošku zvyšovat, začne tam být něco lepšího, ale oni mají jedno vítězství za tři body a jiné samé prohry.
2: Jenom ještě, já se zeptám Adama Kodeta na jeho slovní spojení. Adame, jak jste říkal, že to je nějaký hodný pán?
3: Hodný strejda.
11: Hodný strejda si říkal. No, dobře, na mě to tak působí, když s námi mluví, že je takový jako střídmý, odměřený a prostě takovým způsobem na mě působí jakožto respondent.
2: Já jsem totiž chodil do třídy a hrál s jeho synem a ten o svém otci teda moc nemluvil, že to je jako hodný hokejový strejda.
3: No, já bych to potvrdil.
0: Adam je tak evidentně na novináře má jiná měřítka, no. Moc ti děkujeme, že se spojil do čisté hry. Jsme zvědaví na to, jak se bude vyvíjet situace hokejového klubu z Hané. Příští zápas pátek 16. proti Karlovým Varům. Adam Kodet předpokládám bude u toho.
11: Budu toho, těším se na to a vy budete na Radiožurnálu Sport samozřejmě moci u toho být taky.
0: Ano, těšíme se, děkujeme za rozhovor. Jinak na Hokej.cz píšou, že předhrávka 11. kola ve čtvrtek 15. října Litvínov Hradec, ale už se hrálo utkání Pardubice Liberec, tak si to prosím opravte, to se předehrávalo teda hodně dávno. Víš jenom terminologie, Františku. Dobře, předehrávka předehrávky to bylo vlastně.
2: Předehrávka předehrávky, ano. Něco jako revizor revizora.
0: Dobře, Františku, tady byl, moc děkujeme. Kam se chystáš na hokej, půjdeš někam?
2: Pojedu neděli na Spartu.
0: Dobře, tak jo, a Martina Procházku uslyšíte brzy, tak Martine, děkujeme.
3: Já taky děkuju, naslyšenou.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport.